0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Jaká bude další muzika, to nám prozradí David z Havlíčkova Brodu.
2: Čau Kubo, ahoj kysáci a krásné kysačky, zdravím všechny z naší noční letky a taky všechny noční sovy. Chtěl bych tě Kubíku moc poprosit zahrát písničku Se una regolače od Neka. A bylo by to pro všechny kysáky a kysačky, co jsou v práci nenoční, potom bych to chtěl poslat všem řidičům a kamionákům, pak pro celou naší noční letku, jako jsou kamionějď a Peťule, Roman Taxi Olomouc, Koťa, Pítr, Šinek, Šrek, Bábina a Dědek a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, ahoj David z Havlíčkova Brodu.
1: Muzika je nachystaná a za chvilku už další hudební přání podle vás.
0: Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Minulé hodině jsme se kysáci bavili o tom, jestli automat nebo manuální převodovka. A zároveň sady společně vybíráme muziku. No a Vojta to chce hezky shrnout. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj všem kysákům. Ahoj Kubi. Já ti to shrnu úplně do, nebo možná ne do kubíku, ale shrnu ti. Já když už bych si vybíral automat, samozřejmě mě jedno čím je, ale když bych si vybíral automat, tak bych ho chtěl fakt plný palbě, aby to mělo adaptivní tempomat, aby si to hlídalo kruhy a prostě, aby si šel za ten volant jakoby odpočinout.
1: Mm-hmm.
2: Ale zase ta klika s tím manuálem, Jako proč ne? Takže to je k tvému dotazu, jestli manuál nebo automat. Říkal jsem ti, že mám pro tebe jednu dopravní.
1: Povídej.
2: Hele, končí Rock for People v Hradci. Mm-hmm. Takže všichni, co přemýšlí, proč je ta D11 taková plnější, tak jako je to jeden z důvodů. A i já jsem měl jakoby měnit auto domů do Chrudimi, vyměnit civil za služební a i ta výpadovka na ten, na tu hafičku pro štíre a tak tam bylo taky to. A myslím si, že to je taková odpověď pro ty, co přemýšlí, proč je tady jedna taková. A jinak hrajeme pro všechny kulatý lopaty.
1: Vojto, děkuji za vyčerpávající takhle informace. Měj se krásně, ahoj.
2: Měj se, čau, čau.
1: A já jenom doplním, že hrajeme Right Set Fred Stand Up právě teď na Kissu.

0: Posloucháte Radio Kiss. Prázdniny se blíží a s nimi i čas dovolených. Každá země má nějaká svá pravidla a třeba něco, co my považujeme za normální, může jinde zvednout minimálně obočí. Společně se podíváme na jednu z Čechy nejvíce navštěvovanou destinací a tou je Itálie. Pokud byste chtěli třeba objednat cappuccino po 11. hodině, tak by se na vás číšník díval minimálně, no právě s tím zvednutým obočím. A vlastně mají pravdu, protože mléko je těžké na trávení. No a když se třeba ještě obytujete, tak a požádáte o kohoutkovou vodu, no tak vám nemusí vyhovět. Byl dokonce případ, kdy se tato situace dostala až před soud a ten dal zapravdu hotelu, nebo třeba když se vydáte na trhy, tak třeba z našich obchodů jste zvyklí si například mandarinky takzvaně osát. No, to byste v Itálii narazili. Tam vám je prostě podá jenom trhovec. A takových případů je mnoho a mnoho. Takže kysáci, než někam vyrazíte, radši si zjistěte pár informací, ať se vyhnete takzvanému fópa.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: A o další muzice rozhoduje Saša.
2: Ahojky, prosím tě, zahraj mi tam Vypalovačku Verona, na mě nečekej, a bude to pro Péťulu Na balení a pro nás, pro všechny na noční směny a pro tebe do studia. Děkuju moc, ahojky.
1: Sašo, ať ti ta noční uteče, Verona je nachystaná a jaká bude další muzika, dejte vědět.
0: Radio Kiss. Na-

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Jukebox. Telefonní číslo 210 323 323 je vám k dispozici od půlnoci až do 6. A na něm už čeká Roman Taxikář z Olomouce. Ahoj.
1: Ahoj, Kubi.
0: Ty jsi mi prozradil, že vlastně, a je to zároveň i tematicky, protože jsme se tady bavili o těch manuálních a automatických převodovkách, že na to máš nějaký vtípek.
1: Jasný, takže tak večer pozdě volá manželka manželovi a říká mu do telefonu, ty prosím tě, Jardo, nám nejde auto. Jak nejde auto? No já šlapu na plyn prostě a nic se neděje. Máš tam zařazenou rychlost? No jasně. Jakou tam máš rychlost? No N-ko. Prosím tě, co blbneš? D-čko je jako dopředu. Ne, a ona mu říká ne. D-čko je jako den a N-ko je jako noc.
0: Ten je krásný. Pojďme k muzice. Vybral jsi z ISMC. Komu to pošleme?
1: Takže Kubi, hlavně tobě, samozřejmě Kysákům, naši noční letce samozřejmě, jak to je Pítr, Skolťašné, Šerek, Dědek, Bábina, David z Havlbrodu, no a pro všechny kamionáky, taxikáře, pekaře a holkám na benzínky taky, že jo.
0: Romčo, děkuji za vtip a děkuji za výběr muziky, užij si tuhle muziku a krásné pondělí, ahoj.
1: Taky Kubi, ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio.

0: Za sebou máme první polovinu nočních jukeboxů a rovnou jdeme do té druhé. Čeká nás Labuš a svátek mají Vítové.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Zácí jsou dvě cesty, jak slyšet svůj oblíbený song. Jednou z možností je mobilní aplikace Rádia Kiss a tou druhou je naše telefonní číslo 210 323 323, na kterém už čeká Petr. Petře, ahoj.
2: Ahoj Kubo, a ty sáci.
1: Jakou máš zatím pondělní noc?
2: Dobrou, za hodinu jsem ve Škodovce, za dvě hodinu jsem vyloženej.
1: Hezky, takže ti to utíká takhle při poslechu Rádia Kiss.
2: No tak utíká, začínal jsem ve 4 odpoledne. Neděli, to zatím ještě spalí. No, takže tak. No takže tak... zložím, vyspím se a zase večer dvakrát raštat. No večer.
1: No pane,
2: ještě dvakrát raštat. Takže
1: dlouhý den a dlouhý týden. Pojďme k muzice. Chtěl jsi KLF, Justified. Komu tuhle muziku chceš poslat?
2: A asi všem, co stop za volantem, všem, co jsou z hůru a kolegům od firmy Tomsa a všem okolo. A hlavně těm, kteří mají ty DSGčka a jim to funguje, myslím ty automaty.
1: Díky, že jsi takhle přispěl ještě k dnešnímu tématu. Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Je to přesně tak, kysáci, podíváme se na dopravu. Přišlo mi tady upozornění z ředitelství silnic a dálnic o dlouhodobé uzávěrce od dnešní 3. hodiny až do půlnoci 25.7.2026, a to na dálnici D0 směrem na D7, konkrétně sjezd 23B Chrášťany. Je tady samozřejmě i zmíněná objízdná trasa přes městský úřad Třebonice, ulice Rozvadovská spojka, ulice Řevnická a ulice Na Radosti. Takže pokud se pohybujete na dálnici D0 směr D7, tak zpozorněte, a samozřejmě i vy, pokud máte něco k dopravě, dejte vědět, jak se vám jezdí.
0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Teď už se ale vracíme k muzice. Je vidět, že vás devadesátky opravdu baví. Viď, Honzo?
2: Ahoj Kuby a všem kysákům, co už jsou od rána na nohou. Jestli ti můžu poprosit zahrát písničku od Kulia, I Can See You Where Get There. To je skvělá, prostě na rozehřátí, a mám tady do skladu, a ať nám to jde pěkně od ruky, ale všem kamionákům a těm, kteří jedou, tak ať na sebe dávají pozor. Samozřejmě i tobě do studia, které hraješ skvělou muziku. Díky moc a všem pěkný den. Honza, čau.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss a posloucháte noční juboxy na vlnách Radia Kiss. Máme minutu a půl po půl čtvrté ráno a to znamená, že se nám blíží čtvrtá hodina, kdy společně odstartujeme opět, stejně jako každý týden, naši rubriku Tajemné povolání. V ní jde o to, že se vlastně musí najít nějaký posluchač a kterého vlastně najdeme teď. To znamená, že vy si teďka vezmete mobilní aplikaci Radia Kiss, nahrajete jenom jméno a vaše povolání. Já si vyberu jednoho nebo jednu z vás a společně dáme dohromady tři indicie, na základě kterých potom budou ostatní posluchači se snažit rozluštit, co pak, že to děláte za tajemné povolání. Takže ještě jednou, stačí jenom jméno a povolání. Pokud to nechcete nahrávat, tak samozřejmě můžete i napsat. Ale jenom poprosím dát do kolonky soutěž, protože se občas stane, že to dáte do jukeboxu a pak může se stát, že vás přehlédnu, protože těch hlasovek, co si budeme, je prostě habakuk. A tady je úplně jedno, jestli děláte uklizečku nebo ředitele. Tady mají všichni šanci úplně stejnou.

0: Kiss.
1: Posloucháte Radio Kiss a přesuneme se teď do Olomouce, ale ne za Romanem taxikářem, ale za Mírou, který je také v Olomouci. Ahoj.
2: Ahoj, Kubi.
1: Jak trávíš pondělní noc?
2: Tak klasicky pracovně.
1: A utíká ti to dnes?
2: No, dneska to utíká, no. Na to, že jsem před dvěma hodinama začal, tak to ne.
1: A ještě se zeptám, jaký byl víkend?
2: Víkend to je dobrý. Byl jsem si odpočinul, s rodinkou jsme byli po výletech a tak dále. Však to znáš.
1: Tak to má být.
2: A to chodí.
1: Pojďme k muzice. Chtěl jsi Tiesta Bring Me To Life. A komu tohle muziku chceš poslat?
2: No, tak hlavně to je do studia.
1: Děkuju.
2: Pekáře pro tu naši noční letku a samozřejmě holkám do benzinkám, to jsou na noční.
1: Míro, díky, že jsi zavolal, měj se krásně. Ahoj.
2: Díky se mě pěkně, ahoj.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka Zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Tohle byl Calvin Harris a Summer. Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Radia Kiss s datem 15. června. Je pondělí a svátek slaví Vítové, takže všechno nejvíc nejlepší. Než se dostaneme k čtvrté hodince raní, kdy budeme spouštět naši rubriku Tajemné povolání, mám tady ještě jedno poslední hudební přání v této hodině a to budu plnit Lubošovi.
1: Kubo, ahoj, přeji krásné pondělní ráno. Ano, souhlasím s tebou, máš pravdu, 90 nás všechny baví. A jestli tam můžu poprosit, tak tam zahraj Follow Me od Lunch, díky moc, mě se úžasně a mě kysácky. Čau, vé, subo.
0: Lunch a Follow Me je připravená právě teď na Kisu.

0: Za okamžik je tady 4. hodina raní, takže jestli jste se registrovali do tajemného povolání, připravte si telefony. Jdu někomu volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Radia Kiss.
1: Jak teď zaznělo, ano, slyšíte správně, začíná nám rubrika Tajemné povolání. O co vlastně jde? Teď vás seznámím s pravidly. V minulé hodině jste se registrovali pomocí mobilní aplikace Radia Kiss. Já jsem si vybral jednoho nebo jednu z vás. Už můžu prozradit, že to je Alex, koho vítám v éteru Radia Kiss. Ahoj.
2: Ahoj.
1: My společně teď dáme 3 indicie vám, posluchačům Radia Kiss, a na základě těch indicií bude vaším úkolem uhodnout, co Alex dělá za tajemné povolání. Pojďme na první indicie, Alexi.
2: Tak první indicie z ní nepřekážíme, pomáháme.
1: Hezký, pojďme na druhou.
2: Oranžová.
1: Mm-hmm. A třetí.
2: Zastavujeme pro vaše bezpečí.
1: Tak já to ještě jednou zopakuju. Nepřekážíme, pomáháme je indicie číslo 1. Oranžová to je indicie číslo 2. Zastavujeme pro bezpečí ostatních je indicie číslo 3. Vaším úkolem je teď vzít mobilní aplikaci Radia Kiss a schválně tipnout, co Alex dělá za tajemné povolání. Pojďme ale k muzice, chtěl jsi něco tanečního, společně jsme něco vybrali. Komu bys to chtěl poslat?
2: Tak určitě to by do studia, všem kamelňákům, holkám na benzínky, klukům, se kterýma momentálně jedu, a tak to všemu týká.
1: Alexi, užij si nejenom muziku, ale hlavně tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj.
2: Děkuji, taky ahoj.
0: Kiss.

0: Garcia Vámonos, muzika, která dohrála na vlnách Radia Kiss a já už v éteru. Vítám Vlčáka. Vlčáku, ahoj.
1: Nazdar, Kubo, hezky ráno.
0: Před chviličkou jsme tady měli posluchače Alexe, který nám dal 3 indicie. Poslouchal jsi je?
1: Poslouchal velmi pozorně.
0: A jaký je tvůj tip, co si myslíš, že Alex dělá za tajemné
1: pohledy? Já si myslím, že to je takový ten, jak na dálnicích nebo na silnicích, když ti přestane jet auto, tak oni to tam kluci zabezpečejí těma různýma šipičkama a varováním, tak si myslím, že dělá tady u těch.
0: No, jestli je to pravda nebo ne, to se dozví samozřejmě ke konci této hodiny. Pojďme k muzice, která už běží, Rapmaster z Tlustý holky, komu bys to chtěl poslat?
1: Pošleme to klukům z kladenské otávky Roberto Plt a klukům z prestiže Kampany.
0: Vlčáku, díky, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, měj, ahoj. Radio Kiss.

0: Posloucháte Noční jukeboxy, já jsem Kuba Kraváč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Alexe. Alex nám dal 3 indicie, na základě kterých ostatní se snaží uhodnout, co pak dělá za tajemné povolání. Ty indicie zní ještě jednou takhle. První, nepřekážíme, pomáháme. Druhá, zastavujeme pro bezpečí ostatních. Třetí, oranžová. Karle, co si myslíš?
1: Ahoj Kubí, určitě to povolání bude asistenční služba. Čau Karel.
0: Slovo dostává Roman.
2: Čau Kubí, já bych to viděl na dopravní značení nebo na silničáře, něco takového. Tak jo, měj se, čauky.
0: Petr.
3: Ahoj Kubo, tady Karel nějak Petr. Já si myslím, že je to silničář anebo pracovník na údržbě silnic a dálnic.
0: Marek Čiko.
4: Ahoj Kubo, tady Marek Čiko. Já bych řekl, že Alex dělá něco pro veřejnost. Takže údržba vozovky, komunikací, úklid, takže pomáhají lidem. Takže a oranžová, to můžou být majáky oranžový, anebo můžou být montérky, takže dělají něco pro lidi. Tak zatím čau.
0: Další Petr.
5: No já si myslím, že Alex bude dělat doprovod nadrozměrným nákladům.
0: Mar píše, pracovník údržby silnic a dálnic. Potom je tady Žblept Davy. Ahoj Kubo, asi dělá něco pro asistenční službu, pomoc při nehodě a tak dále, zkrátka pro RSD. Jestli to taky sácie nebo není, to se dozvíte, když budete dál ladit Radio Kiss a samozřejmě ještě stále i vy můžete tipovat.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: Ještě zdaleka nekončí tato hodina, takže ještě můžete i vy tipovat, co Alex, posluchač Rádia Kiss, dělá za tajemné povolání. Nicméně teď se zeptám Honzy, který už je na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ty jsi slyšel 3 indicie, viď?
2: Slyšel.
1: Co si myslíš, že Alex dělá teda za tajemné povolání?
2: No, podle mě nějakého toho silničáře nebo nějaká tato údržba.
1: Dozvíš se to samozřejmě s ostatními za pár minut. Pojďme k muzice. Co budeme hrát a komu bys to chtěl věnovat?
2: No, zahrajeme si od Romana Anděla a Jägermeistera. A zahrajeme to asi pro tebe do studia.
1: Díky.
2: A pro všechny posluchače.
1: Honzo.
2: Samozřejmě pro mě.
1: Měj krásné pondělí, díky, že jsi využil telefonní číslo 210 323 323. Měj se krásně, ahoj.
2: Dobře taky, ahoj.
0: Radio Kiss. This is the story of Jägermeister.

0: Ladíte Radio Kiss a díky za to. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Alexe a Alex nám dal 3 indicie. Já je ještě jednou zopakuju, abyste věděli, pokud jste naladili právě teď. A na základě těch indicí vy jste se snažili téměř celou hodinu uhodnout, co dělá za tajemné povolání, což je zároveň i název téhleté rubriky. Indicie číslo 1. Nepřekážíme, pomáháme. Indicie číslo 2. Zastavujeme pro bezpečí ostatních. Indicie číslo 3. Oranžová. Mám tady ale nejdřív lehkou připomínku od Peci.
1: Nazdáre, Kubi. Bohužel dneska mi to opět uteklo ty indicie a neslyšel jsem je. Já vždycky totiž vyjíždím kolem 4.10 a 4.30 jsou v práci a někdy se podaří to jednou chytnout, že to řekneš, že to říkáš hrozně jakoby málo, no, indicie. Toto se ozývám jenom někdy, no, když to chytnu. Dneska jsem vůbec, dneska jsem viděl 4.15, teď je 4.36 a neslyšel jsem ani jednou ty indicie, jo. Takže to takový nevychází.
0: Peco, každopádně děkuju za tuhletu pozitivní kritiku. Je pravda, že tohleto taky potřebujeme vědět, abychom se v něčem zlepšovali a posouvali, ale teď pojďme na vaše tipy. Katka píše, ahoj Kubo, tak já si myslím, že by mohl vyrábět semafory nebo je instalovat. Co si myslí Peters?
2: Čau Kubi, tajemné povolání to je strašně jednoduchý. Dělá dopravní označení. Jestli budeš tak hodnej, zahrej tam. Když nemůžeš, tak přijde víc. Díky moc, Peter Zalomouc.
0: Tak, co tady padlo, kysáci? Semafory. Dopravní značení. Potom tady byly ještě vlastně asistenční služby. Tak, uhodli jste to nebo neuhodli? Já vám to prozradím. Je to tak, konkrétně to uhodl Petr jako jediný ze všech posluchačů.
3: No já si myslím, že Alex bude dělat doprovod nad rozměrným nákladům.
0: Je to úplně přesně tak, jak to říkáš, Petře. Alex opravdu je řidičem doprovodného vozidla nadměrných vozidel. Takže děkuji ještě jednou, že jste se zapojili, že jste poslali takové množství vašich hlasovek. Je vidět, že vás tahle ta rubrika baví, takže pokračujeme s ní zase za týden. Radio Kiss.

0: Pátá hodina od Vila Kysáci a to znamená, že jdeme do poslední hodiny nočních jukeboxů tady na Rádiu Kiss.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Krásné ráno, pokud se právě teď probouzíte do pondělního rána. Máme 15. června a svátek má vít, takže všechno nejvíc nejlepší. Já už na našem telefonním čísle 210 323 323 vítám Lukáše. Lukáši, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno všem.
1: Luky, já vím, že s náma jedeš celou noc. Jak se cítíš takhle před koncem noční?
2: Usínat.
1: Začínáš usínat, chápu to, ale vydrž ještě chviličku, za chvilku už bude konec
2: směny.
1: Pojďme na muziku, tu si říkal, že necháme na Petrovi, kterého za chvilku pustím. Komu by tys chtěl pustit Paula Fanadajka?
2: Ale tak už jak to bude do studia.
1: Děkuju.
2: Tam se mě došku zase doma, kde bude postavěn na noční chvíla, tam to uteče. To jsou noční lesku, to je ani trošku, už to přitomní, nebo poslouchám spolu. A to asi všechno.
1: Luky, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.
1: Jak bylo řečeno, teď dávám slovo Petrovi.
3: Ahoj Kubi, dobré ráno do studia a samozřejmě i všem kysákům. Přeju hezký pondělí, tady je Petr z Brna. Chtěl bych poprosit, bylo by možný zahrát mi písničku od Paula Fandajka Time of Our Life. Prosím, prosím, prosím, prosím. Děkuju moc a hezký pondělí všem, ahoj.
1: Jaká bude další muzika? Dejte vědět. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: S Kysem se teď taky podíváme, jak se vám jezdí, protože je Zdeněk, ví o problémech, pokud míříte na Moravu.
2: Dobré ráno všem Kysákům, dojedete na Moravu, z Kopce do Moravský Břeboví, tak před tunelem z toho Kopce dolů se tam srazil kamion s osobákem, jsou v levém pruhu, ale všude jsou částky, nevím jestli z kamionu nebo z osobáku. Je to všude po silnici, tak dávajte pozor, do toho nepletíte. Díky, čau.
1: Zdeňkovi samozřejmě děkujeme a my se přesuneme teď do hlavního města, protože vím o nehodě dvou osobních vozidel v ulici Ve Žlípku. To znamená, pokud pojedete po dálnici D10 směrem na Mladou Boleslav a využijete třetí sjezd, to znamená Radonice, tak tam narazíte na tuhletu komplikaci. Pokud máte cokoliv ze svých cest, určitě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss. Díky za to.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss. You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: 5 hodin 20 minut k tomu ladíte noční jukeboxy, pondělní noční jukeboxy na vlnách Radia Kiss. Teď je přesně takový ten čas, kdy se to vlastně láme. Někteří se probouzíte a slyšíte ten odporný zvuk. Jiní zase naopak teďka pomaličku se chystají koukat na ty hodinky a tlačit je před očima, aby už byl konec směny. Jedno ale máte společné. A aby vaše ráno bylo veselější, tak musíme zahrát nějakou probouzecí muziku. Jaká to bude, Gabčo?
2: Dobré ráno, Kubí. Prosím, zahraj Tiesta a Dáča for String, ať se trošku proberu. Teď stávám. Bylo by to i pro tebe do studia, pro všechny kysáky, jen tak, aby měli hezký den. Děkuju. Ahoj, Gabča.
1: Ať už se probouzíte, nebo naopak se chystáte ke konci své směny, díky za to, že teďka ladíte Radio Kiss.
0: Radio Kiss.

Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.

0: klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Radia Kiss.
2: Be happy.
3: A teď už si zase dáme to nejlepší od 90. let. Tohle jsou Squeezer a Sweet Kisses, tak pusup každému, kdo poslouchá.

0: Squeezer, Sweet Kisses, rok 1996 a my se přesuneme jenom o 2 roky blíže k miléniu s Davidem.
1: Čau Kubo, tady David, prosím tě, zahraj mi tam písničku od E-Type, Here I Go, bude to jenom pro tebe do studia. Díky, čau. A Rádio Kiss je to nejlepší.
0: Davide, krásné ráno i tobě. Je vidět, že máš opravdu dobrou náladu a hlavně tě cením za tenhle ten výběr. Takže je vidět, že ta nová generace má ještě podu budoucnost.
2: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: práci mám na vás otázku. Jaké máte pondělní ráno? Minimálně Ludva ho má dobré. Ahoj, krásné ráno.
1: Ahoj, dobré ráno, zdravím tě.
0: Ty jsi mi prozradil, že se nacházíš na Liberecku a že máš vlastně dobré ráno kvůli jednomu konkrétnímu důvodu. Co se stalo?
1: No, je to proto, že tady se chystá teďka na celou stavební sezonu rekonstrukce mostu na hlavním tahu, která tady úplně zapiká a my to všichni víme. A Liberec je v tomhle proslulej, takže teďka budeme taková nedobytná pevnost. Tady u nás by bylo ideální si koupit vrtulník.
0: Hezky. Každopádně pojďme k muzice. Chtěl jsi Italo Brothers, Loud and Wild. Komu tuhle tu nadupanou muziku chceš poslat?
1: Tak bude to určitě pro manželku moji, která už je v práci. A ti to dneska rychle utíká, bude to pro sebe do studia, že mám takhle příjemně šnosy a rána. No, bude to určitě i pro ty liberecký řidiče, místní tady, jak mají trpělivost, teďka následujícího půl roku. A samozřejmě pro všechny, kdo poslouchají a vstávají, nebo chystají se spát po noči, takže klasika.
0: Díky, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Krásné pondělí, ahoj.
1: Děkuju tobě taky, měj se.
0: A za chviličku poslední hudební přání dnešní noci, tak využijte třeba mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, jaká bude poslední muzika. Rádio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, já jsem si tady nachystal, že tady přivítám ranní trojici tak jako na dálku a oni mi sem normálně vlezli. Už tady takhle na mě mává Patrik a samozřejmě i z dálky Roman Anděl. Slyšíte to v pozadí. Takže já jsem schválně zvolil tenhle podklad, aby právě jste si uvědomili, že za chviličku začne pořádný rodeo. A víte co, kysáci, to je dobře, protože jak lépe se při pondělku probouzet, než s úsměvem. Ale teď jdeme plnit ještě poslední hudební přání dnešní noci, a to podle Marka.
1: Já zdravím do studio, přeju krásné ráno a na začátek pracovního týdne boh bys nám tam pustit od Dana Balana pecičku Čikabom. Děkuju a přeju všem kysákům i tobě do studia krásný pondělí.
0: Kysáci, ještě jednou díky za vaše hlasovky, za to, že jste trávili dnešní noční právě s Rádiem Kiss.

0: doslova a do písmene toho neúnavného Kubu Krabáče jdeme vysvobodit. Kubo, dobré tak, ráno,
1: krásné ahoj. Ráno, ahoj.
2: Čau,
0: parťáci. Tak co dneska zvládnu, to říkal, že byla trošku krize v
1: krize
0: noci.
1: Byla, ale posluchači to nesmí nikdy vědět ani poznat, takže já věřím, že to dneska nepoznali.
3: Já si myslím, že to není na tobě poznat ani teď, asi nejseš unavený, ne?
1: Teď jsem unavený jako prase, ale jedu dál!
0: To se to nebojí říct na rovinu, že prostě na tebe padne krize středního věku ve 2-3
1: ráno. Ano, tak jsem to řekl. Tady se prostě každý hnedka chytne slova.
0: Každýho slova. Děkujeme za to, že jsi nám probudil posluchače a my je teda jdeme teď co? My jedeme...
3: Zase uspat?
0: No, ne, to ne. Normálně to vypnout teď, veď, v tuhle chvíli.
2: Dobrou noc, pustit večerníčka a jdeme spinkat.
1: Včelí medvídky?
3: Ne, to mi nejde.
0: Zní to divně.
3: Ne, je to divný. Ahoj.

0: let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Ahoj, vy jste doma jako kulinci, já jsem doma jako suchar, já se moc jako nesmíju. Ale teda u vašeho rádia, to je prostě bomba.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
4: Pondělí přinese polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle počítejme s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Ministr školství Robert Plaga chce v roce 2027 směřovat k tomu, aby měli učitelé na konci volebního období průměrný plat 75 tisíc korun a nástupní 50 tisíc. Řekl to v diskuzi ohledně naplňování zákona, který stanovuje závazek 130% průměrné mzdy pro pedagogy. Robert Plaga už dříve uvedl, že chce změnit i systém odměňování učitelů a zavést kariérní řád, který by nahradil platovou tabulku. Pákistánský premiér oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Oficiální podpis se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Zatím není jasné, jak rychle by se Hormuzský průliv mohl znovu otevřít pro veškerou dopravu. Dosažení dohody s Íránem vzápětí potvrdil i americký prezident Donald Trump. A teď zpátky domů.
5: Z Prahy se přímým letem dostaneme do Tater. Letecká společnost Wizz Air spustí od 25. října přímou linku mezi Popradem a Prahou. Spoj bude zajištěn třikrát týdně, vždy ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Letenky jsou už v prodeji. Na vybrané termíny jsou k dispozici od 809 korun.
2: Sport.
4: Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál velkou cenu Katalánska Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa zvítězil v Barceloně o 19,5 sekundy před krajanem Georgem Russellem z Mercedesu. Třetí dojel další britský pilot a úřadující světový šampion Lando Norris z McLarenu. Tolik aktuální zprávy a teď už začíná pondělní ranní tisk.
6: Terko, je tobě dobré ráno a Míšo, vítej zpátky v raním
7: Kyšo. Já jsem se na vás těšila.
6: Vy taky.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy. La,

0: Hej, Patriku, prosím tě, koukni se na Míšu.
1: Ano.
0: Na její nos.
1: Dobrý.
0: Je to dobrý?
1: Jo.
0: Co? Jestli ho neohrnuješ, jestli to není málo rokový.
2: To ne, já jsem se zase těšila na ty naše devadesátky.
1: Tak jak bylo na Rock for People, Míšo? Povídej, přehání, zážitky, co?
2: Jelikož to bylo úplně poprvé, co jsem byla vůbec na festiáku a ještě k tomu na rockový akci, tak to pro mě teda jako byl velký zážitek. Neměla jsem žádný výhody, normálně jsme přijeli ze všema, teď nás svážely ty autobusy, teď jsme koukali na ty stage a došla mi jedna věc, kamarádi.
0: No.
2: Jak jsem strašně malá. Jo. Já jsem přes ty lidi vůbec neviděla a děkuju tomu, kdo vymyslel ty letkový obrazovky, protože já bych jinak neviděla.
0: Dítě, jo, ty vlastně mezi potom chlapama, viď, seš tam jak dítě.
2: A ještě ty rockeři, ty velký chlapy a já tam, halo.
0: Teda, ale zážitek to musel být, veď.
2: Zážitek to byl krásný, já jsem si pak vždycky našla nějaký kopeček. A musím říct, že já jsem byla ve středu na Gorillaz, protože to byla pro mě nostalgie, jo, třeba Feel Good a tak dále, tyhle ty songy. Pak jsem ve čtvrtek, to byl pro mě teda velký den, protože tam byly Limp Bizkit, ty byly skvělý. Poprvé v životě jsem viděla, co to je mošpit.
0: Jo, ano.
2: Viděla jsem to furt jenom na videích, ale jak se tam ty lidi začali točit v kole.
0: Ten dělali i na Božejáky, na dechovku, jo, který jsem uváděl v Pacově v sobotu, opravdu, skvělý video.
2: To je ale zážitek, ale asi bych tam s mojí veškou nechtěla
0: no,
2: bejt.
0: Ty jo, to je dobře, že jste si to užili a jo, pro tebe premiéra, takhle velký festiák.
1: No a Romane, co navíc, tvůj víkend, ty jsi měl moderovačky, hraníčko,
0: toho
1: všechno.
0: Toho bylo, moc zdravíme do Kamenice, kde byla Verona, Lunetici, hlavně naši fanoušci, v sobotu v Pacově, bože, to bylo tak krásný. No a závěr, to bylo emocí až moc, v neděli Eva Farná v Edenu, nepřenositelný zážitek, který, jestli chcete zažít v úterý, myslím, že ještě místa jsou, tak to zažijte, protože to, co se píše v médiích, jak skvělý a světový to bylo, tak opravdu to tak je, Eva prostě, celý Eden ležel u nohou, wow. Takže z toho mám velkou radost.
2: No. Já jsem slyšela jenom ty ohňostroje a pak, když jsem se podívala, Romane, na tvůj Instagram, tak jsem všechno pochopila, protože jsem viděla video, který jsi sdílel, opravdu to vypadalo krásně.
0: Teda. Jo, byl to vinec, takže snad jste si víkend taky užili, Ranní trojka je tady a jdeme vysílat.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Jednou věcí je, že jsme tomuto víkendu dali ahoj, ale další víkend je před námi a co se díváme na počasí, jestli plánujete nějaké výlety, že budete makat na svých zahrádkách, bytech a tak dále. Jo, tak to je něco.
1: Já už bych si přála, aby to léto zůstalo, protože pořád se nám to počasí střídá.
2: Víkend má být slunečný, nádherný a teploty mají dosáhnout až na 35 stupňů Celsia.
0: Co když zrovna někdo z našich posluchačů naplánoval nějakou vodu, že opravdu první je splujete nějakou naší krásnou řeku, jo, tak to jste si to dobře vymysleli.
1: To si moc užijete, nějaký to stanování, opejkání buřtů.
2: Jak já to furt sleduju, tak víkend bude pro spoustu lidí krásný, protože 26.2026 mít svatbu v sobotu, těch bude hodně a bude krásně.
0: To je pravda. Fakt. Počkej, ale to je až ten další.
2: Ne, teď je 26.2026 v sobotu.
0: Jo, počkej, v sobotu.
1: Jo.
0: No jo,
1: počkej, to bude nádhera. Tak to znamená, že tvoje svatba už je ale za chvíli.
0: Za dva týdny.
1: No. Za dva týdny.
0: No jo. Poslední dva týdny svobodného Patrika si užívejte, Peteru.
3: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: další, který se rozčiluje. Posluchač Martin, Patriku, 26. prosím tě, je v pátek.
1: 26. ano, to je v pátek. Ano. Další týden.
0: Ano, a ty říkáš, že to je sobota.
1: Já říkal 26. června.
0: Ale on říká, že 26. je v pátek.
2: No to má pravdu.
1: Ale já myslel 20. června.
0: Ale on říká 26. No, máš tam vykřičníky.
2: Zkrátka a tě všude krásně.
0: Co mu mám napsat tomu Martinovi?
3: Ať si dá snídaní.
0: Tak dobře, jdu na to. Dej si snídaní. Mám tam na smajlíka nebo ne?
1: A nese.
3: A napiš mu, dej si snídaní. Ne. Dej si snídaní u Tiffanyho.
0: Hele, no. My to máme v playlistu.
3: No jasně. No.
0: Tak to ti to Martine psá nemusím, to si poslechni.

0: Tak je to tady, pondělí 15. června. Zrovna si říkám, jestli jsou nějaké významné události pro dnešní den.
1: To jsou a hlavně i pro Radio Kiss.
0: Pro nás, pro Kiss, jo.
2: Počkej, jakože Národní den hubení hmyzu má něco společného s Kissem?
1: Ne, dneska je Národní den síly úsměvu.
0: Hezky.
2: Zároveň je taky Světový den větru.
1: A taky Den tajných polibků.
2: To byl větr.
0: Co to byl vítr, větříček?
1: Jo, takhle.
0: Den polívků, to se ano. Taky ke Kissu hodí. Mm-hmm.
2: A Národní den humru.
1: Mm-hmm. A Národní den pěnové párty.
0: Jo, ale podívej, kolik toho
2: hele,
0: je.
2: Hele, Národní den švestek.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček, jestli se neurazíte.

0: Hity jukeboxu Rádia Kiss.
1: Mark Van Day.
0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Rádio Kiss. Počasí.
2: Pondělí přinese polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle počítejme s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Krevní transfuzi potřebují ročně až stovky psů, krev si ale musí většinou zajistit majitelé sami. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfuzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka, která provozuje online registr psích dárců, proto vyzvala majitelé psů k zapojení do dárcovství a tím ke zvýšení dostupnosti transfuzní léčby pro psy. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 710. Na nemoc už zemřelo 149 lidí. Nejnovější epidemii eboly, kterou Světová zdravotnická organizace označila za čtvrtou největší, způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.
0: Sport.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál na mistrovství Evropy i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V Portugalsku zopakoval individuální double z roku 2013. V sobotu byl nejrychlejší na kilometru. O čtvrtou českou medaili na tomto mistrovství Evropy se postaral double kajak Jakub Špicar a Daniel Havel, který získal na 500 bronz. To byly zprávy v jedné minutě. Hezké ráno.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Čo?
1: Digi-da-da-da!
0: To se nikdy neomrzí. Pondělí ráno je tady i s Míšou, hraní trojka kompletní, snad jste po víkendu v pořádku, teď si dopřáváte nějakou dobrou snídani, co u nás tady ve studiu, na
2: já
0: co máte chuť?
2: Já jsem měla jogurt.
0: Ok.
3: No, já jsem měl párek na benzínce.
0: Ty jsi nebyl ráno ve Strmilově?
3: Ještě to ne, to už ne.
0: No, myslím, že si to vždycky víš, takhle vezmeš přes kurníček pro vajíčko, zahrádka, pažitka, že jo?
3: Jako šlo by to,
0: pak někde,
3: to.
0: Co bys tam utrhnul kopřivu, aby si udělal kopřivový čaj.
3: Vykopal bych si brambůr někde tam.
0: No, brambůr. A místo toho párek v rohlíku na benzínce. Jo, jo, klasika. My vás tedy probereme nějakou dobrou hudbou a koukáme, že když spojíme Stony a Fatboy Slima, že to bude stát za to.
4: Je to výborný remix.
0: Náš ranní shot.

0: Tohle byl ranní šot na rádiu Kiss. A já jsem tady, kolegové, čtvrtek, pátek nebyla. Ale házeli jste kostkou a rozdávali jste peníze. Co? Jak to
1: já
0: dopadlo?
1: Já myslím, že to bylo velmi úspěšný ten týden.
2: Teď na to koukám zpětně, takže pětka, trojka, pětka, sedmička, dvojka. Dobrý.
0: Hezlý.
2: Takhle celkově jsme doposud rozdali mezi naše kysáky 401 000.
0: To je krásný.
2: To jo. 16krát jenom pro zajímavost padla šestka, takže my k šestce vždycky přidáváme 1000 korun. Abyste si pamatovali, že můžete v 7 ráno vyhrát 7 000, takže to není moc teda.
1: Jo, dle mých propočtů by na konci prázdnin mohlo být klidně těch 500 000 rozdaných. To by vyšlo, ne?
0: To by bylo moc pěkný.
2: Bo někdy v létě. To může vyjít.
1: Jo.
2: Takže dneska zase v 7 ráno vás všechny budeme čekat u telefonu.
0: A uvidíme, co dneska na kostce padne.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka Zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně CZ. Puella, Puella, Puella.
2: Yes. Mabel, come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Punk na rádiu Kiss. Hezké ráno, kysáci. Před malou chvilkou se tu otevřely naše dveře studia rádia Kiss. Dorazil Martin Hovorka. Téma jasné, Martin neustále výletí, ten pořád někde je. Takže ve středu zase někam odjíždí, ale tomu moc přejeme, protože on si opravdu toho života umí užít. A dovolený tady jsou, to je pravda, že to bude i vaše velké téma, že jo? Odpočinout si od kolegů, co Míšo?
1: Ale ne, já jsem si odpočinula, teď mi to stačí těch pár dní.
0: Fakt jo?
1: No, mě se po vás zase stýskalo.
0: Fakt, myslíš to upřímně?
1: No vážně, já jsem nevěděla, co novýho, jak se vám dařilo, vy jste byli na různých místech, no tak si ráda poslechnu drby.
0: Nejsi teda v nějakým konfliktu s nějakým kolegou tady v rádiu?
1: Já o tom nevím.
0: Tak dobře, ok.
2: No dobře, dobře.
1: Já jsem s někým v konfliktu.
0: Ne, určitě ne. Co kafe, jak ti chutná, dobrý?
1: Ještě jsem se nenapila.
0: Tak to se napí. Dala jsi tam mlíko?
1: No moje, ale...
2: A cukříček byl?
1: Co vám je?
0: My jsme v pohodě.
1: No. Já jsem taky v pohodě.
2: Tak jenom, aby si nechala chutnat tvoje kafe.
1: Já nevím, jestli si ho nechám chutnat.
0: Ono to Míše zase dojde.
2: No, pohodě.
0: Než se někdo ozve.
1: Počkat, co se děje?
0: Hele, hele.
1: O co jde?
0: Teď bych spustil mé odpočet. Jo, jestli do 10 vteřin Míše něco docvakne.
1: Kafe.
0: Kolegové, kamarádi.
2: Dobrý kafe.
1: Patriku.
2: Co je?
1: Jdu se podívat na svůj Facebook. Jestli tam zase něco je, tak si mě nepřej.
0: Je.

0: jako chodí na vaše sociální sítě a vypisuje se tam.
1: Máš si zavírat počítač, no?
0: Nikdo jiný si ho nezavírá a nikomu jinému se to neděje.
1: To je jinak, nikdo jiný nehraje více písniček na přání. To si ještě vyřídíme, Míšo, tohle.
0: To bylo dobrý. Viděla jsem video na YouTube, jak jsem tě pěkně vyděsila.
1: Dospídají, dořekni ze čtvrtka, to si dáte, protože počkej. Míša mě opravdu převezla.
2: A Míšo, já získal 7 bodů, ty to ani nevíš.
0: Vím,
2: domysli to.
0: Mně to říkal Romana, koukala jsem se na video.
1: A přitom ta cesta k tomu byla fakt vtipná, já jsem se na to potom taky díval. Jo. Když si nám položila otázku, tak Patrik tady...
3: Nebo kolik kilogramů jahod sní člověk za rok,
0: ano,
3: něco takového?
1: Jednu tunu.
3: 863, furt je to číslo.
1: Kilogramů za rok. A nakonec Patrik dal kolik?
3: Tři, ano.
1: A správná odpověď byla 2,5.
0: 2,5
1: za jeden rok. Takže dostal 7 bodů.
3: Jo, zítra pokračujeme.
1: No a když jsme u té sedmičky, kysáci už se to blíží. Po zprávách nám zavolejte, ať vám dáme snad 7 000 korun. Flash Dance.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Začínáme s Márou na D8.
2: Na D8, směr Ústí nad Labem, 18. kilometr, sjezd Nová Ves. Teďko tam řachlo kamionu kolo. Blokuje to tam pravý pruh, takže počítejte s tím, že se to tam začne štosovat.
3: Ode dneška až do 25. července je na Pražském okruhu uzavřený sjezd i nájezd exitu 23B Chrášťany ve směru k D7. Nehodu řeší v Českých Budějovicích na Husově třídě.
1: A taky v Plzni, Rokycanská, tak opatrně.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
4: Ztracený dítě, žádný motiv, žádní podezřelí a žádné stopy. Před takovým případem náhle stojí nově jmenovaný prokurátor na malém ospalém městě. Jak si s tím poradí? Barvy zla černá je pokračování stejnojmenné literární trilogie a ta vám poví víc. Novinka, na kterou můžete koukat na streamovací platformě Netflix, připomínám, Barvy zla černá. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace z plastu.cz.

0: počasí.
1: Pondělí přinese polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle počítejme s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Růst platů zdravotníků v příštím roce by se měl držet v rozmezí úhradové vyhlášky, ve které by se měly platby zařízením zvýšit o 2 až 3 %. Uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Odmítl návrh ODS na zvýšení poplatku za pohotovost. Cesta k udržitelnému financování zdravotnictví je podle něj ve zvyšování efektivity, například posilováním primární péče. V Ženevě se sešly tisíce lidí k protestnímu pochodu namířenému proti summitu skupiny velkých světových ekonomik G7. Účastníci pochodu protestovali proti kapitalismu a demonstrovali také například za větší podporu Palestinců. Pochod pořádalo zhruba 60 různých uskupení, včetně feministických a odborových organizací. A teď zpátky domů.
2: Novou závodní formuli, která je rychlejší a lehčí než její předchůdci, představili studentky a studenti Západočeské univerzity v Plzni. Do týmu jsou zapojeni studenti ze 4 fakult. Veřejnost si bude moci formuli prohlédnout na univerzitních akcích. Z Plzně pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Filip Mrůzek vyhrál v rakouském Oberhausu jako druhý český golfista turnaj druhé nejvyšší evropské série Challenge Tour. 34-letý hráč napodobil úspěch Ondřeje Lissera z roku 2020. To byly zprávy a teď je tady soutěž 7 v 7, tak držím palce.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu KISS
0: začíná soutěž 7 v 7.
2: Od 1. ledna až k dnešnímu datu jsme v soutěži 7 v 7 rozdali přes 401 tisíc korun.
3: A to vám musím říct, včera jsem osobně na vlastní oči viděl někoho, kdo ty peníze vyhrál.
4: Ne!
3: Eden, jo, je před Evou Farnou, před koncertem a byl jsem tam se sestřičkama, Žanetku Verču zdravím, s Myškou mojí ženou a s mojí neteří Beátkou. Beátka měla chuť na hodok. Říkám, strejda jde vystát frontu, takoby nám hodok s kečupem a najednou ta obsluha byly strašně bezvadný, říkaj, o, Radio KISS, hej, Romane, ahoj. A přímo ta úžasná holka, co mě obsluhovala, říkala, já jsem nedávno vyhrála v 7 v 7.
4: Hezky.
2: A kolik?
3: To už si nespomenu, ale rozhodně to nebylo málo. Mm-hmm. A byli skvělí, takže moc pozdravuju, pak chci platit a oni, ne, to je na nás, hele, jo, dok je na nás. Říkám, ne, to nemuselo být. Ale moc děkuju a je skvělý, že tady z těch výher máte radost. Takže kdo to bude dneska, kdo si od nás peníze vezme?
4: Ten, kdo se dovolal, halo, halo.
3: Posluchačka Vlaďka, ahoj, Vlaďko.
5: Ahoj, zdravím.
3: My tebe taky, jaké máš ráno dneska?
5: Právě jsem stávala a říkám, zkusím se dovolat, ale nevím, jestli to štěstí budu mít.
3: A podívej,
5: jsem ho měla.
3: Ty máš svůj den, jsme připravený s hrací kostkou, číslo, které padne, budeme násobit tisícem.
4: Vlaďko, držím v ruce kostku, drž mi pěsti, protože ji právě vhazuji do naší věže.
5: Dobře.
4: Vlaďko?
5: Ano.
4: Já už vidím, co padlo.
5: Už.
4: Doufám, že ti tím udělám radost, protože na hrací kostce se objevila pětka, takže
3: jo,
4: vyhráváš
3: 5 000! Hezky! Nemáš záč? Tak to je hezký start.
5: Super.
3: To bych se nechal líbit, probudit se a dostat 5 000 korun.
5: Yeah.
3: Vlaďko, brzy to bude na tvém účtu a na KISSu se zase někdy uslyšíme. Měj se moc hezky.
5: Děkuji moc.
3: Ahoj, ahoj.
4: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Krásně jsme to otevřeli. Jak jste slyšeli, Vlaďka říkala na viděnou, vy, když se s náma loučila. Možná, že má taky nějaký stánek. Až tam teď přijdete vy, tak třeba trdelník, ale
4: jo,
3: bude dobrý. A nebo kávička.
7: No, to by šlo.
3: Po ránu by bodla. Moc vás všechny zdravíme a zítra vás v 7 budeme zase čekat.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu KISS.

0: víkend se to odehrálo hodně. Co vás nejvíce zaujalo na internetu?
1: Já jsem se jenom na začátek chtěla zeptat, jestli Michal Kavalčík má dceru.
2: To nevím, asi ne, nemá.
0: Spíš syny teda, co víme my.
1: Protože 3letá dívka rozstříhala otci 100 dolarovky na konfety.
0: Tyjo.
1: Jsem si říkala, jestli náhodou Michal Kavalčík.
0: Že by zrovna Michal stříhal konfety. Dost možná ano, protože měl narozeniny o víkendu.
1: To je pravda.
0: Dneska v 10 do tady budeme mít.
3: Mě zaujala zpráva. Elon Musk udělal přes noc milionáře i z řadových zaměstnanců. V pátek totiž vesmírná společnost SpaceX vstoupila na burzu a jejich hodnota hned doslova raketově vyrostla. A proč ze zaměstnanců se stali milionáři? Protože někteří při nástupu dostali i pár akcí, jakožto k výplatě, ale nikdo nevěděl, jak to s těma akciema bude. No a teď, po pár letech, hele, a jsem milionář.
0: Pěkně. Nadpis. Čekal na Loch Nessku, na příšeru, našel přitom manželku.
2: Cože?
0: Chlapík se rozhodl, že tu Loch Nessku opravdu vyfotí, natočí. Jo, protože věří v to, že tam někde je. A jak musel dát výpověď, dokonce skončil v práci. Několik let tam byl připravený s tím foťákem, s tou kamerou Loch Nesska nikde. No ale seznámil se tam s nějakou hezkou holkou a teď jsou manžele, to je všechno, celý příběh. Tak jsem koukal do diskuze, jestli tam nebude nějaký hezký romantický koment k tomu. A první nejlajkovanější je tu napsáno, bestie jako bestie.
4: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Krásný pondělní ráno. Je definitivně po víkendu, jenom v rychlosti. Já tu pro vás mám jeden dárek a slíbil jsem, že vám ho předám Míšo Patriku. Je to moc hezký. My vás, Kysáci, máme zkrátka všude a jsme rádi za to, že nám dáte vědět, že posloucháte Kiss, že vás vidíme, pro koho tu vstáváme, vysíláme. A určitě si vzpomenete na Amálku, kterou jsme zdravili, protože ona má za sebou velmi náročnou operaci.
1: Ano.
0: Jela jednou s maminkou směr Motol, nemocnice. Jsme ji tu pozdravovali, drželi palce. Všechno dobře dopadlo. Ona se za mnou, se svou rodinou, s mamkou, s taťkou, s bráchou, se všema přišla podívat v Pacově na festival, který jsme v sobotu měli. A Patriku, tohle vyrobila tobě.
2: Je to hezký náramek.
0: A tohle vyrobila tobě, Míšo.
1: To je krásný.
0: My tu dokonce spolu máme společnou fotku, abyste Amálku poznali, to že to je krásná pěkný holka.
1: No jo, sympatianda.
0: Takže o teď máte co nosit?
2: Hele, v barvách Kisu i to trefila.
0: Podívej, to už máme všichni tři.
1: Já tam mám srdíčko.
0: Takže Amálko, moc děkujeme a vůbec vám všem, co jste s námi. Takže hlavně hodně zdraví, ať si prázdniny teď pořádně užijete, protože jsou tady co nevidět. Za chvilku jdem na silnice.
3: Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: D8.
2: Čauky, dálnice D8, směr na Ústí, cez Natrmice, tak už to stojí od Řehlovic.
1: Díky za info, za Vysokým Mýtem, z Zámrsku, směr Stradouň, je to přímo před tunelem, no a teď mi vypadlo, jo, tunel Homole se jmenuje, ano. Tak tady je čerstvá nehoda dvou osobáků, počítejte s tím.
3: Dál se bouralo na Karvinsku, v Orlové, na Masarykově třídě a v Plzni v Rokycanské ulici. Oh.

0: Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Pondělí přinese polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle počítejme s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Nákupy v supermarketech se mění ze dne na den, a to hlavně zapojením umělé inteligence. Tu na samoobslužných pokladnách zavádí postupně několik obchodních řetězců. Novinka má zákazníkům usnadnit skenování zboží a zpříjemnit nákup. Chytrý systém nezavádí ale jen obchodní řetězce s potravinami, ale i třeba se sportovním zbožím. Švýcaři v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh krajní pravice na omezení obyvatel v zemi na nejvýše 10 milionů. Volební účast dosáhla téměř 60% a proti hlasovalo 54% voličů. V Alpské konfederaci nyní žije asi 9,1 milionu lidí.
2: Sport.
3: Na sedmý zápas už nedojde. Finálovou sérii play-off NHL ovládli hokejisté Caroliny, kteří poprvé od roku 2006 slaví Stanley Cup. Přihrála jim ho v noci výhra 3-0 nad Vegas. Český útočník Golden Knights Tomáš Hertl se tak trofeje znovu nedočkal. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: nejlepší devadesátky, no jasně, že na Kisu. A teď v tuhle chvíli si musíme popovídat o pořadu Lepší než originál, který jde do finále. Víte to, že jo? Zpíváme tu písničky, snažíme se líp než originál, ano, vždycky říkáme, je to hodně odvážný něco takového tvrdit, ale o to větší sranda to je. No a my jdeme do finále a připravili jsme společný song Raní trojky. Příští pátek ho máte slyšet. A teď je to o tom, že my dneska prvně uslyšíme, jak dopadlo to, že jsme minulý týden byli zavřený ve studiu. A teď se spojí ty naše hlasy. Míši, Patrikovo, můj, s tou muzikou a my zjistíme, jestli vám to představíme za týden, anebo hold to musíme smazat a začít nějak jinak.
1: A jestli nám to Jean-Luc vůbec nepošle, tak je to velký průšvih.
2: Je pravda, že my uslyšíme společně teď ty hlasy, protože jsme to nahrávali každý jakoby v jiný čas.
0: Je to tak.
2: A nevíme, jak to zní dokupy, no teda, tak snad to bude dobrý.
0: Jako plán B, nemáme jinou píseň, do který zatím bychom chtěli jít takhle společně ve třech.
1: To neříkej, protože teď nám kysáci začnou posílat tipy.
0: Což není na škodu. Takže uvidíme příští pátek, jenom abyste věděli, že teď žádné vyhodnocení není, protože se maká na tom společném songu. Ale mohli bychom si něco připomenout, protože to vidím v playlistu Calvina Harrise. Tak ten dostane volno dneska ráno.
2: Ne,
1: ale jo.
2: Sama. To jsem zpíval já.
0: Patrik Peltán.

0: 63%, kamaráde, si dostal od posluchačů.
1: Nebyl jsem si vůbec jistý tímhle songem, ale děkuju všem, kteří tenkrát hlasovali.
0: Je to super.
2: Protože je dneska pondělí, tak by měla být kolem 8:30 rubrika Hej Šašo. A mám dotaz. Mm-hmm. Může se rubrika Hej Šašo propsat i do zpráv?
0: No tam se nespívá, ale...
2: No to ne, ale píše nám Radek. Pochvalte paní zprávařku, hezky zakončila zprávy ze sportu. Dost mě to rozesmálo, jestli jsem dobře rozuměl. Říkala, přihrála no, či výhra.
0: No, jako myslíš to...
2: Jo, tohle.
0: V 7:30?
2: Půl ano. Osmé.
1: Dokážem to najít ještě?
0: No, víš, že jo, no. Jestli to tu ještě je, no jasně, jak si dáme záznamy, jo?
3: Na 7. zápas už nedojde. Finálovou sérii play-off NHL ovládli hokejisté Caroliny, kteří poprvé od roku 2006 slaví Stanley Cup. Přihrála jim ho v noci výhra.
1: Ona říkala ho v noci. Ježiši.
0: No ne.
1: To je geniální.
0: Terka dělá Hej Šašo normálně,
2: ale
0: jo.
2: Ale teda jaký?
1: A má do Silvestra krásnou
0: věc. To si dám ještě jedno.
3: Na 7. zápas už nedojde. Finálovou sérii play-off NHL ovládli hokejisté Caroliny, kteří poprvé od roku 2006 slaví Stanley Cup. Přihrála jim ho v noci výhra 3:0.
2: To je geniální.
0: Terko, bavíš nás?

0: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Jokis a jak se říká zlatý český ručičky, tak já to trošku poupravím a řeknu zlatý český hlavičky. Protože Češi přišli s revolučním startupem, já s ním naprosto souhlasím. Z internetu maže informace, který nikdo nepotřebuje. Normálně jdete na web nepotřebujeto.cz a tam vložíte příspěvek článku, který považujete za naprosto nepotřebný.
1: No.
0: Čím víc lidí tam ten článek vloží, tím míň ho bude algoritmus lidem zobrazovat.
2: Co když tam teda dá někdo z posluchačů třeba článek z našeho webu o soutěži 7-7, takže to udělá 100 lidí a přijdeme o tuhle informaci.
0: Takhle, pokud tam bude jenom 100 lidí z toho počtu, kolik lidí je v České republice, tak je to pořád málo.
2: A kolik to má být teda lidí, aby se to potom mohlo smazat?
0: Na 50%.
1: Takže 5 milionů lidí
0: ano.
1: Má nějaký článek někam
0: ale
1: vložit.
0: Ale věř mi, že pokud ten článek bude opravdu nepotřebný, ty lidi, oni právě sází na to, že lidi rádi ukazují to, když se jim něco nelíbí.
2: To, že existuje digitální stopa, kterou zanecháváme a jsou stránky, ano, které ti pomáhají s tím smazat to, co je všechno o tobě napsáno na internetu, to víme. A není špatné si občas zjistit, co jste kde zanechali, jo, za informace. Mailovky, adresy, data a tak dále. Ale jakože někdo si může dovolit smazat cizí článek, no to nevím.
3: Tak když se na tom shodne nějaká většina,
0: přesně
3: tak jako
0: tak
3: tomu věřím, to je dobrý.
2: Shodne?
3: No?
2: Náš národ, aby se na něčem shodnul?
0: No já nevím, uvidíme, jak to bude fungovat.
3: Představ si, jaký to bude to, čo při volbách.
2: No to je... Teď se podívejte do jakýchkoliv komentářů, to je co Čech, to jiný názor.
0: No a teď to bude právě souboj názorů, ale trošku to vyčistí ten český internet.
2: Uvidíme.

0: budu jenom producent. Bude tam napsáno Roman Anděl Brzm.
1: Jaký Brzm?
0: Jaký Brzm? Se podívejte, Robin Schulz, kdo tam ještě?
1: Barbs.
0: Kdo to je? To vidím prvně.
2: Barbs taky vidím poprvé, asi nějaký nový talent.
0: Robin Schulz, Barbs.
1: Teď to nikdo nezapomene.
0: Že jo, ale zní to skvěle. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Nehoda na D8, 66. kilometr ve směru Ústí, také na D1 na 49. kilometru ve směru do Prahy. Martine.
2: Chtěl bych narazit dopravní nehodu, silnice číslo 437, směr Bystřička, dopravní nehoda, zdržení asi 25 minut.
3: Bouralo se na silnici 33 u Hradce Králové a další nehodu řeší v Českých Budějovicích v Nemanické ulici.

0: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá non-stop. Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz
6: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
7: Na Jupiter nebo na Saturn.
6: Počkej, to je strašně daleko.
7: Ale půlka třídy už tam byla.
8: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz
9: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team build.

0: Masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
1: Rádio KISS počasí.
2: Pondělí přinese polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle počítejme s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
1: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Navrhované zavedení trestnosti neoprávněného podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí vláda pravděpodobně podpoří. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje, tedy na takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Prezident Donald Trump slavil své 80. narozeniny dohodou o ukončení války s Íránem. Její sjednání oznámil jen pár hodin před vlastními oslavami. Své 80. a také 250. výročí založení Spojených států slavil neobvyklou akcí. 7 zápasy smíšených bojových umění v osmistěné kleci oktagonu na jižním trávníku Bílého domu. Klání předcházela hymna a přelet stíhaček nad Bílým domem. A teď zpátky domů.
3: Z Prahy se přímým letem dostaneme do Tater. Letecká společnost Wizz Air spustí od 25. října přímou linku mezi Popradem a Prahou. Spoj bude zajištěn 3x týdně, vždy ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Letenky jsou už v prodeji. Na vybrané termíny jsou k dispozici od 809 korun.
2: Sport. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. V neděli už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tolik zprávy v 8 hodin a pokračuje Raníky se Smíšou, Romanem a Patrikem.
4: Terko, tobě velké díky, že jsi byla konečně slušná ve svých zprávách. A můžeme popojet, tady jsou tu Unlimited.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Ani si neumíme představit, že vám jednoho dne budeme tady na Kisu oznamovat, že jsme se spojili s nějakou mimozemskou civilizací. Je to tady. Německá organizace, která se zabývá shromažďováním a vyhodnocováním pozorování UFO, v posledních 5 letech zaznamenává trvalý nárůst hlášených případů. Rok 2025 byl statisticky zatím rekordní.
1: A není to možná tím, že se blíží dovolený? A oni říkali, že tady bude celkem dobrý počasí, víš?
0: Míšo, jako, že by si sem zalítli na léto, jo?
1: My si taky lítáme na dovolenou.
0: No dobře, ale ne mezi planetama,
1: a
0: jo?
1: A to co není, může být?
2: Tady říkáme, že se zdražuje ropa, to by mě zajímalo, na co ufouni lítají.
0: Tak jestli na nějaký ten solární pohon, viď, on to může mít neustále nahozený, ten talíř. Jemu je to jedno, někde nad pláží, viď, ani parkoviště nepotřebujou. Jo, to jo.
2: Ale vem si, že všichni stejně si říkají UFO, UFO je, toho se bojíme, dramatický hudby, vždycky si jakože
0: podívej, jak hrajou dramatickou.
2: Že jsou to strašní jako takový nepřátelé a doví, co si příšery. A co když jsou to prostě pupíci, kteří si chtějí jenom popovídat v pohodě. My taky lítáme tamhle někam na Měsíc a na Mars a oni si prostě chtějí zeletět tady si s náma pokecat, dát si pivko, ale všichni to musí být příšery.
0: Jasně,
1: ale zatím nikdo nevíme, jestli jsou to pupíci, ale až přiletí, tak to můžeš zjistit, Patriku.
0: Ale to jsem slyšel jednu zajímavou úvahu, proč vlastně nevíme o tom, že někde jinde ty civilizace jsou.
1: Proč?
0: Co když je to o tom, že některé civilizace jsou o krok před námi a vědí, že je naopak špatně dávat o sobě vědět, aha, že tady jsme. Protože to tak občas bývá, že jo? Když se chceš před nepřítelem schovat, zbytečně na sebe neupozorňuješ. A my jsme naopak ti, kteří cíleně vysílají různé signály, mm-hmm, snaží se skontaktovat. A co když na to jednou dojedeme?
2: Furt něco hledáme novýho, že jo?
0: Jo. Ale jenom pro zajímavost, ať si z toho všeho neděláme srandu, protože tohle opravdu, ta informace, kterou jsem uváděl, tento vstup, je reálná. Víte, proč si lidi nejčastěji teď tedy v poslední době myslí, že něco vidí?
1: Proč?
0: Co to je za věci?
2: Nevím.
0: Za prvé drony, protože ty tolik dříve nebyly, a za druhé satelity Starlink, kterých je více a více. Jasně. A lidé si to pletou s nějakýma ufíkama.

0: je 8:15. Co takhle dát si za malou chvilku jednu rubriku Hej Šašo?
1: To bychom mohli, Romane, co tam máš?
0: Bysme našli něco českého, možná slovenského, bo nebyla na Slovensko, tentokrát v zahraničním hitu. Jste pro?
1: Ano.
0: Tak jo, jeden song, jdeme na to.

0: To je tak nakažlivý. Milky a David Guetta na Kissu.
1: Radio Kiss uvádí.
0: Hej, Šašo, nemáš džus, Face EDC. Podle toho se jmenuje tato už několikaletá rubrika, tentokrát ji propojíme se Slovenskem.
2: Ale, kdo pak volá ze Slovenska?
0: Marek se ozývá. Ahoj, Marku, dobré ráno.
3: Dobré ráno, zdravím Radio Kiss.
0: Hezky.
2: Ahoj. Ahoj.
0: Marie, je to teda opravdu tak, že ty seš teď na Slovensku, nebo jsme se ti dovolali někam do České republiky?
3: Do České republiky, já pracujem v České republice.
0: Tak to jo. Aha. Kde přesně, kde makáš?
3: V rámci Znadorlice rehabilitační ústav.
0: Tak to tě moc zdravíme. A Marku, jsme připravení s tou písničkou, kterou si chtěl pustit Míše Patrikovi a Kysákům. Co to je za píseň? Od koho to je?
3: Je to od zpěvačky Kauma a je to písnička známa Lambada.
2: Letní hit, to se hodí.
0: Tak co, jdete hledat?
4: Pome.
0: Poslouchejte, Kysáci, schválně, co tam je.
4: Přihraj mi staráč.
0: Dobře.
2: No, něco stará. Taky jsem tam slyšela stará.
0: Staráč myšleno jako pivo?
4: Jako no.
0: Jako,
4: no.
0: Dobře. Tak konkrétní pasáž, kde to je?
4: Tyjo, tak teď stará. Teď už jsem tam to čeho neslyšel.
2: Jo. Šora mi stará.
0: Šora mi stará.
2: To asi nezní dobře.
0: Hele, a prosím tě, Marku, jestli to není tajné, že tak jako nemusíš o tom mluvit, ale ty teď seš sám nebo máš přítelkyni?
3: Jsem sám.
0: Teď jsi sám, tak to jo. Víš, jsem si říkal, že jsi jako ostrej na svoji holku, že ji pojmenováváš tak trošku jinak, protože by to byla nápověda, jo? Chcete ještě jednou?
2: Jo.
4: Čurá mi stará. Čurá mi stará.
0: Marku?
4: Ne?
0: Marku?
3: Patrik to trafí, jo.
0: Jo,
3: jo.
2: Čurá mi stará.
0: No jasně, ne. Čurá mi stará. Čůrá mi stará, normálně. A tak dodržuje pitný režim, že jo, tak jako často zastavuje.
2: Každej to děláme.
4: To je dobrý, Marku.
0: Ty jsi na to přišel.
2: Yes.
0: Marku, my taky děkujeme. A ti to dneska v práci uteče a zas někdy. Ahoj.
3: Jo, děkuji. Ahoj.
1: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, je 8 hodin 23 minut. V Brandýse nad Labem se v Pražské ulici srazili dva osobáky a dál se bouralo v Praze v Bruslařské ulici. Sulem.

0: ten tvůj. Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Pondělí přinese polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle počítejme s přeháňkami. Teploty vyšplhají na 17 až 21, na jižní Moravě až na 23 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Počty Čechů, kteří si ze zahraniční dovolené přivezou v mobilu nejen fotografie, ale i počítačový virus, přes který pak posílají útočníkům peníze a data, roste. IT experti i bankéři tak varují především před používáním veřejných Wi-Fi sítí a sdílených nabíječek. Podle odhadů bank je takových klientů jen během léta více než 20 tisíc. Americký viceprezident J.D. Vance předpokládá, že se zúčastní podpisu dohody s Íránem v příštích dnech, ale možná tam bude i prezident Donald Trump. Podle Pákistánu, který sehrál roli zprostředkovatele, bude dohoda podepsána v pátek v Ženevě ve Švýcarsku.
2: Sport.
3: Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli výhlavě Dánsku 2-3. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká české volejbalisty příští týden v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy. Ding-da-dum-da-ding-da-dum-da-dum-da-ding-da-ding-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-dum-da-

0: Scatman John na Radio Kiss. Je po půl deváté, dovolené se blíží, možná někam poletíte, nechceme vás strašit. Ale věřte mi, že si na nás vzpomenete. Na ranní trojku, až sedete do letadla, jak si uvědomíte, že vlastně Roman s Míšou s Patrikem vyprávěli o tom pilotovi, co 16 let neměl řidičák. Teď to říkám jako v uvozovkách řidičák. Je to nějaké osvědčení, že jo?
1: Ano.
0: Díky kterému můžeš pilotovat letadlo. On měl falešný.
1: Ne.
0: Po 16 letech na to přišli. Jako pravdou je dneska ty simulátory, možná je to tak dobrý, že se to nějak přes YouTube a ty hry dá naučit, ale já hraju taky Eurotruck a nemyslím si, že s kamionem dokážu zaparkovat.
2: Myslíš, že tam měl ovladač od Xboxu, jako by na to letadlo připojit?
0: No je to mazec, ale na druhou stranu nic se nestalo, jo? Vždycky všechny v pořádku dostal tam, kam měl.
1: Jako to jo, a v dnešní době se říká, že nepotřebuješ papír ke všemu, prostě ukázaná platí, ale jsou profese, u kterých si to nechceš risknout.
0: Jako evidentně měl talent, takže teď ho čekají velký soudy. A říkám si, co když tady ve studiu máme taky nějakýho takovýho podvodníka, lháře, který nám mazal met kolem pusy, jak něco umí a přitom to tak není.
2: Co koukáš na mě?
0: No jenom si náhodou se nechceš něčemu doznat.
2: Já jsem naprosto čestný a pravdomluvný muž.
0: Vem si to Kiss Shop, jak úspěšně vedeš, ale máš vystudovaný nějaký střední školu obchodu služeb, podnikání, řemesel?
2: Ne, ale jsem v tom skvělý.
1: Já jsem se chtěla přiznat.
0: K čemu, Míšo? Ty nejsi, že nejsi motorka, nejseš motorkářka už.
1: Papíry mám na
0: Máš
1: motorku,
0: papíry.
1: To mám, mám
0: no,
1: platný.
0: Jo, buď v pohodě.
1: Ale já nejsem vystudovaná moderátorka.
0: Míšo, a buď v pohodě.
1: Jo.
0: To dávno víme.
1: Jo.
0: Čkej. Tady si něco takhle jenom otevřu, jo? To bude hned, kysáci?
2: A to je ta složka.
0: Tak, tady máš. Promiň, jako takovou ukázku toho, že vlastně úplně nelžeš.
1: Nelžu. A ještě se bouralo ve Vsetíně v Jasenické ulici.
0: Nebo?
1: Zazněla dneska ráno v raním kisu nějaká kachna.
0: Nebo?
1: A dál se bouralo na silnici 14 u Jablonce nad Nisou.
0: A nebo?
1: Ve směru na Moravskou Třeborovou.
0: Nebo?
1: Pokračuje mám.
0: A nebo?
1: Na D11 Petr?
2: Ale nevadí, Míšo, i tak tě máme rádi.
0: Taky nejsme studovaní.

0: Opět nás Patrik upozornil na textovku, která přišla na základě toho, jak jsme si tu povídali o tom pilotovi, který 16 let neměl osvědčení a teď to prasklo. Hraní trojko, já jsem si řidičák na auto dělal až ve 43, kdy mě k tomu donutila práce, do té doby jsem jezdil bez nehody. Vždycky jsem si říkal, že auto neřídí řidičák, ale ten za volantem. Jezdím od 14 let a myslím si, že řídit umím. To jako za celou tu dobu ho nikdo nikdy nezastavil?
1: Hey Siri, call the police. Hey Siri.
0: Ty ponzáku.
2: Ty to je něco ale.
0: Ty jsi spustil mojí Siri.
3: A volá?
0: Stop Siri. Ne, ty ho ještě zvolal police. Počkej, 112, opravdu.
2: Ježišmarja.
0: Ukončit hovor.
2: Roman ukončuje hovor.
0: Tak seš normální, podívej se, vytočená 112.
3: A to já nechtěl, se omlouvám.
2: Jak může tvojí Siri ovládat Patriku hlas?
0: Neříkej slovo Siri tady ve studiu,
2: počkej,
0: prosím tě.
3: Hej Siri, kol Davidek.
2: Hej Siri. Hej Siri.
0: Hele, ale to je něco. Vemte si tedy, jestli nám otaz nelže, tak ho za celou dobu nezastavili policajti.
2: V jednom má pravdu. Auto opravdu neřídí řidičák, ale ten za volantem, ale... Tento osvědčení člověk musí mít.
1: To jo, to, aby si znal všechny značky, přednosti a co a jak. Jasně, naučíš se to postupem času, ale ten začátek podle mě není jednoduchý.
0: To je něco. Toto nemůžeme považovat za ranní kachnu, i kdyby si z nás otaz dělal srandu. Tu musíme říct se my. A jestli tu nějaká zazněla, až uslyšíte Michael Jacksona, volejte do kysu.

0: Duren Duren. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duren Duren a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: servisu.
1: Každé všední ráno máte za úkol hledat nějakou nepravdivou informaci v našem vysílání a Soňa se pokusí jí odhalit. Ahoj!
2: Ahojte!
1: Soni, tak povídej.
2: Myslím si, že to bude web, informace o webu Nepotřebují to, nebo nějak tak to bylo. Úplně jsem to neslyšela. Bylo to o tom, že se tam budou vkládat články, které se nám nebudou líbit, nebo budem se myslet, že jsou nepravdivý, nebo nevím, prostě něco takového to bylo. Myslím si, že jsem se nad tím pozastavila, že je to pěkná blbost. A i
1: ano, to jsou...
2: Nepotřebují to CZ, takže...
1: Ty jsi na tom webu byla?
2: No, právě, že to nefunguje, takže...
1: Jo, to je, ano, to je web nepotřebujito.cz a tam se ano. Vkládají nepotřebné informace, který pak algoritmus vyhodnotí jako zbytečný. Je mi to líto. Mně by se to líbilo, kdyby to byla pravda. Ale je to kachna.
3: Už jsem se že tohle fakt někdo založil, že to jde, že se shodne polovina národa, si říkala.
1: Ano.
3: Když se shodne 5 milionů Čechů, tak se článek může smazat.
1: To jsem trošku přepálila.
3: Soni, takže dárkový balíček od KISu posíláme k tobě domů. Jo?
2: Super, díky moc.
3: Taky a měj se, ahoj.
1: Ahoj.
3: Jenom pro zajímavost, bavili jsme se tu například o tom, že poslední dobou lidé častěji a častěji nahlašují výskyt UFO, především v Německu, tak to byla pravda, jo? Jenom aby jsme si řekli, i když Milan k tomu taky něco má.
4: Se vůbec nedivím, že je takový velký výskyt UFO. Třeba soused ten viděl letající talíře hned půl roku po svatbě a všechny mířili na něj.
0: Roman, Míša, Patrik. Od 6 do 10. Rengis.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Lukáš?
2: Je jednička 48. ve směru na Prahu, jsou tam dva kamiony v sobě, velká kolona, projíždí se jedným pruhem, ale je to velký zdržení. A na druhé straně nějaký 48. a půltej je za zatáčkou ve stoupacím pruhu odstavený autobus, jo, bacha, rychle se tam odbočuje do stoupacího pruhu prostředního, tak opatrně.
3: Na Chebsku na silnici 64 u Hazlova je nákladák v příkopu a další nehody řeší v Ostravě v Proskovické a v Brně v ulici Nové Sady.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Já jsem se asi vrátila o 30 let zpátky. Jedna písnička lepší než druhá.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Moji cestující jsou tak vysmátí, že se pak do té práce opravdu těší, a to díky vám.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace z plastu.cz.
6: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
7: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
6: Kdo pak to uklidí? Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
2: Radio Kiss. Počasí.
8: Venku dnes máme polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě ujediněle počítejme s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 17 až 21, na jižní Moravě na 23 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Základní zdravotní péče o pacienty přímo v jejich domovech by od příštího roku mohla posílit nová pozice terénní sestry.

0: statisíce lidí po celém světě. A teď zpátky domů.
1: Novou závodní formuli, která je rychlejší a lehčí než její předchůdci, představili studentky a studenti Západočeské univerzity v Plzni. Do týmu jsou zapojeni studenti ze 4 fakult. Veřejnost si bude moci formuli prohlédnout na univerzitních akcích. Z Plzně pro KIS Blanka Holoubková.
2: Krásné dopoledne.
3: Hezké dopoledne, láske, čap a sere.
2: Tuhle chvíli na KISu hrajeme pro všechny kysáky.
4: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
0: Be happy.

0: Dobré dopoledne, kysáci, až do 10. hodiny je s vámi ranní trojka.
1: Před 10. hodinou přijde víkendový oslavenec Michal Kavalčík, který teď o víkendu oslavil 51. narozeniny.
0: Vážně si řekl, že mu je 51.
1: Jemu tak ne, nebo
2: jo,
1: ne?
2: Jo,
0: no, ale s tím, jak každému přidává, tak jsem si myslela, že by si jako zasloužil trošku přidat.
1: Jo, takhle.
2: Jakože všichni, kdo třeba budou nahrávat hlasovku do jeho dopoledního tématu mezi 10. a 11., tak by mu mohli třeba říct 60. nebo...
1: To není už to moc?
2: Není.
0: Není to málo.
2: Pětapade?
1: Čau ty pětapadesátníku.
2: Jo, a potom se věnujte tématu.
1: A vrátíme mu to, protože pravdu máš, Míšo, o každém, kdo tu slaví narozeniny, vždycky mluví v trošku jiným tónu.
0: A je pravda, že doteď se mě ptají kysáci, kteří mě občas někde potkají, jestli ti je vážně pade, Romane.
1: Jo, ptá se mě na to hodně lidí.
0: No jo, Michale, ale tobě se to jednou vrátí. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: A v tuto chvíli tady na Kisu se koukneme, kysáci, do vašich mobilů, protože my víme, co si stahujete. No, jaké jsou nejstahovanější aplikace současnosti v České republice?
1: Já bych tipla, že to bude nějaká komunikační aplikace. WhatsApp, ten má každý.
2: TikTok si myslím.
3: Nebo TikTok,
2: to...
3: jo.
2: Ne, už ne, to už má každý asi.
3: Přijde, že tak jako už má trošku odzvoněno,
2: no,
3: ne?
2: Pravda, no.
0: Aktuálně to vůbec nejvíce stahovanou bezplatnou aplikací je Gemini. AI asistent od Google. Pokud si říkáte, no počkej, a kde je ChatGPT, ten je daleko za Gemini. A Claude, ten je taky daleko za Gemini. Zrovna teď o víkendu jsem si tu apku prvně stáhnul. A to i z toho důvodu, že jsem testoval nový AI Google překladač. Mm-hmm. Fakt to funguje skvěle. Pokud konverzuje s někým, kdo mluví jinak než česky a češtinu to podporuje, tak opravdu v reálném čase ti začíná překládat do češtiny to, co ty slyšíš. Kdybych mluvil s nějakým Francouzem a nevěděl, tak ti to hezky překládá do češtiny, pak jenom switchneš, no a on to zase jemu překládá do francouzštiny, mluví to přes sluchátka a tak dále. To je to skvělý. Výborný, wow. Fakt to jde dobře, ty jo.
1: Víte, co mě zaráží? Jedna věc, tady na těch umělých inteligencích máš ChatGPT, máš Gemini, máš Claude, oni mezi sebou vlastně vedou konkurenční boj, ale přitom je to umělá inteligence. Víš, jakože je to ta aplikace.
0: No.
1: A teď jedna ti kecá, druhá ti nekecá, protože víme, že ChatGPT opravdu jako někdy neříká úplně pravdivý věci.
0: No, ani jedna ti neřekne věci na 100%, všechny musíš hlídat.
1: No to jo, ale umělá inteligence a stejně to ten člověk musí hlídat.
0: No to tak je, no.
1: A tak to taky bude.
0: Další aplikace, které jsou stahované, například info o mistrovství v fotbale, logicky, že jo, protože lidi chtějí aktuální info. NFCčko, to je platba mobilem na festivalech. K tomu jsou někteří donucení, to vidíme v komentech, ano. Jak to někteří velice nemají rádi. A z těch komerčních věcí poslední doby Foodora, moje PPL a dokonce Prima Plus.
1: Ale...
2: Počkej, a kde je kysácká apka?
0: Dopisuju si to sem do textu, příště to přečtu.
4: Dej tam komentář, Romane.

0: I'm a fireball.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu
2: Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
3: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
2: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: One Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Soutěž Rádia Kiss o voňavé balíčky produktů od Puella.
1: Velká týdenní soutěž, která tentokrát nebude tady v raním Kissu, ale přímo dopoledne od pondělí do pátku u Michala Kavalčíka.
2: Já se tomu vůbec nedivím, protože nevím, u koho jiného by tahle voňavá soutěž měla být. Michal Kavalčík totiž pokaždé, když přijde do studia, tak si to tady navoní.
1: Jo, on to má tak jako Ezo hoděný,
2: jo.
1: Že tu má ty vlné tyčinky.
2: A kapičky, jak si dává do té vody, aby
1: všechny
2: to tady
1: věci, které jsou tu ve studiu zakázaný, tak to tady Michal Kavalčík
3: chodí
1: provozuje.
3: Chodí s hadříkem, že jo, všechno utírá. Jo. Stačí najít logo Rádia Kiss na webu puellavůně.cz a voňavý balíček od Puella v hodnotě 5 000 korun je váš, kysáci.
1: Ale to dokonce i snad přes 5 000 korun. Wow. V tom balíčku je toho tolik, že budete mít velkou radost, až vám to dorazí. Takže puellavůně.cz, popřípadě se proklikejte přes kiss.cz, najděte logo a buďte připravení.
0: Rádio Kiss.

0: Vánec nám přišel.
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
2: Vy jste hodný.
0: Michale, všechno nejlepší.
2: Děkuju, 61, no.
0: Ty jsi to slyšel.
2: Ne, já jsem to tak nějak typl, že jste mi určitě neřekli přesný věk.
3: Tak to pozor.
2: Ne?
3: Já právě řekl tvůj přesný a Míša na základě toho říká, ty jsi řekl správný věk Michala, teď on kdykoliv o nás mluví, že máme narozeniny, vždycky nám přidá 10 let.
2: Tak Míša je předělána babička, že jo, to je jasný. To každý
0: ale já na babičku musíš uznat, že vypadám dobře.
2: Moc hezky, no ještě se nesflíkla, takže pojď.
3: Ježišmarja. Wow. Takový narozeninový dáreček pro Michala Kavalčíka.
2: My to chceme vidět. Ježiš, ale to by bylo dobrý, kdyby nám Míša udělala takhle striptease.
0: To nechceš.
2: Děcka, pojďme hlasovat normálně SMSky. Ano, ano.
0: Hele, až po 10. hodině, jo, ale 10. večer, ne 10. dopoledne.
2: No, ale mohla by do té noční show, že jo?
4: A budem to streamovat živě.
2: No jasně. A tady místo, víš, jak se to nesmí zabírat, tak tam dáme samolepky Rádia Kiss.
0: No tak to si vymyslel, Michale.
3: Michael, takže vítej vlastně i po týdenní dovolené.
2: No, no, no, těšil jsem se. Ty
3: tohle, brďo, co jsme dostali, to je z Řecka?
2: Ano, to jsou řecké žvíkačky, teda jako, nevím, jestli to dělají Řekové, ale já se to vždycky snažím sehnat v Německu, v Rakousku, v okolí státe a nikde to tam nemají. A jenom prostě v Řecku. No, tak si nechte chutná. A Míša má novinku malinové.
0: Ano, malinové s citronem, ale na to jsem zvědavá. Tyhle ty žvíkačky už si nám dával v minulosti a jsou moc dobrý.
2: O, to jsem rád, to jsem rád.
3: Tady máš jenom maličkost, slíbili jsme naši posluchačce, která na tebe taky myslela, když jsem byl v Pacově. Podívej se, to tady
2: to
3: máš.
2: To dělala ručně.
0: Jo, podívej se, my máme taky náramky.
2: To je hezký.
4: My máme tady.
2: A to je jako Mísa nebo Míša?
4: Můžeš si vybrat.
0: Tohle mi nedošlo, Michale, já tam mám taky napsáno Mísa.
2: Aha, my máme stejný.
0: Počkej, ne, možná to tvoje, co máš na ruce, je moje.
2: Jo, takhle.
3: Počkej. Ne, ty máš mít růžovou Mísu.
0: Dobře, no tak já mám. Aha.
2: Hele, ne, my už jsme to vyřešili, Patrik mi... On mi normálně fixem, který nejde smazat, mi udělal nad
4: háček,
2: Míša.
4: No tak, abys to měl kompletní.
0: Akorát ti to napsal omylem na ruku, no.
2: No, tak to je hezké ráno zase, no.
3: Užij si to tady s posluchači tento týden a se soutěží Michael Kavalčík přichází.
2: Těšil jsem se na vás, děkuju a každý mi potom dáte 10 € za ty žíkačky. Ahoj.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak se nám tady rozmohl nějaký nešvar na D1, a mám tady zrovna tři zprávičky, tak pozor. D1, 329. kilometr, je to z Polska na Prahu, tak zpevněná krajnice, nějaké tři autáky v sobě. Ulice Zámecká, Dolní Kounice, okres Brno venkov, tak tam se jede jenom jedním jízdním pruhem. Je tam odstavený autobus, opatrně. D1 po druhé, 14. kilometr, také z Polska na Prahu, odstavený nákladák, a D1 po třetí z Prahy na Polsko v opačném směru, 249. kilometr, pravý jízdní pruh uzavřen. Lidé na vozovce, oprava svodidel, tak opatrně. Kdybyste o něčem věděli, tlačítko doprava v naší apce a můžete poslat zprávičku. Za malý okamžik start.

0: Kiss parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
1: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a Pivovar Monopol v Teplicích.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
3: Venku dnes máme polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě ujediněle počítejme s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 17 až 21, na jižní Moravě na 23 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Do konce června má v Tuzemsku vzniknout přes 500 dětských skupin podpořených státem. Hotová je zatím podle dostupných údajů zhruba čtvrtina z nich. Obcím, které nestihnou splnit podmínky včas, hrozí pokuty. Později i vrácení celé dotace. Problémy ale mohou mít i ty, které stavbu dokončí. Kvůli konkurenci v okolí nemusí naplnit požadovanou obsazenost. Spojené státy a Irán se dohodly na míru, oznámil to pákistánský premiér. Obě strany se podle něj dohodly na okamžitém a trvalém zastavení bojů na všech frontách, včetně bojů v Libanonu. Oficiálně bude dohoda podepsána v pátek 19. června ve Švýcarsku. A teď zpátky domů.
4: Z Prahy se přímým letem dostaneme do Tater. Letecká společnost Wizz Air spustí od 25. října přímou linku mezi Popradem a Prahou. Spoj bude zajištěn třikrát týdně, vždy ve čtvrtek, v sobotu a v neděli. Letenky jsou už v prodeji. Na vybrané termíny jsou k dispozici od 809 korun.
0: Sport.
3: Hokejisté Caroliny Hurricanes jsou po 20 letech znovu šampiony NHL. V šestém utkání finále Stanley Cupu porazili Vegas Golden Knights 3-0 a celou sérii ovládli 4-2. Tolik zprávy v jedné minutě a teď už začíná dopolední Kiss.
5: Tak, snad mi tady žádný joke nepřipravila banda z ranního Kissu. Já vás vítám, pojďme na to. Playlist je připraven.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Be happy.

Jste tam? Jste připraveni? Tak jo, come on. Jdeme na to. Musím říct, že jsem se na vás fakt těšil, protože je neuvěřitelné, jak to slunce, které vás dobíjí 24, jak to na vás má okamžitě tu pozitivní energii. Občas jsem si vás naladil, občas jsem vás takhle poslouchal, trošku jsem samozřejmě také odpočíval, ale bylo to nádherné. No takže jsem načerpal úplně nové síly, mám vás úplně všechny pozdravovat od všech Řeků, kdo tam ještě byl. Byli tam Němci, Francouzi, Rakušáci, Němci, Britové, hodně Britů, hodně, a pár také Poláků tam bylo. No, Kefalonia, Řecko, bylo tam nádherně. Dobil jsem energii, jsem připraven celý týden to tady táhnout pěkně na 110%. Slyšel jsem, že vy jste se tady měli také krásně. Evička vyprodala 3x Eden, byla tam snad asi celá republika. Pak jsem viděl, že dneska ráno padl ten, co vyklepl Jirku Procházku, Pierra, ty brďo, ježiš, to mi zase dají bojovníci.

pěkně ještě zpříjemnit. Když jsem byl v tom Řecku, tak si dáme tuhletu. Ať máte super dopoledne, odpoledne. Mám tady pro vás soutěž. Moudro dne. Letní devadesátka. A bude tady toho opravdu hodně. A všichni se chytneme v kanclu za ruce a jedeme ten jejich taneček. Řek Zorba.

0: rádio mám v popisu a proto poslouchám Michaela Nakisu.
1: Díky, že jste naladili i právě dnes, 15. června 2026. Jo, to se rýmuje, hezký. Svátek má dneska Vít a já jsem přemýšlel už na cestě zpátky v letadle, co bych tady jako, čím bychom to otevřeli v to pondělí. Jo, takhle po mé krátké takové pětidenní dovolené, říkám si, co tady dáme za téma. A nebudete mi to věřit, ale to letadlo, ve kterém jsem se vracel zpátky na vídeňské letiště, tak mi to tak nějak do cesty přihrálo úplně samo. Přiznám se vám, v letadle už jsem letěl hodněkrát, nejsem ale zase takový ten cestovatel, co nalítá, já nevím, několik 10 000 hodin ročně. Jo, ale jako tak 3x, 5x ročně někam tím letadílkem, hoďka 2, 3, maximálně 4 někam takhle kolem Evropy, to se dostanu. Viděl jsem už opravdu hodně věcí. Zažil jsem normálně lakování nehtů, vedle mě seděla paní, dělala si tam pedikuru, manikuru, já nevím co, normálně takovým tím ředidlem, jak si čistíte ty nehty, tak to smrdělo v celém tom letadle, pak přišla letuška, říkala, jestli by to mohla nechat, ona, že ne, že má důležitou schůzku a tak dále. Zažil jsem, že si pán stříhal nehty do uličky, normálně si sundal ponožky a během letu si začal stříhat nehty. Zažil jsem toho opravdu hodně, ale včera, a teď se dostáváme k tomu, včera jsem zažil něco, co jsem ještě v životě nezažil. Asi půl hodiny před přistáním paní vedle mě, bohužel jsem vám to nemohl natočit, normálně vytáhla pleťovou masku. Normálně takovou tu, jak to utrhnete nahoře, vevnitř je taková ta bílá maska, která je napuštěná takovou tou šťávičkou, že jo, ty minerály, vitamin B, vitamin C, a dala si to normálně na tvář, poťupkala to, před sebou měla ten mobilní telefon, aby se viděla, jo, tu fotografii, a celé to poťupkala a do konce letu měla tu pleťovou masku. Normálně letušky se jí trošku lekly, jestli náhodou to jako není někdo v kukle, jo, jestli tam někdo nechce udělat přepadení. Tak pojďme otevřít tuhle otázku. Šílené věci v letadle, co vás fakt jako překvapily, pán si sundal ponožky, že se 14 dní nemyl, táto, ty si znemyl nohy a tak dále, znáte tu legendární hlášku. Pojďme se pobavit o tom, co vás fakt překvapilo v letadle, čeho schopni jsou lidé v letadle udělat. A je jim úplně jedno, že tam je dalších 180 cestujících. Já myslím, že máte hezké historky. Tlačítko soutěž v naší apce a už to tu letí.
0: Radio Kiss.

0: jsme dlouho neměli v playlistu. Cheerleader. Omi. A jeho trumpetka. Dopolední pondělní balíček a my se takhle pohybujeme kolik třeba 10, 12 tisíc pěkně metrů nad mořem, ve vzduchu teda v letadle a vyprávíme se tady šílené historky, co jsme zažili v letadle, čeho jsou lidé schopní udělat prostě v letadle. No, tady Andy nás bere do vlaku.
1: No, ahoj Michael, tady Andy. No, není to sice z letadla, je to z vlaku, ale pán si tam normálně sundal boty, ponožky, natáhl si nohy na protější sedadlo, mm-hmm. A vytáhl si chleba, máslo a namazal si ten chleba tím máslem starým rozbitým kartáčkem na zuby. To byla nádhera. To vám byl takový pohled, na který opravdu nikdy nezapomenu. Ahoj, Andy.
0: Jako Andy, to, že si někdo zuje boty, na to už jsem si tak nějak jako zvykl. Já už jsem dokonce jednou i, myslím, že to bylo Pendolino, kdy jsem pendloval mezi Praha, Ostrava a zpátky, tak normálně pán měl svoje papuče. Jo, normálně si zul boty a měl v pytlíčku papuče. A celou dobu, ty 3,5 hodinky, chodil po tom vagóně v papučích. Na to jsem si zvykl. Ale tady mě trošku překvapuje, že pán měl kartáček u sebe. Já teda nevím, já normálně jako, dobře, ale možná pán se to je takhle každý den, ale mě překvapil spíš ten kartáček. Co Libor?
2: Čau Majklíku, hele, nejdřív bych ti chtěl popřát k narozeninám, ale jenom ti chci říct, v sobotu jsme se vraceli z Kréty, za náma seděli pán s paní, pravděpodobně ředitel a sekretářka. No a celou dobu se letadlo mělo o čem bavit, protože to bylo a ťuťu a ňuňu a koupíš Marcelce parfém a bude se ti stýskáčkovat. No hrůza, hele.
0: Libore, počkej, tak já myslím, že vytáhneš nějaký těžší kalibr, ježíš, ťuťu, ňuňu, tak buď rád, že někde jiskra přeskočila, trocha lásky v letadle, to je pořád lepší, než když tam vedle tebe si někdo stříhá nechty, prosím tě, ťuťu, ňuňu, co bych za to dal, kdyby vedle mě dělali ťuťu, ňuňu, Adam.
3: Čau, Michael, hele, já nejsem nějaký cestovatel, nebo takový, nelítám, nebo tak, ani jsem nikdy tam neletěl, popravdě. Ale úplně šilná věc, v letadle bys byl, hele, ty s konfetama. Pěkně to tam vystřelit při přistávání. No pak by tě pěkně asi spacifikovali, ale bylo by to zajímavý, hele.
0: Ano, podobná hlasovka už tady bylo několikrát, ano, to by Kavalčíka okamžitě zavřeli. Co jsme zažili v letadle, napsala Eva. Při letu z Kansasu do Mexika, si paní vedle mě začala lepit umělé řasy jednu po druhém. Vždy, když vzala jednu řasu a ostrou pinzetou mířila proti oku, zavírala jsem oči, ale zvládla to a stihla se i namalovat. Tý kráso.
4: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Kiss a dneska se tady bavíme o šílenostech třeba z letadla, které já jsem tam zažil. Ano, kdysi i stříhání nechtů, lakování, odlakování nechtů. Teď jsme tady slyšeli historku lepení řas v letadle, možná i při turbulenci. A já jsem zažil, že paní si dala půl hodiny před přistáním pleťovou masku. Znáte, jo? Tu bílou pleťovou masku. No, možná to začnu taky dělat. Možná to bude i hned po nastoupení do letadla a po vystoupení z letadla. Tak co vy? Něco šíleného z letadla. Zbyněk.
1: Ahoj, Michale. Kamarád byl schopný na hodinu a půl dlouhém letu vyžhanout skoro celou flašku a pak to začalo. Generál Laudo na celé letadlo nešlo ho zastavit a těsně před přistáním si dokonce zabubnoval na plešku pána před ním. Pán se musel hodně držet, aby ho z toho letadla nevyhodil.
0: Já jsem viděl jednu fotografii, protože se potkáváme už od dob, kdy ještě na světě byl Ruda, tak já zdravím Izzyho z zpěváka z kapely Doga, tam od nás žil Střinec Jablunkov a Karvina Havířov Ostrava. A ten mi ukazoval fotky, když letěli do Dubaje, oni vykoupili s celou kapelou a ještě nějakým týmem všechny ty pidi lahvičky toho alkoholu, jo? Takovou tu pidiči vasku, pidim Jacka, jo, které stojí třeba $7 nebo 7 euro, tak v tom je kolik, to není ani jeden panák. Oni měli fotku s těma, já nevím kolik, 200 vypitej skleniček za ten let do Dubaje. Neuvěřitelný, no. Co Denisa?
2: No ahoj Míšo, tady Denča z Havířova. No tak já, když jsme poprvé letěli letadlem, tak jsem zažila vedle na sedadle seděl pán, vytáhl si takový ten malý přenosný kartáček se zubní pastou. 15 minut si tam čistil zuby, pak se zvedl, šel na záchod a strávil tam cca půl hodiny. Takže asi tak.
0: Cože? Čistit zuby v letadle normálně na sedadle? Já myslím, že už mě dneska jako vůbec nic nepřekvapí, ale vy máte super historky. Pajan?
3: Nazdar, Michael. My jsme asi před 5 lety jeli autobusem do Monaka. Nevěřil bys tomu, to je zážitek, cesta neskutečná. Autobusem, no hrozný, už to nikdy neudělám. Mm-hmm. Ale proč? Mám takový blbý zážitek, protože jsme jeli zpátky a frajer po celodenní chůzi ve sluníčku si sundal v tom autobusu boty. Ani řidič to nedal a musel zastavit, tak čus, Pajan.
0: Pozor, teďka trošku delší SMSka od Oldy Černýho. Ahoj Michale, při letu do Egypta jsem zažil něco, na co se nedá zapomenout a musím ti to napsat. Už při nástupu do letadla se objevila velmi, velmi širší spolucestující, která byla cítit na několik řad dopředu. Jakmile prošla uličkou, půlka letadla začala kašlat a horečně nastavovat ventilaci. A jako na schvál si sedla přímo přede mě. Celý let jsem měl pocit, že dýchám vzduch z uzavřené šatny po měsíčním maratonu. Když jsem si říkal, že horší už to být nemůže, zvedla se na toaletu. Při soukání se uličkou ale ztratila rovnováhu a spadla přímo na mě. V tu chvíli jsem si připadal jako selátko, které nechtěně zalehla prasnice. Když se zase zvedla a odešla, zůstala kolem mého sedadla koncentrovaná dávka zápachu, kterou jsem měl najednou úplně sám pro sebe. Od té doby se při rezervaci letenky nemodlím za místo u okna, modlím se za čistý vzduch. Michal.
4: Starec Michaele, tak mě úplně nic bizárního se nestalo, akorát naposled mě překvapila bezohlednost některých starších lidí. Jako chápu, že 4 hodiny sedět je někdy pro někoho dlouhý, tak stoupnu, dobrý, no ale že si tam s kamarádkou budeš vykládat, smát se, přitom tak jak říkáš, dalších 180 lidí chce spát, nevím, no, asi bych možná radši mlčel a dívá se, jak ostatní spijou. Tak jo, měj se, čau.
0: Michale, na to mám jednu soukromou radu a budeš mi děkovat, jo? Nikdy do letadla si nezapomeň sluchátka, ať už aspoň ty pecky, ale úplně nejlepší jsou ty, které zakryjou celé ty uši. Vždycky do letadla, vždycky sluchátka. Vždycky sluchátka, poděkuješ mi, není zač.
5: Kiss. Kiss. Radio Kiss.
6: Radio Kiss.

0: úžasná Alice DJ. 10.50, pojďme na finálové hlasovky. Dneska neuvěřitelné příběhy z letadla, co kdo dělal, lakoval, stříhal, natíral, lepil, šílené historky z letadla. Ano, jako dá se tam dělat opravdu hodně věcí, ale možná nějaké desatero by mělo být před vstupem do letadla, které by vám mělo přijít do mobilu a tam by byla taková ta prosba. Prosím, během letu si nestříhejte nechty. Během letu si neodlakovávejte své nechty a pak si je nenatírejte novým lakem, který jste si koupili právě na letišti. A tedy. Veronika, pěkná historka.
1: Ahoj, Michael. Tak já si pamatuju, před 32 lety jsme letěli takhle do Dominikánské republiky. A přítelkyně mého táty byla kuřačka a my seděli v těch posledních řadách, což byl vyhrazený prostor pro kuřáky. A věř mi, v životě jsem si nezapálila ani cigaretu. A bylo mi líto i těch, co seděli mimo ten prostor, protože to nebylo vůbec nějak oddělené. Mějte se, ahoj.
0: Tak k tomu mám také historku právě teďka, když jsem odlétal někde v pondělí, že jo, z vídeňského letiště, tak jsem procházel právě kolem toho koutku proskleného, kde byl ten kuřácký koutek, že jo, kde vy se normálně zavřete a bafáte si elektronku a normální cígo. A já jsem se podíval, byla tam taková paní v červeném tričku, že jo, taková jako karkulka, to si hned zapamatujete, já mám fotografickou paměť. A říkal jsem si, ty brďo, tak oni jdou takhle do té skleněné místnosti, všichni budou mít to oblečení načichlé tím kouřem, tím nikotínem. Tu bych nechtěl mít vedle sebe. Lidičky, neuvěříte, ta paní seděla vedle mě na cestě z Vídně do Kefalonie. Ano, ta paní z toho kuřáckého koutku. No, tak jsem si na ní vzpomněl a bylo to pěkně cítit. Aleš.
2: Čau, Majku. Tak prosím tě, můj zážitek z cestování z lítání bylo asi před 3 lety, kdy jsme se vraceli z Egypta. Tak na letišti nám oznámili, že let bude mít zpoždění, tak ve finále z toho bylo 30 hodin. Ubytovali nás mezi tím na jiném hotelu. A když jsme odlítali po 30 hodinách, tak jsme našli pár šroubků na sedačce, jo? Takže to bylo takový divný pocit. Měj se, čau, Aleš.
0: Co, Roman?
3: Čau, Majku. Já teda příhody z letadla nemám, protože letadlem nelítám, ale myslím si, že by byla docela dobrá show rozdělat si tam a jíst pravý český styrečky olomoucký. To by musela být ňamka po celém letadle.
0: Nebo konzervu s rybičkama, pěkně v oleji. Letěla jsem z Toronta, píše Helena, do Prahy. A vedle mě seděla stará dáma, neuměla se ani odpojit od pásu, když něco chtěla hledat v kabelce. Dámu jsem odpojila, děkovala v ruštině, protože jsem starší ročník, ruštinu ovládám. Dáma vyndala z kabelky tablet, který se zapojila a dívala se na nějaký kulturní program. Nutila mě, ať se dívám s ní. Když jsem zjistila, že se dívá na nějakou estrádu, kde v sále seděl Putin a dáma tleskala a mě stále nutila, ať se dívám s ní, vyměnila jsem si sedadlo na volné místo. Paradoxy světa, posílá Helena z Brna. Jo. Žanetka.
4: Mám příhodu tu, jak jsme šli do letadla, tak jsme nejdřív museli po jezdící schodech. Já jsem měla za sebou syna, před mým synem byla babička. Syn držel kufr a z ničeho nic udělal krok dozadu a padal po těch schodech. Babička stála jako oprněná a já jsem tam po celou dobu řvala, zastavte to. A to jsme byli prosím ve Švýcarsku, takže mi nikdo nerozuměl.
0: Ty brďo, no musíme na vítěze. And the winner is... Dnešní hlasovka vyhrává od Petra. A mám tady upozornění. Následující hlasovka vám může udělat trošku špatně. Pokud jste slabé povahy, utište si na chviličku rádio, ať vám není špatně. A pokud teď zrovna jíte, počkáme, až polknete. Máte? OK. Petře, děkujem.
5: Zdárec, Michaele, všecko nejlepší. Hele, z letadla, no borec na vedlejší sedačce, si vzhledem k tomu, že tam bylo asi drahé občerstvení, tak si začal dlubat v nose a labužnicky to strkalo patro níž. Ale To jsem se radši otočil, ale jakmile si to, jak to z té huby začal vytahovat a začal to utírat do sedačky, tak už ho musela usmírnit i letuška a dala mu balíček kapesníku. Zdár, Petr.
0: Co na to říct? No, tady jsem si vzpomněl na historku ze Slunce, Seno. Furt jenom holuby. Ani Pindě už to nechce žrát.
6: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hodin jak na Rožnovském kostele. Ty brďo, rychlá doprava. Ulice Perucká v Praze dvakrát osobák. Ulice Palackého v Praze dodávka s osobákem na 15 minut zdržení. Ulice Pražská náchod poruchané vozidlo. Už to tam řídí policie. A poslední informace D1 56. kilometr od Polska na Prahu. Nehoda neprůjezdní celý levý jízdní pruh.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: V jednom přepravním kontejneru v Barceloně najdou svázanou ženu, která má v puse roubík a v hlavě zmatek. Neví, co se stalo, proč se to stalo a vlastně vůbec ani netuší, jak se jmenuje. V nemocnici se jí navíc někdo pokusí zabít. Co tak důležitýho ví, že se jí někdo chce tak narychlo zbavit? Napínavý španělský drama Poznamenaná rozplete všechny naše otázky. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
4: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
5: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
6: Kdo pak to uklidí? Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
7: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes máme polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě ujediněle počítejme s přeháníkami. Teploty vyšplhají na 17 až 21, na jižní Moravě na 23 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Stavby větrných elektráren, které mohou pomoci snížit emise skleníkových plynů a omezit změnu klimatu, měly rozhýbat akcelerační zóny. Stát označil 94 míst, kde by je nebo fotovoltaiky mělo jít vybudovat snáz a rychleji. Zhruba 30 teď chce kabinet vyřadit nebo zmenšit. A to i kvůli nesouhlasu samospráv i výhradám armády. Předseda Evropské rady Antonio Costa uvítal dohodu o ukončení války. Její dojednání v noci na dnešek oznámily Spojené státy a Írán. Evropská unie je podle něj připravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Dohodu přivítal také generální tajemník OSN Antonio Guterres nebo francouzský prezident Emmanuel Macron a další evropští politici. A teď zpátky domů.
2: Novou závodní formuli, která je rychlejší a lehčí než její předchůdci, představili studentky a studenti Západočeské univerzity v Plzni. Do týmu jsou zapojeni studenti ze 4 fakult. Veřejnost si bude moci formuli prohlédnout na univerzitních akcích. Z Plzně pro KIS Blanka Holoubková.
1: Sport. Až 7. zápas rozhodne drama ve finále mezi basketbalisty Nymburk a Pardubic. Takové vyvrcholení bude mít domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003. Nymburk od tehdejší porážky s Opavou 3-4

0: Já bych chtěl tak krásně vonět. Vy můžete celý týden nádherně vonět. Ano, já mám tady pro vás totiž krásný balíček. Rovnou jsme vám to tam pěkně namíchali, ať máte od všeho něco. Ještě chviličku to budu držet v tajemství, co tam najdete, od koho to je. Ale můžu vám už teď prozradit, že celý tento týden pěkně po 11. hodině se budete moci dovolat jako třetí volající, půjdete do éteru 210 323 323, hned jak zazní výherní signál a dostanete nádherný balíček v hodnotě 5 000 korun. A co v něm bude? Se dozvíte na konci pořadu.
1: KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Soutěž Rádia Kiss o voňavé balíčky produktů od Puella.
1: Ano, tento týden tady budeme mít voňavý Kiss. Úplně tady to bude vůnět. Já jsem teda s dovolením dostal takových pár vzorků, abych jako věděl, o čem tady mluvit. A můžu vám říct, že po otevření tady zavonilo úplně celé studio. O kom je řeč? Ta stránka je velmi jednoduchá, stačí si zapamatovat puelavůně.cz, uprostřed jsou dvě písmenka L, puelavůně.cz. A my tady pro vás máme speciální balíček. Ten balíček je v hodnotě 5000 kaček, každý den až pěkně do pátku po 11. hodině třetí volající bude moci vyhrát za to, že jenom najde logo Rádia Kiss právě na těch jejich stránkách.

0: pro vás, pro některé, kterým se to podaří dovolat zadáčo. Na druhé straně už by měla být Pavlínka, říkám to správně?
1: Ano, zdravíčko.
0: Tak Pavlínko, co ty a vůně ložního třeba prádla, máš to ráda?
1: Mám, miluju.
0: Miluješ to. Máš třeba nějaké speciální vůně, jakože lesní, jasmín, co tam ještě může být, vanilka a tak dále? Svěží vůně. Mm-hmm. Měla jsi čas a šla si na stránky puelalavůně.cz?
1: Přesně tak.
0: Našla si logo Rádia Kiss?
1: Našla.
0: Bylo to těžké, nebo to bylo lehké?
1: Easy peasy.
0: Easy peasy, to už jsem tady dlouho, to už jsem tady dlouho neslyšel. No tak hele, nebudeme asi napínat, že jo, tak kde se to nachází a u čeho to je?
1: Tak nachází se to u univerzálního čističe WY5 mm-hmm. litrů.
0: To je asi na homepage, že jo?
1: Ano.
0: Ano, jakou má barvu tento Puella univerzální čistič WY500 ml?
1: Zelenou.
0: Zelenou. Kolik stojí?
1: No, 245.
0: Ano, a já ti můžu říct, že v tom balíčku, který ti přijde domů, máš skoro 15 dárečků, nejlevnější je za 99 korun a ten nejdražší je za 730. Já myslím, že budeš mít teďka, můžeš prát tak půl roku, jo?
1: Moc krát děkuji.
0: Velká gratulace, našli jsme logo Kissu a další šance zase zítra po 11. hodině. Ahoj!
1: Naschledanou.
2: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella. Puella. Puella.

0: tady za chviličku další skvělá muzika, co takhle Olaf Basovsky, a zavzpomínáme také na kapelu Venga Boys. Hezké pondělí.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Pražští pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Bambitku. Tu slavnou pohádku. No, máme tady moudro dne. Dneska budeme pálit do řad nás mužů. Protože, chlapi, přiznejme si. Pamatujeme si vůbec něco? Fakt? To už jsme na tom tak špatně? I když nám to někdo jako připomíná? Bohužel.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Povzdech ženy. Tři týdny mu říkám, že k narozeninám nic nechci. 3 týdny. Stejně na to zapomněl.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

Rok 2007. Le Monde. Vzducholoď. Ty brďo. My to hrajeme, pecka, děkujeme, 3:15. Le Monde je projekt, pod kterým je podepsán Peter Fider. Ano, ten, který nás obdařil již skupinami Holky a nebo Verona. Tentokrát našel tuhletu dvojku. Kdo tam vystupoval ještě v té době? Vydržte, hledám to. Ne, musím to najít. Nepíšou tam zpěvačka a zpěvák, rapper. Tmavé pleti, nějaký černoch, ale já to zjistím. Kysáci, teďka pozor, teďka půjdeme na jednu vychytávku, kterou jsem tady pro vás našel. Turistka převážela 55 kufrů. Nebojte se, nejednalo se o žádný kontraband, vše pro osobní potřebu. Chápete to? No a švýcarští celníci řekli, že všechno je v pořádku. Ano, tohleto překvapení zažili právě celníci. Na hranicích zastavili turistku, která se vracela z dovolené a vezla neuvěřitelných 55 kufrů a tašek. Celníci okamžitě pojali podezření, že půjde o pašování nebo zakázané zboží, jenomže po důkladné kontrole zjistili pejsci a drogy a nevím co všechno, že všechno bylo legální a určené pouze pro její osobní potřebu. Kontrola trvala asi 20 minut a žádný problém se nenašel. Můžete mi říct, co někdo převáží v 55 kufrech? Co tam jako měla paní? Já nevím. Jako klidně, jestli máte nějaký nápad, pošlete hlasovku. 55 kufrů. Hustý.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme Honzovi za hlasovku. Honziku. Haló, jsi tam? Ne, tak nám Honzík zmizel, tak to se moc omlouvám. Pojďme tady na čerstvou dopravu. Máme tady 101, to je Zákolany, okres Kladno, délka kolony už 300 metrů, osobák se potkal s dodávkou. Pozor ještě také Chotutická v Praze, dvakrát osobák. Křoví obec, to je 379, okres Žďár nad Sázavou, tam je havárie dvou osobáků. A silnice 266, Šluknov, okres Děčín, osobák a na místě už je policie České republiky. Right.

0: klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trendspan. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
3: Na Jupiter nebo na Saturn.
2: Počkej, to je strašně daleko.
3: Ale půlka třídy už tam byla.
4: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do Planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
5: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizace.cz.
6: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
7: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
0: Radio Kiss počasí.
8: Dobré poledne. Pro dnešek čekáme kupovitou oblačnost na některých místech s lokálními přeháňkami. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na jihu Moravě až 23 stupňů a na horách kolem 11.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes projednává vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše měli dnes také rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvatští potapěči v Plachetnici, která se v neděli s českou posádkou potopila u Splitu po srážce s katamaránem. Počet obětí lodního neštěstí tím vzrostl na 4. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů, 4 byli převezeni do nemocnice, jejich stav není vážný. A teď zpátky domů.
9: V Karlovarském kraji v prvním letošním čtvrtletí ubylo 784 obyvatel. Nejvyšší pokles byl na Chebsku. Ubytek způsobil vyšší počet zemřelých než narozených a také stěhování z kraje. Počet obyvatel po krátkém zvýšení v letech 2023 a 2024 trvale klesá. Tyto údaje zveřejnil Český statistický úřad.
0: Sport.
8: Majitelka fotbalového Dynama jedná s Jihočeským krajem o prodeji českobudějovického klubu. Kraj nabídku zvažuje a má o klub zájem. Dnes o tom rozhodla na svém mimořádném jednání krajská rada. Kraj si chce nejdřív prověřit ekonomický, právní a sportovní stav klubu. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
10: No a podíváme se do Evropy na elektrokoloběžky. Mám tady další zemi, která to zakáže.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
11: Be happy.

10 minut po 12. hodině až do Bruselu. Ten se rozhodl zatočit s elektrokoloběžkami. Od příštího roku už v ulicích belgické metropole neuvidíte a zmizí sdílené koloběžky. A to kvůli rostoucímu počtu

plněným chodníkům i problémům s jejich parkováním. Jenom loni se při nehodách na koloběžkách zranilo přes 600 lidí. Úřady navíc přiznali, že je při své činnosti využívali i také zločinecké skupiny. Ano, kradli mobilní telefony, kabelky a řetízky z krku. Místo koloběžek chce město rozšířit síť sdílených jízdních kol. No tak uvidíme, jak to dlouho vydrží v České republice. Pojďme na muziku, za chviličku také letní devadesátka. A kdo se dovolá na 210 323 323? Dobrou chuť vám přeje, Kiss.

0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.
2: Tak pojďme zase někomu splnit letní devadesátku, přáníčko, a já mám pocit, že se dovolal muž, teda podle hlasu jsem to poznal. Ahoj chlape, čau.
3: Čau, čau.
2: Tak prosím tě, kde je ti konec, jak se jmenuješ, kolik máš roku, číslo boty, pás, výška, kilo a tak dále?
3: Tak, jmenuji se Slávek, jsem předměřící, měřím 183 cm, 198 kilo a boty 47.
2: Počkej, řekl jsi 198 kilo?
3: 98.
2: Ježíš, já jsem si říkal, že máš 198, člověče, to by mi tady ta letní devadesátka nestačila. Uf, dobře, dobře. A jak se cítíš ve svém věku, dobrý?
3: Zatím jo. Ty rána jsou horší, no, musím to rozhýbat.
2: Ano, ale ano. A co dovolená, byla už nebo teprve je to na obzoru?
3: Říkám, teprve na obzoru. Samozřejmě zlatý písky mám tak, že u baráku.
2: Ty máš zlatý písky kousek za barákem?
3: No, celou hromadu, asi 5 kubíků.
2: A počkej, já myslel ty zlaté písky.
3: Ne. Samozřejmě máte na baráku odovolený.
2: Jo. Hele, vzpomínáš si, nebo takhle, musíš mě trošku poučit, já už jsem dlouho na stavbě nebyl, ale vzpomínám si ještě za dávných časů, že jo, 80-ky, 90-ky, vzpomínáš si na takové to, vždycky před barákem bylo opřené ze šikma to síto, přivezli ti písek a ty jsi musel ručně lopatou na druhou stranu ten písek takzvaně prosít. Dělá se to ještě, nebo už se vozí prosetý písek jako už z výroby, nebo já nevím?
3: Ale to už je jenom natěžený, to už je prokatrovaný, přímo na to, to betoňák, nebo malťák, malťák je opravdu jednoučký, betoňák je většinou říčák, ale už taky katrovaný.
2: Člověče, kamaráde, mluvíš tak rychle jako kulomet, že jsem ti vůbec nic nerozuměl, ale budu ti brát, jako, budu to brát za to, že už to vozí, teda už je to hotový, už se to nemusí dělat přes to síto, jo?
3: Je to připravený všechno, už to je krásně sytký, nebo jemný písek, nic, žádný prahazování už není.
2: Hele, takhle jo, rychle.
3: Tak to si prahazovací používají spíš jenom na hlínu, nežná taky baráci.
2: Já ti vůbec nerozumím. Hele, takhle rychle mluvíš jako normálně, nebo i v osobním životě, nebo jenom v práci, nebo jak?
3: Tak už jenom v práci. Dobře. Tak už když mám pár pět, tak už to je pomalejší.
2: Jo, bo není čas, jasně. Chlape, posílám tvoji devadesátku, vybral si MC Erika, zavzpomínáme na 95. rok. Měj se hezky, ahoj!
3: Ahoj.
0: Letní devadesátka.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Pojďme se podívat na další neuvěřitelnou věc. Je zajímavé, my jsme po desáté tady dneska měli téma z letadel, historky, co šíleného jste tam zažili. A je zajímavé, že během dne vám tady takhle jako skáčou články, které jsou také opět o letání. A já jsem našel neuvěřitelný případ, který teďka řeší v Kanadě. Bývalý pilot, jako mě vlastně z toho normálně tady se ježí chlupy strachem, jo? Bývalý pilot letecké společnosti Air Canada létal neuvěřitelných 16 let s falešnými doklady. Chápete to, že vy nastoupíte do letadla? Říkáte si, sympatický človíček, viděl jsem ho v tom kopitu, jako, to byl pěkný chlap, pěkná asistentka, druhý pilot, taky hezký, dobrý. A on měl 16 let falešné doklady. Tenhle ten Geoffrey Wall během té doby pilotoval velké Boeingy na domácích i mezinárodních linkách a přepravil desítky tisíc cestujících. Podvod vyšel najevo až při rutinní kontrole dokumentů. Vyšetřovatelé tvrdí, že si sfalšoval potřebná oprávnění pro pozici kapitána, no a nyní čelí několika trestním obviněním, včetně podvodu a padělání dokumentů. No, člověk si pak říká, jestli měl jako opravdu licenci pilota, nebo jenom hodně dobře natrénovaný Microsoft Flight Simulator. Taky jste to kdysi hráli? Tati, kup mi ten joystick, na co? No já potřebuju mít, jako víš, ten knipl jako v tom letadle. Víš, kolik to stojí? V Tuzexu to stojí strašný prachy. Tati, kup mi joystick.
1: Senti.
0: Tak jo, Saš. La primavera.
1: Allo.

úplně na druhou stranu země koule, protože australské úřady mají za sebou opravdu rekordní zásah. V jednom domě ve městě Bathurst zabavili chovatelé více než 100 000 nelegálně držených švábů. Šlo hlavně o velké madagaskarské šváby. Jejichž hodnota se vyšplhala na téměř 3 miliony korun. Podle úřadu jde o největší záchyt exotických bezobratlých živočichů v historii Austrálie. Země má přitom velmi přísná pravidla, aby zabránila šíření invazivních druhů. Tak jo. Zatímco většina lidí řeší doma jednoho švába v koupelně nebo na dovolené, že? Třeba Egypt, Tunisko, Turecko. Tak tenhle pán jich měl tolik, že už to pomalu připomínalo vlastní zoologickou zahradu. 100 000 nelegálně držených švábů. 3 miliony korun. No, pojďme si dát čistou muziku. ATB. Na Kisu.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme našim krásným a sympatickým kysačkám, že nám dali vědět i třeba o tom, o této komplikaci.
2: Dobrý den, ráda bych upozornila všechny řidiče, co jedou Mohelnice Moravská Třebová na D35. Je tady zdržení, stojíme v koloně, zhruba 5 minut popojíždíme, není to nic hroznýho zatím, ale doporučovala bych osobním autům, aby to třeba zkusilo být přes město. Hezký den.
1: To byla Leuška. 38. Vranovská Ves, Pavlice, okres Znojmo, délka už skoro 2 kilometry, olej na vozovce, sjízdné jenom se zvýšenou opatrností, čeká se na hasiče. D48, pokud z Bělotína D1 jedete na Nový Jičín, tak je tam odstavený nákladák a očekávajte zdržení do 1 hodiny. Je to kilometr 17. Bělotín / D1. Potom pojďme na trasu z Polska na Prahu, to je D1 329. kilometr, neprojezdná zpevněná Krajnice a jinak zatím hlavní tahy v pořádku. Za chviličku Rio McCoy a teď čerstvé zprávy ve 13.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
8: Kdo pak to uklidí?
9: Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
10: Radio Kiss. Počasí.
11: Napříč republikou je kupovitá oblačnost, na některých místech s lokálními přeháníkami. A nejvyšší teploty se pohybují kolem 21 stupňů Celsia.
10: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Mezi nejčastější terče hackerů v Evropě patří i Česko. České firmy a instituce se v květnu staly jedním z nejčastějších cílů kybernetických útoků v Evropě. Na jednu organizaci připadlo v průměru 2568 útoků týdně. Více jich zaznamenalo už jen Rusko, 3203. Vyplývá to z dat bezpečnosti společnosti Checkpoint. Britská vláda zakáže dětem a mladším 16 let přístup k sociálním sítím. Vláda plánuje prosadit potřebnou legislativu do Vánoc a zákaz by měl vstoupit v platnost na jaře příštího roku. Podle prohlášení zveřejněného britskou vládou má být zákaz nastaven na stejném modelu jako v Austrálii. Omezí přístup například k platformám jako Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook a X. A teď zpátky domů.
12: Nová podoba oblíbené pátrací hry zapověděla. Městmi Českého ráje ulehčí prarodičům plánování. Trasy jsou navržené pro děti a dostupné veřejnou dopravou. 4 propracované pohádkové trasy v Turnově, Dolním Bousově, Železném Brodě a Lomnici nad Popelkou jsou stvořeny přesně na míru dětem od 4 do 8 let. Pro KIS Lucie Sinková.
10: Sport.
11: Britský jezdec Lewis Hamilton získal po nedělním vítězství ve velké ceně Katalánska Formule 1 novou energii. Premiérovým triumfem ve Ferrari si splnil něco, o čem snil už jako dítě. Poté, co snížilo ztrátu na lídra šampionátu Itala Andrew Kimiho Antonelliho z Mercedesu na 41 bodů, v televizním rozhovoru řekl, že se chce zapojit do boje o titul. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
13: Přejeme vám krásnou 13. hodinu a 4. minutu. Tady je KIS a svátek má dneska Vít, písnička pro ně.
10: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
14: Be happy.

formule, ano, Lewis Hamilton zvítězil v Barceloně a první vítězství v sezóně a tohle kluk oslavil moc hezky. No, jak se jmenuje, počkej, teďka ta jeho nová kočka, počkej, jak se jmenuje? Kardashianka, no, ani kdyby by si tam byla, no. Jo, a viděli jste tu kauzičku? Paní Kardashianka šla, bylo to myslím v Monaku, něco jí vletlo do oka a šla kolem takového stolečku, kde byly ručníky od Mercedesu, od toho Kima, že jo. Tak ona si jeden ten

ručník vzala, takhle si to oko musela promnout a pak už si ten ručník vzala. No, někdo to natočil, už ho nevrátila a udělali z toho kauzu, že Kardashianka krade ručník. Nebojte, všechno vrátila. Michal Kahalčík na Kisu.

0: No, a teď kysáci, 13 hodin a 17 minut, pěkně navítá. Pojďme si tady nalít čistého toaletního papíru. Možná nás teďka posloucháte přes mobilní telefon a scrollujete, posloucháte nás v peckách nebo ve sluchátkách. Auto, koukáte na různé sociální sítě a možná nás teď ladíte i na toaletě. Tak bacha, na světě je nejnovější studie. Možná je totiž teď už čas odložit telefon před vstupem na záchod. Přichází varování. Podle nejnovější studie mají lidé, kteří na toaletě scrollují na mobilu, až o 46% vyšší riziko vzniku hemoroidu. Důvod? S telefonem v ruce na záchodě často trávíme mnohem více času, než je potřeba. Ano, já jsem si tady prošel nějaké lékařské doporučení a na toaletě, teďka myslím takové, buď to jdeme čůrat, anebo pak děláme tu druhou věc, tam bychom měli být maximálně 3 až 5 minut. Žádných půl hodiny. Hodinu. Kdy to pak ještě dokonce zaschne. Vůbec ne. A když tady máme tu toaletu a hemeroidy, znáte tyhle ty písničky? Nevím jak vy, ale my jsme vždycky místo Your Lady, my jsme tam zpívali Hemeroidy.
1: Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: A teď pozor, kysáci, něco pro filmové maniaky a fajnšmekry. Je už to dlouho, kdy to bylo v kinech, ale schválně, jestli poznáte, ze čeho je tohle.
1: Před začátkem všeho času tu byla kostka. Nevíme, odkud vlastně pochází. Víme jen, že v sobě skrývá sílu, schopnou stvořit nové světy a naplnit je životem. Tak se zrodila i naše rasa. Po nějakou dobu jsme žili v míru, ale tam, kde je na dosah nezměrná moc, vede některé na cestu dobra a jiné na cestu zla.
0: Poznáváte?
1: A tak začala válka. Válka, která otřásala naší planetou, dokud jí smrt zcela nepohltila a kostka se nestratila ve vesmírných dálavách.
0: No a dál už to určitě znáte. Transformers! Mám pokračování. Řeknu vám kdy a mám i rejžu. To budete koukat.
2: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: další výzvě, kterou uslyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka, zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxu Radia Kiss.

0: je ten tvůj? Který je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Vzpomínáte si na rok 2007?
1: Jo, tehdy to byla jednička, ale to jsme nevěděli, že to byla jednička. Michael Bay, Michael Bay, hudba Steve Jablonsky a úplně první Transformers. Megan Fox, taky jste měli plakátek doma? Já taky. Rachel Taylor a spousta dalších úžasných herců. No tak já mám jednu dobrou zprávu pro všechny fanoušky Transformers. Nový film ze světa právě Transformers už má oficiálního scénáristu, kterým se stal Jason Fuchs. Zatím sice není jasné, o jaký příběh přesně půjde, na čem to postaví, ale stále se spekuluje o možném propojení světů Transformers a G.I. Joe, které naznačil snímek Transformers Probuzení monster. Režisérem, a teď se podržte, producentem i k tomu tohoto nového projektu by měl být legendární Michael Bay. Takže vrátíme se ke kořenům. V roce 2007 to začalo a v roce 2017 se má začít natáčet premiéra snad podzim 2018. Taky bych chtěl mít takový auták.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90.

Určitě jste poznali Andrea Bocelli, David Guetta, spousta dalších DNA. Oficiální hymna mistrovství světa ve fotbale. No a když už jsme u toho fotbalu, tak s tou Jižní Koreou nám to nějak nevyšlo. Tam jsme prohráli 1-2. To jsme koukali, co? Jako puci. No a další zápasy máme ve čtvrtek 18. června v 18 hodin Česko versus JAR. To se hraje v Atlantě. No a ve čtvrtek 25. června, to bude o týden později, ve 3 ráno Česko-Mexiko, to se bude hrát Mexico City, tak aspoň jednou to vítězství dáme, že jo?

0: Kiss message. Já se na vás budu těšit zase zítra po 10. hodině. Těším se na vás a teď už po 14. Radek a Magdička.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme teďka před sebou dopravní informace, pojďme se na to mrknout společně. Jedna nehoda je na dálnici D8, je to ve směru na Ústí nad Labem, je to 4. kilometr. Bouralo se bohužel ale také v Teplicích, tam je to v ulici Masarykova. Jedna dopravní nehoda je i v Plzni a bouralo se v ulici U školky.
2: Bohumín, Karviná ode mě, 9. května, i tady máte trouble v podobě dopravní nehody. My vám přejeme šťastnou cestu a startuje odpolední jump na Kysu.

0: Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
2: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
3: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
4: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizaceplastu.cz.
0: Radio Kiss počasí.
5: Napříč republikou je kupovitá oblačnost, na některých místech s lokálními přeháníkami. A nejvyšší teploty se pohybují kolem 21 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Zatím není jisté, zda slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory začnou platit od ledna 2027. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Ivan Bednárik. Podle něj bude záležet na tom, zda ministerstvo dopravy získá dostatek peněz ze státního rozpočtu na pokrytí slev. Rozhodnutí o tom očekává při červencových jednáních s ministerstvem financí. Prezident USA Donald Trump oznámil dosažení dohody s Íránem a dodal, že nařizuje ukončení americké blokády íránských přístavů. Finální schodu potvrdil Pákistán jako prostředník. S podpisem počítá i Teherán, který trvá na ukončení vojenských akcí na všech frontách, včetně Libanonu, na který v posledních týdnech znovu útočí Jeruzalém. A teď zpátky domů.
6: Nový samoobslužný stánek si v Záboří u Blatné otevřela Klára Končelová, která chtěla dopřát nejen místním nepřetržitý přístup k základním potravinám. V samoobsluze kromě vajíček, cibule a uzeniny najdete i vychlazené nápoje, brambory a nově i pečivo z husineckého chleba, které bude ale potřeba vždy objednat. Pro Kiss Lucie Sinková.
0: Sport.
5: 20-letý tenista Jakub Menšík se stejně jako loni dostal do nominace výběru Evropy pro Laver Cup. V šestičleném týmu 16. hráč světového žebříčku podle dnešního prohlášení organizátorů doplnil už jisté účastníky Španěla Carlose Alcaraze a Němce Alexandra Zvereva. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady odpolední jam.
7: Je krátce po 14. hodině a startuje další odpolední jam tohoto týdne na Kisu.
8: My si dáme teďka Lorin a její Euphoria, jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Ještě jednou moc hezké odpoledne, máme 14 hodin 8 minut, pondělí 15. června, v kalendáři je Vít. Osobně znám asi jenom, jo, možná, Vít, takhle zkráceně, asi jenom ty, co mají příjmení Vít, jako třeba Michal Vít, můj spolužák třeba ze základky, zdravím ho. No, to asi tím končím.
1: Já tedy osobně taky žádného Víta neznám, samozřejmě věřím, že třeba někteří nás v tuhle tu chvíli poslouchají, takže vám přejeme určitě příjemný poslech odpoledního jumpu.
0: Je to tak, je tady nový pracovní týden, někdo už má pondělí třeba za sebou, my před sebou, ale každopádně se na to těšíme. Za chviličku si vyzkoušíme tady Magdu a dáme jí nelehký úkol, ale budou to legendy popu.
1: Legendy popu si dáme, výborně. No tak jo, tak já se těším, bude to Kiss hit v jedné vteřině, za chvilku na Kissu.
2: Radek a Magda. Jump. Odpolední jump na rádiu Kiss.

0: V jedné vteřině.
1: Je to legendární kapela se skupení Duo, sešli. Mm-hmm. Jo. A dám ti určitě indici.
2: Zkus to.
1: Jo. V roce 2017 odjeli šňůru.
2: Ano.
1: Neťukej do té klávesnice. Odjeli šňůru s Robbie Williamsem. Ale pozor, Robbie Williams tenkrát, když to oznamoval to sám a nechte to prostě, dej to a řekl, že nechce, aby byli jako předskokani, protože si to nezaslouží a jsou legendy a má je moc rád ze svého mládí a, nebo mladších let. A oznámil, že to vlastně, ať to fanoušci neberou jako koncert a před kapelu, ale jako dvojkoncert, což od něj bylo strašně hezký.
2: No ty mi dáváš teda, jestli tohle neuhrnu.
1: A původní člen tohle seskupení byl kdysi u Depeche Mode. Už se chytáš? Cože?
2: Ne.
1: Jako vůbec, jo?
2: Ty brďo, nenapadá mě.
1: Dobře, v tom případě pojďme si dát tady vteřinku a potom třeba to rozklíčme. Ale věřím ti, tady máš 1,2 vteřiny.
2: I love to hate you, I love to hate you, no. Eraš?
1: Eraš skoro, pojď. No. I?
2: Ira.
1: Ira. Irej.
2: Irej.
1: Irejžr.
2: Irejžr.
1: Oh, věděla to, věděla
2: jo,
1: to.
2: Jenom prostě z vás dělám legraci,
1: no,
2: že trošku,
1: ne? Jako prostě Erasure to, samozřejmě. Erasure,
2: no, děláme to trošku napínavý, no. a srandovní, že?
1: Takže
2: Erasure. Ale ty vidíš to normálně, písničku prostě, to si myslím, že by ti vystřelil jako každý druhý, jak je to známý. A člověče, no. Ale dobrý, dobře ty.
1: Takže máš 30 bodů.
2: Dobře.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Přátelé, kamarádi, kysáci, krásné kysačky, pokud máte rádi želvy ninja, želvy obecně, přátelé, tak dávejte dobrý pozor, o nich to teďkon vůbec nebude.
1: Já jsem se tady chytala za hlavu, říkám, jaký želvy pro boha. Ne, o želvách to opravdu nebude. Bude to vlastně víceméně i o válce, ale pozor, teďka nebudeme nic jako strašného, smutného tady vyprávět. My si totiž...
0: Bude to veselá válka.
1: Bude to naprosto takhle. Absurdní válka.
0: Bude to absurdní válka,
1: bude to naprosto absurdní válka, která se kdysi udála. Myslím si, že spoustu vás s tím rozhodně pobavíme, takže... Za chvilku.
0: A bude překvapivý i vítězství, kdo vyhrál, která strana. Přátelé, už za malou chvíli tady v odpoledním jumpu na KISu, tak vydržte do té doby třeba Safari Duo, tady u nás, odpoledním jumpu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Lisáci, pojďme se podívat na jednu poměrně dost absurdní válku, která se odehrála zhruba někdy kolem roku 1932 v západní Austrálii. Tam totiž normálně armáda vyrazila do boje proti emu.
1: Emu, ano, to je ten... Tak. Velký pták, pštros, já nevím, kdo ho zařadit, jo, možná říkám blbosti, ale prostě já si představu emu, ano. Takový ten velký dlouhým
0: krkem. Jo, je to přesně on, poměrně jako rychlá,
1: co tě předběhne, raz, dva.
0: Rychlá potvůrka, ano. No. Oni vyrazili do války s těmito ptáky, protože samozřejmě jim ničili úrodu, prostě na polích rozdupávali prostě potřebný.
1: Jo, oni umějí být jako pěkně jako ostrý.
0: No, takže prostě tam se místní jako rozhodli, že normálně vezmou vojenskou sílu, jo, normálně tanky, kulomety a prostě takzvaně půjdou ptáčky rozstřílet, chudáky. No, ono se jim to úplně nepovedlo a tu válku s emu prohráli. A pozor, dokonce dvakrát. A pak už to ustali. Oni totiž, jak to jako vysvětlit, no, oni když po nich začali pálit, tak zjistili, že ti ptáčci jsou poměrně jako chytrý a začnou ti kličkovat a poměrně dost rychle ti začnou kličkovat, takže oni se normálně nemohli trefit. A asi z 20 000 emů jich nakonec odpravili zhruba asi jenom 100 a řekli si, že už to tady jako asi nemá úplně smysl a řekli, že byl to vlastně ztracený boj, prohraná válka.
1: Ježiš, to je, jako zapojím, jako fandil jsem té straně ptačí teda.
0: Taky.
1: Jo. Ale, no to je Austrálie, no, ono se jim tam vždycky jako něco přemnoží, ano. Králici, koaly, prostě něco, no a pak to takhle teda bohužel jako likvidujou, ale musím říct, že představa toho, že přijdeš domů, co jste dneska dělali, byli jsme v bitvě s ptákama a prohráli jsme.
0: Pozor, tihlenci Australani, to byli hlavně samozřejmě veteráni, kteří přežili první světovou, byli ve válce, v první světové válce, takže víš, chápeš, to tam jako dali a pak to prohráli s emu. Hmm?
1: No ano.
0: Pechnu.
1: No. A dneska to mají holky na OnlyFans tohle.
0: Vidíš to.
1: No.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, pojďme za dopravou a s Romanem, ten má info pro vás.
2: Kdo jede z Mejta na Litomyšl, klasika, jak je v Zahrušovou, takový ten bypass, tak tam opravují díry v silnici, to znamená, že už to stojí od křižovatky na Džbánov a auta se vrací, jak můžou.
1: Romane, moc krát děkujeme. Další info přidá Veronika, která psala, a to, že je vážná dopravní nehoda přímo v Dlouhé Třebové a pozor, je tam záchranka, takže opravdu to tam hapruje.
3: Jedna dopravní nehoda je i na dálnici D1, je to ve směru na Brno na 100. kilometru a bouralo se v Ostravě v ulici Vratimovská. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
3: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
4: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
0: Radio Kiss počasí.
5: Napříč republikou je kupovitá oblačnost, na některých místech s lokálními přehánkami. A nejvyšší teploty se pohybují kolem 21 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek. Část látek, které se budou zkoumat, je podobná HHC. Tento hexahydrokanabinol je od března zakázaný. Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvačtí potapěči v Plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 byli převezeni do nemocnice, jejich stav není vážný. Pohřešovaný Čech byl v době nehody v útrobách lodi. Ta se potopila do hloubky více než 50 metrů. A teď zpátky domů.
6: V Krušných horách leží obří zásobárna pitné vody, bez které by se neobešla velká část regionu. Přísečnická přehrada na Chomutovsku, druhá největší vodárenská nádrž, letos slaví 50 let. Přehradu dokončili v roce 1976, v době, kdy severozápadní Čechy potřebovali silnější zdroj pitné vody. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
5: Úřadující mistři světa Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata na fotbalovém šampionátu v Severní Americe ve středu proti Alžírsku. Hvězdný kapitán Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní 6. a zároveň velmi pravděpodobně poslední mistrovství světa, si na stadionu v Kansas City připíše 200. reprezentační start. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
7: A Blance, za zprávy moc děkujeme, je tady druhá hodinka odpoledního jumpu.
8: Pane Sáma Rossi nebo David Guetta, muzika teďkom připravená na KISu.
9: To nejlepší od 90. let.
0: KIS. Radio KIS.
7: Be happy.

0: 15 hodin 8 minut, přátelé, je dost možná venku tam někdo, kdo třeba uvažuje o dětech. Jo, váha, jestli teď je ta pravá chvíle, jo, toho potomka splodit prvního třeba. A my vám za chviličku dáme vlastně jasnou zprávu tady od nás z Rádia Kiss odpoledního jumpu. Ano, teď je nejvyšší čas si to děťátko udělat, protože to je radost za radostí.
1: To je taková radost a hlavně prosím vás, jako to, co ty děti občas jako vymýšlí, jo? S čím vás chtějí potěšit. My si za chvíli řekneme jeden prostě naprosto úžasný příklad, myslím si, že nejedna slzička ukápne.
0: A hlavně po tomhle příkladu, co vám řekneme, já myslím, že se do toho pustíte hned. Nebudete vůbec otálet.

0: co by vám možná mohlo pomoci v rozhodování, jestli toho potomka prvního, bavíme se o prvním samozřejmě, ty, co ještě děti nemají, jestli už je právě ta vhodná doba na to si ho pořídit. Já si myslím, že to je teda úplně jedno vždycky, ale možná váháte z nějakých třeba možná i ekonomických důvodů nebo nějakých jiných, to je vaše věc, ale my vám teďko dáme to vahadílko opravdu dokladu, to znamená opravdu to miminko je nejvyšší čas si pořídit, abyste měli takovouhle radost.
1: Protože se vám může stát, co se stalo jednou pánovi v Londýně, že potom bude mít to vaše batolátko už 3 ročky a přijde a říká, tatínku, já jsem tě střílal konfety, nevím, jestli ve 3 letech už takhle mluví.
0: Takhle? Asi ne. Takhle moc neartikulujou, možná některý zdatnější, ale...
1: Nicméně, jako tatínku, já jsem tě střílal konfety. Já, miláčko, to se žodná.
0: Budu simultárně překládat, tatínku, nastříhala jsem ti konfety.
1: A miláčka z těch to nastříhala. No já jsem vzala tady ty penízky. Prosím vás, 3letá holčička takhle rozstříhala tatínkovi 37 tisíc korun.
0: 37 tisíc, já si myslím, že přátelé, ano, to vahadílko teďkon je prostě na té kladné straně.
1: Jak jsi říkal, víš, jako hlavně z těch ekonomických důvodů si dítě třeba pořídit, tak to je, myslím si, že jasná trhla.
0: Ale je to nádherná vzpomínka k nezaplacení.
1: Pán byl samozřejmě trošičku smutný z toho, ale dokonce mu AI poradila, ať tyhle ty rozstřihaný peníze odnese do banky, on ukázal i to video a oni mu to normálně proplatili.
0: Přátelé, něco podobného se stalo mně, a ne teda tohle s konfetama, ale můj 2letý syn Eliáš tenkrát přišel k autu, já jsem na něj koukal zpozdálí, to auto bylo moje, po případě teda naše ještě v té době.
1: Ano.
0: A krásný obrázek mi pod víkem na nádrže namaloval, že bych to šel zamazat nebo něco? Ne. Zlobil jsem se? Ne. Prostě jo. To k tomu patří.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na Rádio Kids.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: My se v tuhleto chvíli zaměříme na hokej, a to konkrétně na NHL, protože přátelé, včera se to celý dofinišovalo.
2: Je to tak, je dobojováno, na 7. zápas už nedojde, finálovou sérii play-off ovládli hokejisté Caroliny, kteří poprvé od roku 2006 slaví Stanley Cup, no a tak nějak už... No, je dobojováno. Tenhle ročník je uzavřený. Kluci už tuhle chvíli se probírají jenom maximálně z Opice, půjdou do další Opice a tak dále, což je v pořádku, protože ta sezona je dlouhá a Stanley Cup je prostě meta nejvyšší v klubové historii, průřezem celého světa.
1: Bohužel je to trošku smutný pro našeho českého útočníka Golden Knights Tomáše Hertla, který se tak bohužel teda trofeje znovu nedočkal. No ale tak jako byla to prohra vlastně 0-3 proti Karolíně, takže tam to asi úplně nešlo. No.
2: Takže do Čech se letos Stanley Cup nepodívá.
1: Bohužel.
2: Já se nic dělal Karolíně samozřejmě. Všechno nejvíc. No a ať si kluci odpočinou.
0: Gudas, Moráček, Pastrňák. Branky, Body Jump na Rádio Kiss.

0: Harkneskou příšeru, našel přitom manželku.
1: To je stejný, ne?
0: Já nikdy mě názvy těch titulků naprosto zbožňuju. Opravdu člověk si tohleto jenom přečte a má vlastně jako vystaráno, já myslím, že to je úplně skvělý. Nicméně jedná se o jednoho pána, Steve Feltham, který 35 let mu to trvá, vlastně před 35 lety vyrazil na takzvaně lov lochneské příšery, chtějí prostě někde zmerčit, když to tak řekne, že jo. No a našel přitom svoji životní lásku.
1: Skvělý.
0: Manželko, no.
1: A to koukáte na hladinu a najednou převostříte a frérka na druhé straně. Vrchní díl plavek dole a frajer úplně hledá co? Něco jiného.
0: Něco jiného, no. Takový trošičku jiný běh. Ježišmere, jak to byl ten seriál. Jak běhaj po té plaži, nejslavnější záchrana.
1: Jo, tyhle jsi.
0: No.
1: No, ale jako já se bojím tam jet na dovolenou.
0: Ano.
1: No právě kvůli tomuhle.
0: Jo, myslíš.
1: No ne, tak jako dobře, tak si to vem. Jako nebyl díl tady těch záchranářů, to byl Baywatch nebo něco,
0: pobřežní lítka. Ano, tak.
1: Kdy prostě jako se tam někdo topí. A oni běžejí slow motion.
0: Ano.
1: Tam nikdo neběžel rychle, nikdy.
0: Přesně tak, říká, ale se topím, počkej, prsa plně.
1: Prsa, běžej nahoru a dolů. A ten frér tam už lokal, prostě tohle z toho ne. Tak jako, jo, to je jeden z důvodů, proč tam nejezdím.
0: Trošku jsme odbočili od tématu, nicméně můžete právě třeba jít hledat nějaký příšerky a najdete přitom svoji životní lásku.
1: No, kdyby někdo chtěl to snaží, na hlavním nádraží v Praze, je to za rost.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme společně na dopravní informace. Bouralo se na dálnici D1, je to ve směru na Brno, na 100 kilometru a jedna dopravní nehoda také na dálnici D0 ve směru na D1 a tam se bouralo na 20. kilometru.
2: Pojďme se podívat do Prahy, čerstvá doprava nebo dopravní nehoda, to bude lepší. Mezibranská, tady se bouralo, takže opatrně klídek, pohoda. V Praze je to taky za A vidí, nemyšleno to auto, ale ulice. No a v Praze je to Kunratka, tam se také bouralo.
1: Tak šťastnou cestu.

0: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
6: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
7: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
8: Viktorko, kam bys chtěla v sobotu na výlet?
9: Na Jupiter nebo na Saturn.
8: Počkej, to je strašně daleko.
9: Ale půlka třídy už tam byla.
10: Tak daleko to zase není. V planetáriu Praha jste vesmíru blíž, než si myslíte. A dobrodružství ve sluneční soustavě, které tu zažijete, bude možná to nejlepší z celých prázdnin. Z úchvatné projekce budou děti nadšené a věřte, že vy taky. Objevte vesmír jako nikde jinde. Přijďte do planetária Praha ve Stromovce. www.planetum.cz.
0: Radio Kiss počasí.
11: V Čechách bude zítra polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy déšť. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti a ojediněle přeháňkami. Nejvyšší teploty budou kolem 24 stupňů Celsia. Na horách očekáváme kolem 16 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
11: Vláda dnes zařadila na seznam zakázaných návykových látek 2 opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat a vyrábět. Kabinet tak upravil nařízení o seznamech návykových látek. Část látek, které se budou zkoumat, je podobná HHC. Tento hexahydrokanabinol je od března zakázaný. Tělo dosud pohřešované osoby našli chorvačtí potapěči v Plachetnici, která se v neděli potopila s českou posádkou po srážce s katamaránem u Splitu. Na palubě Plachetnice bylo v době nehody 8 Čechů. 4 byli převezeni do nemocnice, jejich stav není vážný. Pohřešovaný Čech byl v době nehody v útrobách lodi. Ta se potopila do hloubky více než 50 metrů. A teď zpátky domů.
12: Praha ve spolupráci se Středočeským krajem vypsala tendr na zajištění provozu vlaků na takzvaném Posázavském Pacifiku. Zakázka na 15 let provozu zahrnuje nákup 13 vlaků vybavených bateriemi. Nový provoz se bude týkat především trati Praha, Vrané nad Vltavou, Čerčany, respektive Dobříš. Pro Kiss Lucie Sinková.
0: Sport.
11: Úřadující mistři světa Argentinci začnou cestu za obhajobou zlata na fotbalovém šampionátu v Severní Americe ve středu proti Alžírsku. Hvězdný kapitán Lionel Messi, pro něhož půjde o rekordní 6. a zároveň velmi pravděpodobně poslední mistrovství světa, si na stadionu v Kansas City připíše 200. reprezentační start. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
13: No a my jsme v druhé polovině odpoledního jumpu, 16. hodina.
14: Imagine Dragons, anebo si ze Squeezers, teď tady na Kissu navlíkneme modrý džíny.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

0: Žádnou reklamu samozřejmě dělat nechceme, spíš jenom, abyste si to tak nějak dotvořili ve svých hlavách. Jinak vám přejeme moc hezké odpoledne. Tady je odpolední Jump, Radek Hrdina a Magda Vronková. Půjdeme spolu do Itálie, kde se koukneme na jeden a možná i tipy na léto, kdybyste chtěli. Jo, si ten obídek jako turista udělat trošičku jinak, protože my se vydáme na místo takového bizáru k McDonaldu.
1: Přesně tak, nepozveme vás teďka na nějaký italský špagety nebo něco takového, ne? Jo?
0: Kdybyste toho byli přejedený, můžete sem.
1: Přesně, mekáče je prostě fajn, co si budeme povídat, já tam taky občas zavítáme, ale tady prostě vyjdete do jednoho italského McDonaldu, že jo, takhle se normálně procházíte, všechno na první pohled vypadá tak, jak má. No a před kasama najednou z ničeho nic jdete po prosklený podlaze. Říkáš, dobrý, takže nějaká vychytávka nebo něco. No a teďka ukáž dolů přes to sklo a teď jsou tam takový jako kopky, katakomby, no a je tam člověče i pár kostlivců, jakože opravdových. Je tam takový prostě pohřebiště tam našli, no.
0: Úplně hned dostaneš prostě na takový ty sezónní věci, jako jsou stehínka, křídílka. Na obíračku na kosti něco prostě.
1: Ty tam baštíš toho číze, víš co, máš to v té ruce a koukáš prostě dolů, říkáš, ty je chudák, tam leží.
0: No a dobře, ale teď on kouká nahoru.
1: No jasně.
0: On říká, no tak to je fakt hrůza, už tady ležím 315 let, ty jo, a nikdo mi nehodí ani sousto.
1: Ani nugetku ne.
0: A kde se to máme?
1: Prosím tě, je to v Itálii. Je to Itálie, prosím tě, a je to Fratočie. Jaká
0: to? Zní to jak kafe, takže...
1: Trošku, no. Takže do mekáče, do Itošky, bude to stát za to.
2: Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: filmové hudební protiklady.
1: Co máme nachystaného v této soutěži?
2: Tentokrát jsem se pro tebe nachystala seriál. Je to teda, já ti docela poradím, jo, protože to je docela zajímavý. Je to poměrně sprostý seriál. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to pro děti, ale není. Tak. Má to tři slova na celý ten název a vlastně to poslední slovo jsem nechala stejné.
1: Přibloho. Dobře. Takže jsem zvědavej.
2: Jo, je to ještě pozor, je to ještě napůl anglicky, napůl česky, ale ono to taky i v originále.
1: Napůl česky, napůl anglicky.
2: No, je to i takhle jako v originále. Já myslím, že bys to
1: mohl. Vůbec nevím, o čem to bude.
2: Dobře.
1: Takže
2: vesnička North Park.
1: Městečko South Park.
2: Je to tak, městečko South Park.
1: Jo, tak to jo. Já miluju hlášku Zabili Kennyho.
2: Zabili Kennyho.
1: A tak dále.
2: Můžeme si pustit krátkou ukázečku.
3: Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat.
1: Já to radši vypnu. Se bojím, co tam přijde.
2: Ne, tam je to pak.
1: No, tady to jako plus minus prostřední, jenom zmiň.
2: Ano.
1: A lehce. A jinak to otoč a je to. Film z roku 2001 s Billy Bob Thorntonem oceňovaný, takže můžem?
2: Aha.
1: Zajímá mě film Žena, která byla.
2: Muž, který nebyl?
1: Je to tak? Krásně, ale dneska nám, ale dneska jsme. Dneska jsme ukázkový. 3 body pro mě a 0,5 bodu pro Magdu.
0: Filmové hudební protiklady.

0: Slyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Republic. Poprokové hvězdy se vracejí do České republiky a ty můžeš být u toho. 27. června, letiště Letňany. One Republic. From Europe with Love Tour 2026. Vstupenky už teď na LiveNation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Samozřejmě, že i takhle při pondělku jsme odstartovali další týden s touhletou úžasnou soutěží. 7 v 7 v 7 hodin ráno zavoláte si do studia Rádia Kiss na telefonní číslo 210 323 323. Pokud se dovoláte jako třetí, to je podmínka, tak už jenom potom těšek čekáte a modlíte se ke kostkovým bohům, aby vám padlo co nejvyšší číslo právě na hrací kostce.
2: No hned takhle na startu nového pracovního týdne při pondělku 15. června se zadařilo, protože Vlaďka teda posunula hodně vysoko. Takhle to dopadlo.
3: Drž mi pěsti, protože ji právě vhazují do naší věže. Vlaďko, na hrací kostce se objevila pětka, takže
4: jo,
3: vyhráváš
4: 5000!
2: Laťka je sice vysoko při pondělku, ale je to 5000, ne, že by to bylo málo, to ne.
1: To ne.
2: Ale dá se ta laťka ještě zvednout.
1: Tak zítra v 7 ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: My samozřejmě netušíme, jaký máte na to názor, ale 100 lidí 100 chutí, někdo je pro, někdo proti. No o čem bude řeč teďkon tady u nás v odpoledním jumpu na Radio Kiss z Bruselu, ano, z toho města, ano, konkrétně to město. Od příštího roku, roku 2027, od startu, zmizí sdílené elektrokoloběžky. Belgická metropole se tak přidá k několika dalším evropským městům, kde se tento dopravní prostředek už neukazuje v ulicích a je úplně zakázaný nebo minimálně omezený. A jako důvod uvádějí úřady obavy o bezpečnost, přeplněné chodníky, ale i skutečnost, že koloběžky využívají při své činnosti organizované zločinecké skupiny.
1: Hezky.
0: Což asi je pravda, protože popojedeš, zahodíš, prostě zmizíš někde ve
1: Vsloví. To je vlastně slušný úprk na koloběžce potom.
0: Docela slušně, ano, jo. Já jsem jenom pro ty, co vlastně koloběžky, elektrokoloběžky mi odpustí, ale přece jenom to, že učíte dítě, malý dítě, se rozlížet na přechodu, přes silnici a tak dále, je v pořádku. Ale abych ho učil ve městech, když vychází z obchodu, že vlastně než tam vleze na ten chodník, jo, ano, kde je jeho prostředí, aby vystrčil tu hlavu a kouk se, protože je nejeden případ, kdy přijel nějaký trubka a srazil někoho na elektrokoloběžce na chodníku.
1: Já vlastně, mně se ani nelíbí vlastně ten styl, jakým způsobem je to využívaný, protože to dělá nepořádek v těch městech. Je to opravdu odhazovaný na všech možných místech. Našla jsem to prostě v parku, viděla jsem to prostě přes silnici, přes chodník někde, člověk o to i zakopne. Takže za mě to taky není úplně šikovný počin a pojďme sportovat trochu normálně zase, ne?
0: No, sportovat jako
1: nebo chodit,
0: no. Jo, nebo něco prostě, no, tak jako je hromada věcí, jo, chápu, ano, někomu to může pomoct, ale my teda jako tady jsme za.
1: Za.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: A rovnou vlítneme do kolony na D1, protože Šnek má informace.
2: Kdo jede z Ostravy na Brno, tak pomalu jedoucí kolona pro kamiony začíná u sjezdu na Vyškov západ a končí u sjezdu na Bratislavu.
3: Děkujeme moc krát. Na dálnici D1 se taky bouralo, a to ve směru na Ostravu 242. kilometr. Jedna dopravní nehoda taky na D0 ve směru na D1, bouralo se na 5. kilometru.
1: Poslední čerstvá dopravní nehoda je na okresu Česká Lípa, přímo konkrétně ve Sloupu v Čechách. Je to spojovací ulice, my vám přejeme šťastnou cestu.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
2: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávám a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Dokonalý zážitek s atmosférou prvorepublikové noblesy. Luxusní wellness hotel Pivovar Monopol v lázeňském městě Teplice. Pivní lázně, saunový svět a masáže. Dopřejte si relax v jedinečné chmelové nebo bylinné koupeli. Kulinářský zážitek a fantastické pivo z vlastního pivovaru. Připravíme romantiku pro dva, rodinnou oslavu, rozlučku se svobodou i svatební hostinu. Skvělé zázemí pro váš firemní team building, školení nebo pracovní pobyt. Wellness hotel a pivovar Monopol v Teplicích.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
8: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej za studena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
2: Radio Kiss počasí.
9: V Čechách bude zítra polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy déšť. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno s postupným přibýváním oblačnosti a ojediněle přeháňkami. Nejvyšší teploty budou kolem 24 stupňů Celsia. Na horách očekáváme kolem 16 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
9: Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Celkem by obě média mohla podle prvních odhadů propustit 450 až 700 zaměstnanců. Vláda dnes schválila návrh zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Britská vláda dnes uspěla u soudu s odvoláním proti únorovému rozsudku, který označil vládní zákaz pro palestinské skupiny Palestine Action za nelegální. Londýnský odvolací soud dospěl k závěru, že nejde o nenásilnou skupinu. Hnutí Palestine Action loni podniklo protestní akce proti některým britským zbrojním společnostem, které jsou podle něj napojené na izraelskou armádu. A teď zpátky domů.
10: Chátrání největší z budov v areálu knížecího pivovaru v Prachaticích už nehrozí. Dva prachatičtí podnikatelé a především patrioti Erik Nebeský a Josef Lukeš před několika týdny dokončili rozsáhlou rekonstrukci renesanční budovy bývalého pivovaru. Prachatické pozvou na obhlídku na konci června. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
9: Na atletické zlaté tretře bude v úterý závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli pořadatelé ostravského meetingu zlaté kategorie kontinentální tour. Největší domácí hvězdou bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
11: Jupí, hodinka poslední, ještě spolu.
12: A samozřejmě s dobrou muzikou, Polkina nebo taky Dudienky Gazolina.
11: Taky jsou.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
12: Be happy.

0: 17 hodin, 9 minut, 15. června, pondělí, Vít v kalendáři, všechno nejvíc, nejlepší Vítkové, ať se daří, ať to prostě máte dneska hezký při tom pondělku. No a taky jsem zapomněl a musím to napravit. V sobotu jsem hrál na svatbě novomanželům Tomanovým, takže já bych je chtěl takhle pozdravit, Sabinu a Jardu. Krásná svatba, moc krát děkuju za pozvání, no a se budu těšit už zase tuhle sobotu na další svatbu. No svatby začaly, 106, svatby. Už jenom čekám, kdy ty holka.
1: Já?
0: No jasně.
1: Pavle, halo, ne.
0: Slyšel jsi tu ráno? Pavel Vobdla.
1: Ježiš, chudák, ne. Svatby samozřejmě začaly, spousta událostí. Já bych teďka chtěla tak jenom využít příležitost a poděkovat za včerejší den, protože já jsem, přátelé, měla tu možnost, byla jsem v Edenu na koncertu Evy Farné. A nezapomenutelný zážitek, jsem strašně ráda, že jsem to viděla, že jsem měla tu možnost. Eva je prostě naprosto fenomenální. Chtěla jsem tady udělat takovou malou pozvánku pro některý z vás.
0: Už není potřeba.
1: Že ještě bude zítra třetí koncert, no jenomže už je beznadějně prý taky vyprodaný. Ještě nějaký lupeny byly, ale samozřejmě po těch ohlasech fenomenálních a tak dál, takže ta trojka. Kdo máte tu možnost to vidět, tak vám to přeju. Šla bych znova.
0: No, musím říct, že jsem zaznamenal hromadu, jako a jsem asi jeden z mála, který tam nebyl. Ne, tak samozřejmě drtivá většina, tam není to nafukovací. Ale musím říct, že jsem si to užil u těch videí, že to musela být opravdu show.
1: Byla to neskutečná show prostě světového kalibru a lepší máme už jenom my v Outučku. Jako Radio Kiss.
0: A to bude na podzim. Tak si odpočiňte, jo? Skočte asi na tu Evu, dejte si prázdniny a na podzim se vidíme v Outu Areně.
2: Radek a Magda. Odpolední jam. Na Radio Kiss.

0: Víte, že? My se dneska v naší rubrice Víte, že zaměříme opět na vztahy. Mezi samozřejmě mužem a ženou. Mm-hmm. Nebo teda možná
1: no,
0: máte někdo
1: vztahy,
0: jinak.
1: Možná, tak,
0: prostě vztahy. Protože víte, že nejčastějším důvodem rozchodu v roce 2026 nejsou nevěry.
1: Jakože letos už, jo? Už to mají takhle.
0: Už to mají zopovaný.
1: Dobře, jo.
0: Nejsou nevěry ani neschody. Ale jsou to prachy. Finanční neschody.
1: Takže jako ona si představuje, že bude mít víc peněz. On si zase naivně myslí, že by každou druhou večeři mohla platit i ona. A ping jdou od sebe.
0: No, třeba něco takového.
1: Příklad je to.
0: Je to příklad, no, prostě se ty dva jakoby nepohodnou.
1: A kde je to v dobrým a zlým, jak se to jako říkávalo?
0: Netuším.
1: Takže máme první prostě finanční problém, jako najednou už jako, jo, nepojedeme na ty Maledivy, pojedeme na Slapy a frajerka už balí kufry, jo. To je přesně ono, ale...
0: A proč potom holky, frajerka?
1: A co? A potom jsou ve 40 sami, ty jako trmelíny vyschlí. A prostě, ježišmar, teď jsem odhadil všechny 40.
0: Ne, ale hlavně se tady celou dobu srandu. Ukazuješ na mě, víš, jako rukou.
1: No, ukazuju.
0: Já jsem v pohodě.
1: Ne, já si myslím, že za sebe jako chtělo zatáhnout tu ručku, jako. Mně je úplně jasný, že ženský obecně čekají prostě, že najdou toho prince na bílém koni. Ale jako, když to sleduju obecně, tak hromadě těm holkám jako ujel vlak i s nádražím.
0: Ale ne, ne, my nepotřebujeme prince na bílém koni.
1: Ne.
0: My potřebujeme prince s bílým bávem. Nebo méďákem třeba.
1: Zrovna s bávem, já ti nevím, ty nemají blinkry.

blízko. Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na livenation.cz. Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Mistrovství světa ve fotbale samozřejmě v plném proudu, ale my se podíváme na věc, která vlastně se myslím, že včera udála, to je UFC Freedom 250, která nemá vlastně být jen historickou akcí v Bílém domě, protože ano, v Bílém domě to bylo, nebo na pozemku Bílého domu, znamená ve Washingtonu.
2: Ano.
1: Podle odhadu půjde, nebo byl to večer, a kde se taky točily částky pěkný, co se týče třeba za zápasy.
2: Mm-hmm.
1: A, takže pojďme se podívat, kdo třeba kolik bral. Tak pojďme se kouknout na brazilskou hvězdu Pereiru, který si za tohle odnesl.
2: Kolik?
1: 214 milionů korun.
2: Za buh.
1: No, dostal přes držku a ještě dostal 214 mega.
2: Hele, já
1: jako
2: jsem
1: jsou větší zápasy, ale jako prostě dobrý, pohodě.
2: Já jsem chtěla teďka říct jednu hroznou věc, ale nebudu to teda nakonec nahlas říkat, ono by se to mohlo vymstít, no, ale dobrý, no, tak
1: je tady další zápasník, který si dohodl 107 milionů, další zápasník 54 milionů, jako kdybychom to počítali v globálu, tak to prostě přemrští se přes kolem lehce přes 1 miliardu korun na odměnách jenom pro zápasníky.
2: No, takhle si hezky to zaplatil pán.
1: Jako, no, jako myslíš oranžová hlava?
2: Ano. Mhm. Nebo on to asi možná neplatil, ne?
1: Monto, no, nevím.
2: Nevíme.
1: Já bych, ne, nebylo to.
2: Byla to party určitě, jak se
1: rozhodně. Patří. Potom 100 pro.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď. Na

0: Je 17 hodin 44 minut a přátelé, ve dveřích se objevil můj sumeček. Ano, je to Martin Hájek.
1: Nazdar, pupíčku. Čau, pupíčku, čověče.
2: Když Ráďa řekne, no. Můj, objevil se můj sumeček, mě vystavilo úplně v jiný věci. Jako
1: takhle, ale. Víš co, ty mloč, protože Ráďa říká, pojď uděláme předávku. Hmm. A Magda říká, s tím jo. Ani neřekla jméno, no, s tím
0: jasně,
1: jo.
0: S tím, jo.
1: Takže on je můj, pupíček, víš, to je můj pupíček, já jsem jeho sumeček.
2: Takže přátelé tady, jo, milí posluchači Rádia Kiss, jako Martin tady sedí a říkám, hele, Ráďo, pojď uděláme s Martinem předávku, ne? Takže...
0: Řekl se ne, řekla,
1: ne, ty
0: jsi
1: s tím. Řekla s tím. Ne. Nemluv o mě jako o tom, jasně. Ve třetím rodě, to mě uráží.
0: Jo, on si pak bude myslet, že hodiny třeba, nebo letadlo, nebo něco moderního.
2: Ale to by si mohl myslet, no.
1: To letadlo.
0: Jak už jste samozřejmě rozpoznali, Martin Hájek ve studiu, to znamená Jubuxy dneska s Martinem, to znamená 4 hodiny celý týden?
1: Ne, jenom 2 dny.
0: Takže dnes a zítra?
1: Dnes a zítra a v neděli večer a v sobotu ráno.
0: Těším se.
2: Pátek večer. Krásný.
1: V sobotu večer, v neděli ráno, včera, dnes a zítra.
0: Včera, dnes a zítra, jasně. Pan Holcman samozřejmě, mějte se krásně, skvěle, báječně, užívejte Martina, vaše hudební přání bude plnit Don a my se budeme těšit zítra ve 14 hodin.
1: Tak pápu píku.
0: Ahoj, sumečku.
3: Radek Hrdina a Magda Vronková na Rádiu.

0: Za chvíli budeme diktovat muziku, konkrétně ode mě to bude Luna anebo George Ezra. Zbytek bude na vás, protože za chvíli začínají jukeboxy.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Aktuálně tady mám hlášeny dvě dopravní nehody. K té první došlo v ulici Střimelická v Ondřejově. Tady čekejte havárie osobáku do stromu. A pak ještě jedna dopravní nehoda a je to na Břevnovské pláni v Praze. Dva osobáky v sobě, šťastnou cestu.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pustíte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem se dlouho nepobavil.
4: Je dneska celý den na umření, co tva lezu? No ale teď si mě teda pobavl.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.
6: Zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
7: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
8: Tyjo, to je bordel, to je binec, to je ale nepořádek.
7: Kdo pak to uklidí? Uklid.to. Úklidová služba pro domácnosti a firmy. Najdete nás v Kercher centru v Litvínovicích nebo na uklid.to.
9: Kvalitní kanalizace bez kompromisů? Vsaďte na tradici. Ostendorf Osma, český výrobce kanalizačních systémů z plastu pro vnitřní i venkovní použití. Člen skupiny Ostendorf. Spolehlivé systémy s dlouhou životností a snadnou montáží. Více na kanalizacesplastu.cz.
5: Radio Kiss. Počasí.
10: Napříč republikou bude zítra polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy déšť. Nejvyšší teploty čekáme kolem 23 stupňů Celsia, na horách kolem 16.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Maximální cena nafty v úterý klesne pod hranici 39 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 37 haléřů na 38,92 za litr. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. V úterý stoupne o 2 haléře na 41 korun 51 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí. Naprostou většinu odhalených teroristických útoků na Ukrajině provedly podle Centra vojenského zpravodajství estonských obranných sil lidé, kteří využívali komunikační aplikaci Telegram. Estonští zpravodajci to uvedli během pravidelného týdenního briefingu, ve kterém vycházeli ze statistik ukrajinské policie. A teď zpátky domů.
11: Farmy oznamují termíny samozběru. Například v Kratonohách na Hradecku si čerstvý česnek z pole nazbíráte už brzy. Koncem měsíce můžete pro česnek i do Pardubického kraje. Samozběr ze dvora začne v Honbicích u Chrudimi. Termín stanovili na 26. až 28. června. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
10: Zápas Francie se Senegalem otevře na fotbalovém mistrovství světa program skupiny 1. Úřadující vicemistři světa Francouzi patří spolu se Španělskem podle bookmakerů k největším favoritům šampionátu. Výkop je naplánován na úterý 21 hodin. Hrát se bude v New Yorku. V druhém duelu skupiny se ve středu od půlnoci v Bostonu utká Irák s Norskem. A to byly poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou. Teď už jsou tady večerní jukeboxy.
12: Je to tak, s vámi je Martin Hájek, 210-323-23 je telefon do studia a k tomu samozřejmě můžete použít apky. Za chvilku je to na vás.
5: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.
13: Be happy.

pondělní jukeboxy s datem 15. června, takže dneska za Vojtu je s vámi Martin Hájek. Teď je 8 hodin a k tomu ještě 10 minut, máme na to 4 hodiny, bez 10 minut, 4 hodiny, i když tam ke konci samozřejmě, no budu se to tam snažit narvat, seč to půjde. Takže máte dvě možnosti, v podstatě už to tady zaznělo, buď to zavolá do studia na 210-323-323, což je telefonní číslo, který uvolním za chvilku, ona tam potom ještě padne do vysílání výzva, takže jakmile ji uslyšíte, že máte zavolat do studia, pak ne.

0: jsem ti, zamychala, jsem se ti chtěl dovolat a prostě to nešlo. Jasně, někdy je tady přetlak, možná, že bude i dneska při pondělku, první pracovní den, budete se chtít trošku odreagovat malinko jako hudebně. Já to samozřejmě chápu, protože to pondělí je vždycky náročný. Takže snažte se, já vám budu držet palce a už teď se omlouvám, kdyby se na někoho nedostalo, prostě se to někdy stane. Ale věřím, že to dneska dopadne dobře, takže první verze je 210-32-33-33, no a pak máte chytrý mobilní telefony samozřejmě a v nich máte nainstalovat. Co? Ano, chytrou aplikaci Rádia Kiss, kde můžete pak namluvit vzkaz, stejně tak, jako to udělala Zdenča, která neváhala a je jako první, tak ji hned zahrajeme.
1: Prosím tě, zahraj mi tam nějakou starší pecku od Shona Paula a byla by pro kluky do Liberce a pro všechny, co vás poslouchají. Díky.
0: Není záč, takže Zdenča vykopává a já jsem to... Zdenuš dal s Clean Bandit, protože Sean Paul je v mnohých projektech jako spolupráce nebo na mnohých sonzích, se blbě skloňuje. Prostě má tam songy hlavně o spolupráci. Tak já jsem vybral Clean Bandit a Seana Paula. Rockabye, jestli to bude sedět, budu moc rád, jdeme na to. Začínají dnešní pondělní Juboxy.
2: Jubox Radio Kiss.

0: a Mr. Saxobeat a pokračují dnešní pondělní juboxy s datem, dneska to máme 15. června, kdo by to byl řekl, že už jsme jenom 15 dní od prázdnin, to znamená, jsme v polovině vlastně předposledního měsíce, nebo posledního měsíce před prázdninama, je to fantastický, já se těším jako malý dítě a teď budou jedny linkiny a budou pro Aničku, tedy respektive takhle, komu to Anča nadělí, to uvidíme. Aničko, ahoj, zdravím tě.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Aničko, tak ty jsi první zavolala do studia, využila si výzvy zavolat do studia na 210-323-323, takže jedny linkyni jsou připravený a na tobě je, komu to budem posílat. Říkej.
1: Já to budu posílat mimo tátovi, který má dneska narozeniny, jemu 40 a tuhletu hudební skupinu má hodně moc rád a prostě...
0: A prostě to má rád, prostě má to rád, hotovo, no. A kolik že mu je, si říkala, u chlapů se to může říkat? 40, jo. Ježiš, jsi takovej mladej sokolík je to. Kluk před vojnou úplně. No jo, tak ten má ještě všecko před sebou. A takovou šikovnou dcérenku tady Aničku nechá volat do rády. A řekni mi ještě, odkud jsi?
1: Já jsem z
0: České Lípy. České Lípy, vidíš. Já jsem měl za Českou Lípou ještě až za Novým Borem. Tam jsme měli chaloupku kdysi ve Šluknovském výběžku nahoře. Jak je Panská skála, znáš to tam trochu?
1: Jo, my jsme tam hodněkrát byli.
0: No tak, vidíš, no tam se točila Pyšná princezna, víš. Tady budu dělat chytrýho dneska asi možná chvíli, takže Aničko, tátovi všechno nejlepší, happy birthday, měj se moc hezky, že ho pozdravujem, ať si užije narozky a tady jsou linkyni, měj se, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Duran Duran. Poproková legenda se vrací do Prahy. 24. června v pražské O2 aréně. Zažijte po dlouhých 14 letech živě geniální Duran Duran a jejich největší hity. Už 24. června v Praze. Vstupenky už teď na lightnation.cz. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radia Kiss.

0: Zdravíme kysáky.
1: Zdravíme, jedeme dom, právě jsme došli z práce.
0: Z nemocnice a chtěli bychom zahrát něco od Pitbulla takého dobrého.
1: Děkujem. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Christina Aguilera ve vysílání Rádia Kiss. 18.41 jedeme pondělní jukeboxy. Mimochodem, Vít dneska slaví svátek. Kdo z vás si vzpomene na Vítka, jakýhokoliv, samozřejmě, koho znáte třeba, pošlete mu dneska nějaký song, abyste mu popsali, protože jedny narozky už jsme tady měli, myslím si, že to tím nekončí, protože minimálně vždycky tak dvakrát za jukeboxy za ty 4 hodiny to zazní, že by tam bylo dobrý zahrát někomu třeba k narozeninám, že něco slavíte, někde s někým něco slavíte, nebo s někým blízkým, nebo i na dálku třeba kolikrát se stalo, posílám písničku, nemůžu být na oslavě a tak dále. Tak jestli pak si vzpomene dneska někdo na Vítka. Teď má možnost výkopu opět Aleš v druhé polovině téhle hodiny našich dnešních pondělních jukeboxů a pak dáme k dispozici zase výzvu, abyste zavolali do studia na 210 320 3.
1: Ale pan Hájek v Eteru, Nazar Kodenáči. Marťo, prosím, buď tak moc hodný, zahraj mi tam Captain Jack, překopaný status quo, já si myslím, že dlouho neseš, je to super písnička. Bylo by to pro jednu nejmenovanou sešnu, kterou jsem na seči pozval na celou noc, že ji propaříme až do rána. Potom pro mý dva syny, Adama s Milanem, pro kuky z Kovošrotu a pozor, pro lidi, kterým srdce bije pro motor. Tomu se nebudeš rozumět, ale to nevadí. Díky moc, ale i z bagru z Kovošrotu zbudit. Čau.
0: Já si asi na ten tvůj bagr přijedu posvítit, ty kudrnáči.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: tohle byla vzpomínka na další 90-kovou betelnou partu Red 5 a jejich Lift Me Up. Jubox. Radio Kiss. Na telefonu už mám Davida. Davida, ahoj, zdravím tě, odkud voláš, Davide?
1: Ahoj, z Opavy.
0: Z Opavy. Z Opavy, z Opavy. Rychlík jede do Prahy.
1: Do Prahy.
0: Že jo, bylo tam, viď? Já jsem si teď nebyl vzpomenout, jestli to tak bylo skutečně. Ale byla tam, viď, Opava. A rychlík jede do Prahy. Tak teď to,
1: ano, bylo.
0: Teď to pojede opačně. Teď pojede hudební rychlík z Prahy do Opavy. A ty si vybral, prosím tebe, Calvina Harrise a Dua Lipu, jo. Což já teda úplně smě jako potěšil vnitřně. Já tuhle písničku zbožňuju. One Kiss je pro mě, takhle Dua Lipa je pro mě ikona. Já jsem se do ní platonicky zamiloval hned poprvé, když jsem jí viděl. Takový její arrogantní, drzej výraz, mě to člověče přitahovalo. Jo, ta holka je taková, a byl jsem teď na koncertě, já nevím, před půl rokem, nebo kdy tady byla Dua Lipa, nebo, ne, počkej, to už bylo loni, člověče.
1: Loni,
0: no ježiš, to letí. A loni, a bylo to teda opravdu fantastický, úžasný zážitek hudební. Tak, říkej mi prosím tebe, Davide, komu to budeme posílat? Povídej, teď tak, je to na tobě.
1: Tak pro moji přítelkyni, která právě teď poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A pro tebe do studia.
0: No děkuji moc krát. Říkám, potěšil jsi mě jako na výsostně, velmi. Děkuji, Davide, ať se vám tam daří v Opavě, jak jsem říkal, dneska opačně. Rychlík jede z Prahy do Opavy. Posíláme, tady je Calvin Harris a Dua Lipa. Měj se hezky, Davide, ahoj.
1: Ahoj, čau. Pěkný večer. Jubox Radio Kiss.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: A mezi tím, co si diktujete, tak tady ještě čekuju dopravu, jak to vypadá. Mám tady dopravní nehodu v ulici Libušina, třída v obci Brno. Je tam osobák a motorka. A pak dopravní nehodu v ulici Masarykova. Je to v obci Sezemice, jestli to říkám dobře. Je to okres Pardubice. Jeďte opatrně, šťastnou cestu, za chvilku pokračujeme.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Mezi nejnovější přírůstky na streamovací platformě Prima Plus patří napínavá true crime dokumentární série Minuty zločinu. Nový hloubkový pohled na známé zločiny i jejich souvislosti. Podívat se ale můžete i na pořad Ranch. Nové epizody oblíbené kriminálky Kraj a filmové novinky Když se zhasne, což je česká komedie z roku 2025, a nebo také Dream Team s Martinem Hoffmanem. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Potraviny, kosmetika i barvy z konopí pro váš domov a zahradu. Rodinná firma s tradicí Hemp Production nabízí kompletní řadu konopných výrobků. Olej zastudena lisovaný, loupané semínko, doplňky stravy, masti a mýdla, výrobky pro koně, mazlíčky a dokonce lazury a oleje na dřevo. Více na hempcentrum.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
7: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: teď už přichází Mellow Trends Roberta Milese alias Roberta Končíny, dneska už teda se vzpomínkou. One and One na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: prosím, abyste zavolali do studia na číslo 210-323-323. To bude možnost pro vás, co jste se rozhodli telefonicky, a pro vás, co jste se rozhodli prostřednictvím aplikace Rádia Kiss. Tak teď dávám možnost z téhle z té řady třeba Vaškovi, který by chtěl zahrát Kosmonovu. Takže Václave, teď to bude tvoje a vydávejte pozor, jakmile přijde výzva, abyste zavolali do studia, neváhejte ani vteřinu.
1: Hejo Martine, tady Vašek, nej nám tam zahrát Kosmonova, Dance a Vegmoa. Díky ti moc. Jukebox Radio Kiss.

0: podívat, kdo pak se k nám dovolal na 210-3-2-3-3-2-3. Kdo pak je tam?
1: Šimon, dobrý den.
0: Šimone, ahoj, můžem si teďka klidně. Já jsem mladý kluk, vůbec se neboj. Šimone, a ty taky, viď, kolik je? Říkej.
1: 15,
0: no tak to jsme oba dva 15-letý, hele. To jsme oba dva ještě mladý kuci. Uši, v podstatě. Viď, puberťáci, oba dva, já taky. Moje máma mi to říká do dneška. Říká, ty jsi pořád v pubertě. A je pravda, že já to mám stejně tak jako moje manželka prostě. My se těšíme, až vyrosteme a jsme zvědaví, co z nás bude. Takže prosím tebe, co budeme hrát, ty jsi nechal na mě. Takže já si dovolím k tomu někoho připnout. Můžu? Prosím tebe.
1: Jo,
0: tak já tady pustím vzkaz a ty pak řekneš to svoje. Pro koho to bude, jo? Takže Pavla bude posílat tuhle písničku a ona rozhodne. A ty pak tomu připneš, pro koho to bude, jo?
2: Ahoj, Martine. Ty náš velkej a malej pařmene. Prosím tě, zahrál bys mi tam písničku Mi amore, latte macchiato. Bylo by to speciálně pro mého synáčka Kubíčka, pro Zdendu mýho synáčka, pro moji segru Martičku, Martin, na pro ségru Hanku do Holkova, její celou rodinku a pro vaši skvělý rádio a ráda tě slyším po dlouhé době.
0: Děkuji, Pavlo, taky tě rád slyším. Slyšel jsi to, prosím tebe, jak říkala malej velký pařmene?
1: Jo.
0: No, tak vidíš, no. Teď ti to říkám, že jsme ve stejném věku, člověče. Tak komu to budeme posílat? Na tvý straně, říkej.
1: Bude to dědovi, který slaví dneska 80.
0: Ale.
1: A pro všechny.
0: Pro všechny který?
1: Pro všechny, prostě.
0: Prostě pro všechny, jasně. Takže dědovi přejeme samozřejmě všechno nejlepší, moc ho pozdravuj. Taky mladý kluk ještě, spousty skvělých věcí má před sebou, takže ať se má skvěle, hodně zdraví, hodně štěstí a děkuju, že jsi zavolal. Měj se, děkuju, ahoj.
1: Děkuju.
0: Taky, ahoj. Kiss, Radio Kiss.

0: večer, vy posloucháte Radio Kiss, ladíte Radio Kiss a s ním taky v rámci 15. června, poloviny červnového měsíce, pondělí, kdy má svátek Vít, taky dnešní juboxy. Mimochodem tady bych chtěl vzkázat Sofince a Adélce, aby mi to nahráli, ten vzkaz, že potřebuji vždycky to nahrát, ten vzkaz, abych to pak mohl tady odvysílat a mohl bych vám tu písničku zařadit. No a pak je tady jedna krásná pochvala od Romana, kterému bych chtěl tímto poděkovat. Romane, je to krásný. Nenechám si to samozřejmě pro sebe.
1: Ahoj, tady Roman. Vaše rádio, to je prostě lék. To je prostě úplně hustý.
0: To je hustý. Romane, to je hustý. Já musím jít najít tu pecku, co si chtěl zahrát, člověče. Stůj, co stůj.
2: Tahle soutěž vám bude vonět.

0: slyšíte v dopoledním vysílání Michala Kavalčíka Zavolat co nejrychleji do studia. Více o soutěži najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella, Puella, Puella.

0: Opět, kdo pak se k nám dovolal? Haló?
1: Dobrý den, tady Beata se Sandrou a jedeme ze semifinále z Přesovánový tretry ze závodu v Ostravě a chtěli bychom zahrát od Justina Biebera Beauty and the Beast písničku. Je to pro všechny kysáky a pro všechny atlety, kteří zítra závodí na Zlaté bratře. Děkujeme.
0: Ano, no není za čas, samozřejmě držím moc palce, já jsem se chtěl třeba ještě na něco zeptat, ale řekla si to úplně krásně. A jako jedete ano. Asi s rodičema, že jo, s mámou, tátou ano. Nebo tak jako.
1: Ano,
0: neřídí...
1: s mámkou.
0: Jo, neřídíte ještě holky sami, ne?
1: Ne, neřídíme.
0: Ne, dobře. Takže pozdravuji maminku, jeďte opatrně a já to hned pouštím, jo?
1: Ano, děkujeme.
0: Dobrý, tak ahoj.
1: Ahoj. Jubox Radio Kiss.

0: A taky další dneska pro dnešní večer, dnešních pondělních juboxech. Já si vždycky musím dávat pozor, abych si nesplet dny, já to mám hned. Já jsem schopný říct ve středu, že je teprve pondělí, a tak v pondělí jsem schopný říct, hele, zítra už je pátek. Tohle mám hrozný maglajs a mrdník, jak se říká lidově, Ježíš Maria, to nesmím říkat tohle slovo. Takže dneska je pondělí 15. června a jedeme na další kousek, který si přejete, a ten bude mít na svědomí prostřednictvím aplikace Rádia Kiss. Petr.
1: Ahoj, tady Petr. Ahoj, Martine, prosím tě, zahraj mi písničku. Něco o skútru, nějakou vypalovačku. Bylo by to pro všechny, co jsou v práci na odpolední jako já, pro všechny kysáky, hlavně pro ty, co poslouchají. Ať mají všichni pěkný večer. Děkuju, Petr, ahoj.
2: Kiss, Radio Kiss.

say no to return to the floor. You're wrong. Wanna test my crew?

0: Bude 20 hodin, takže jdeme do druhé poloviny dnešních pondělních jukeboxů, kde je s vámi Martin Hájek. To nejlepší od 90. to je Chumba Wamba.
1: To nejlepší od 90. let i v jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Rádio Kiss, teď je 20 hodin, a k tomu ještě 5 minut, je s vámi Martin Hájek, jedeme dnešní pondělní jukeboxy až do 22 hodin, za chvilku opět uvolním linku čísla 210-323-323 a mezi tím samozřejmě tady prostřednictvím apky sbírám taky vzkazy, jejich teda dost, jestli to stihnu, to zase fakt nevím, to teď ještě netuším, ale teď bude mít právo výkupu v další hodině Petra.
1: Já bych chtěl nechat zahrát písničku od ATT. Ecstasy a bude to pro všechny, co poslouchají Radio Kiss. Moc děkuju.

0: A na telefonu už mám Peťana. Peťane, jsi tam?
1: Jsem tady, ahoj.
0: Jsi tam, s někým...
1: Večer, ahoj.
0: Ahoj, dobrý večer. Jsi tam s někým povídal? Viď? Trošku.
1: Prosím?
0: Že jsi tam s někým povídal?
1: Jo, jo, povídal jsem, mám tady přítelkyni, mám tady kamaráda, hrajeme si doma šipky, takže...
0: Jo, hrajete šipky, tak
1: ale, jsem... ale prohrávám, takže...
0: Takhle, mezi náma opatrně na to, jestli je při šipkách alkohol, jo. Už jsem zažil mnohdy pak takový pitomosti, že lidi si vymýšlejí jako, hele, dej tam ruku, neboj se, já se trefím přesně mezi prsty, jo. A jako viděl jsem i dokonce, jak to dopadlo na vlastní oči, jo.
1: Já se dokážu představit.
0: No, takže takový kraviny, víš, lidi, takže opatrně, opatrně na alkohol, protože lidi napadají potom strašný kraviny. Hlavně chlapy. Proto taky žijeme samozřejmě kratší dobu než ženský, že jo, protože nás napadají hrozný bejkárny někdy.
1: No, někdy jo.
0: Někdy jo. Takže prosím tebe, teď... Peťane, ty jsi vybral Technohead, I Wanna Be Hippie, Happy Hippie.
1: Ano, ano.
0: A to je docela taková jako rychlá písnička, jo. Zvládl by si dneska ještě na to jako tančit?
1: Ale já si myslím, že možná by to ještě šlo, možná.
0: Já jako když...
1: Já nejsem nejmladší, takže šlo by to.
0: Hele, takhle, já kdybych měl na tohle tancovat, tak už maximálně s tím, že bych měl připravený hned vedle

0: defibrilátor a kyslíkovou masku potom, abych to udejchal, víš, ve finále. To je strašný mazec, to je hrozný mazec.
1: To ti rozumím, ale já jsem tady v tom vyrůstal, takže jako tak nějak jsem pojď, věk přibývají, takže to už to není, jako to bylo ve 20.
0: Hele, musíš si říkat, pořád jsem mladý, šup, šup, plouskat prstama a říkat jedem, mladíček. Takže, Peťane, prosím tebe, měj se moc hezky, ať vám jdou šipky a budu se těšit příště, jo?
1: Jo, děkuju, ale prosím tě, a jinak bych to chtěl zahrát pro tebe a pro tak nějak, kdo mě zná, nebo to.
0: Jo, nebo
1: tady
0: to.
1: Okolo a tak dále.
0: Dobře, kdo tě zná, nebo to. Takže až půjde okolo, někdo, kdo tě zná, a nebo to, až půjde okolo, jo?
1: Ano, a dobře. Jo, tam to. No.
0: Peťane, čau, měj se, ahoj.
1: Měj se hezky, děkuju, ahoj.
2: Jukebox Radio Kiss.

0: Aqua a Cartoon Heroes ve vysílání Rádia Kiss. Aleš mi tady poslal hezký vzkaz, takže bych se o něj chtěl taky podělit.
1: No čo, Marťo, ještě jednou Alice Bagu zbudit. Ty tak dobře hraješ. To jsou takový nádherný věci. Ty to tam pereš pod tlakem, ty a vaší, to je bomba. Čumou si na přání. Bomba. Uvidíme se na Mácháče, přihlásím se k tobě jako Alice Bagru z Kovošrotu a pokecáme, dáme, jak to říkáš, srandovní kadíšek, ale já moc nepiju, tě, tak uvidíme, ale měj se strašně krásně, čau.
0: Aleši, děkuju za tenhle pozdrav, bohužel na Mácháči nebudu, ale veselý kalíšek si někde určitě dáme.
2: Kiss, Radio Kiss.

0: Zrušte poplach. Ještě zpívá. Posloucháte Radio Kiss a my pokračujeme dál. Pozor, já tady mám teď jedno special přání, jako velmi teda speciální, musím říct. A vlastně si říkám jednu důležitou věc, že a moje žena třeba mi to dost vytýká, říká, ty se vůbec jako nepropaguješ sám sebe hudebně. Já říkám, no, já se tak jako třeba i stydím, nebo si říkám, já to tak třeba už to vědí všichni a já to nemusím říkat. Takže Martin teď bude chtít nějakou pecku ode mě.
1: Ahoj Martin, takisto Martin. Chcel by som ťa poprosiť o pesničku od jedného Martina, ktorý je na opačnej strane drátu. Myslím si, že vieš, ktorá to bude, o tej babičke, čo nás učila stále ten Charleston. No a chcel by som to venovať hlavne tebe, nech sa ti stále tak darí, ako sa ti, dúfam, že dobre darí, a hlavne ďalej pre tých, ktorí sú na cestách, nech dobre dojdú domov, do práce.
0: Ďakujeme, Martine. Díky moc. Ja ďakujem. No a zní to divne, ale hraju sebe teď. No.

0: Blanko, ty máš obrovskou kliku, musím říct. Ahoj, jednak tě pozdravím samozřejmě.
1: Ahoj.
0: Ale máš obrovskou kliku, protože před tebou se někdo dovolal a vypad. A teď mi říká ještě, já jsem tak rád, že jsem se dovolal do rádia, dovolal jsem se podruhý k vám, je to tak komplikovaný. Já říkám, no máme jako 2 míle posluchačů a ono, i kdyby promile zavolalo najednou, tak ta linka bude samozřejmě okamžitě přetížená, že jo? A mě ho tak je líto, prosím tebe, Blanko. Tak, ale samozřejmě jsem rád, že jsi se zase dovolala. Ty jsi vybrala Becky Hills a já jsem teda dal Tiesto remix, jo? Tak doufám, že se ti to bude líbit. Jo, že to je takový jako, no, tiestovský prostě, no. Takže pojďme, komu to budeme hrát?
1: No, budeme to hrát mému miláčkovi do Kanady, přímo do Cambridge.
0: Ale, a co pa tam dělá?
1: No, je tam pracovně už týden a hrozně se mě po něm stejská.
0: Jo.
1: Tak mu aspoň zahrajeme.
0: A jemu se taky stejská?
1: Taky moc.
0: Říkal, jo?
1: Mm-hmm.
0: A takhle.
1: A poslouchá, no. Hlavně poslouchá.
0: No a jaká je šance, že teď poslouchá, nevím, jestli je tam jaký je tam rozdíl, jako bude nějaký, že jo?
1: Ale je tam 6 hodin do minusu, ale poslouchá a těší se.
0: Jo, dobře, OK, tak jo, tak mu to posíláme. Tam bych se chtěl podívat někdy mimochodem. Děkuju, že jsi zavolala ještě jednou, takže i za toho předchozího posluchače a posíláme pecku. Jo, tady je Becky Hill.
1: Ty jsi
0: to remix, měj se hezky, ahoj.

0: Toto frčí. Poslední hodina dnešních pondělních jukeboxů je před náma. Nezapomeňte poslat vzkaz třeba přes apku.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: 4. Posloucháte Radio Kiss a je s vámi Martin Hájek. Takže i dneska si dáváme jukeboxy, samozřejmě, tak jako pravidelně v týdnu. A musím říct, že žádný jiný rádio vám nezahraje tolik písniček na přání jako my. A máte k tomu vlastně dvě možnosti v tomto případě. I dneska při pondělku, buď to telefonní linku čísla 210 323 323, takže to je ta první věc, držím vám palce samozřejmě, abyste se dovolali. Ne vždycky je to úplně možný, je vás opravdu hodně. Je vás hodně. No a pak poslat vzkaz prostřednictvím aplikace Rádia Kiss, jako to udělal Venda.
1: Poprosím o zahrání písničky Italo Disco pro nás prostě do Chorvatska, kde si užíváme parádní dovolenou na Istrii.
0: No.
1: A vlastně pro všechny posluchače i k vám do rádia, dovolený si blíží, tak ať to všemu uteče a užijou si parádní letní dovolenou. Děkujeme moc.
0: No, děkujeme ti moc krát, Vendo, za to, že nám řekne, že jsi na takovém krásném místě. Ježíš Maria, já bych vypad, ale mně to ještě bude trvat asi a mám pocit, že ne pár týdnů, jako samozřejmě máme tam plán nějaký na prázdniny, ale mám pocit, že pár měsíců, že ten nekonečný už to čekání na tu dovolenou. My tam máme jako víc, máme to vždycky, já nevím, po třech, po čtyřech dnech naplánovaný a máme toho tam hodně přes leto, ale přesto mám pocit, že je to v nedohlednu, jako ať zvedne ruku, kdo má úplně stejný pocit. Myslím si, že vás na druhé straně bude opravdu hromada. Takže Colors a Italo Disco, Vendo, je to tvoje. Kiss.

0: No, teď to bylo trošku komplikovaný, tam nám to vypadlo, to je škoda, protože tam byl Šnek, který mi i posílal apku a já nevím, jestli se k ní dostanu ještě, ale snad jo, Šneku, slibuju, že se na to ještě podívám, jo, co by se tam dalo dělat. No a teď nám volá kdo?
1: Gábina, Terezína, ahoj.
0: Gábino, ahoj, já jsem tam trošku jako zaslech, že vlastně je to z jednoho místa dva telefonáty, že to jsou ty šipkaři, jo, který už dneska volali,
1: ano,
0: že?
1: Ano,
0: ano, super, ale nepřekřitkujte se mi tam, jo. Ono to pak je strašně špatně rozumět, když mluví jako víc lidí dohromady. Ono stačí, že mluvím já a ty teď, jo?
1: Jo.
0: A už tak je to někdy binec. Takže budeme posílat tady, vlastně jsme se jako nedohodli, ty jsi říkala, že to necháš na mě, jo?
1: Ano.
0: Ano. Tak já jsem vybral tady Katy Perry. Já nevím proč, ale nějak jako v tom seznamu, já jsem si tady tak jako listoval a říkal jsem si, čelče, šikovná holka Katy Perry, já jí tady zahraju. Je to taková svižná, pěkná, doskočná a jak to u vás vypadá s těma šipkama teď?
1: Ano.
2: Co teď mě poslouchilu?
0: No ty mě neposloucháš?
1: Já tě poslouchám,
0: nevím,
1: až do toho
0: kecat, přítel. No tak ať do toho nekecáte, teď mluvíme my dva spolu.
1: Jo, já jdu hrát a nebudu kecat.
0: Ne, ty nehraj a nebuď ti, chodit do rohu někam. Já s ní potřebuju mluvit s tou holkou teď. No a on do toho kecá. Takže komu to budem... Ježišmarja, tak komu to budem posílat? Říkej.
1: Bude to určitě pro tebe,
0: děkuju.
1: Bude to pro Péču do Terezína, pro Kubu a taktikářovi Robertovi.
0: Dobře. Ok, tak jo. Tak ať se vám tam daří na těch šipkách, jo. A nekřičte mi tam příště přes sebe, jasný?
1: Nebudem.
0: Jasný, mějte se, ahoj, čau.
1: Dobře, ahoj.
0: Ahoj. Jubox Radio Kiss.

Takže Korona a Rhythm of the Night, vzpomínka na jednu opět famózní devadesátku, samozřejmě jak jinak. Teď tady mám dvě volné pozice, takže tu první dám Petře a tu druhou pak dám jednomu z vás na telefonu, až přijde zase výzva na 210-320-320 a víc už toho asi dneska s největší pravděpodobností nestihnem, což je mi samozřejmě velmi, velmi líto. Mám tam ještě pár kousků, ale uvidíme, jak to půjde, tak za chvíli.

0: Love is the answer, 21.32, posloucháte Radio Kiss a pokračují dnešní pondělní jukeboxy s datem 15. června. Vítek má svátek, to už jsme říkali, ale nepřišla žádná gratulace Vítkovi. Byly tam dvoje narozeniny dneska, jenom tak souhrnem. Teď jsem říkal, že mám dvě místa, kde můžu dát nějaký přání a já jsem tady mluvil o tom, že jako svoji dovolenou vidím nějak v nedohlednu poslední dobou, že jako hodně pracuji, hodně makám. Mě teda život baví, takže já se ho snažím nějakým způsobem naplnit, takže dělám pořád něco. Já ráno vstávám v 6:30 a večer chodím spát a kolem 11:00, jako 11:30. Ale prostě jako frčím. Pak padnu a já vždycky říkám, že si odpočinu, až umřu. No a akorát je blbý, že teda je to na furt. Že člověk třeba po 20 letech nemůže vstát a říct, tak jsem si užil a jdu zase makat, nebo jdu něco dělat. Takže mluvil jsem tady o dovolený a Petra k tomu měla takovou drobnou připomínku a že bych zároveň mohl zahrát k tomu Makarenu. Tak já ji tam pustím a pak dám poslední výzvu, abyste zavolali do studia.
1: Ahoj Marťas, vy co hudrujete nad tím, že máte dovolenou až Bůh ví kdy, no, že vám to neutíká,
0: no,
1: tak víš co, zahraj Makarénu pro mě a pro nás, kteří dovolenou jsme neměli už několik let. Letos ji taky mít nebudeme a ještě nějaký rok dovolenou nezažijem. Dík, čau, Petra.
0: Petro, a jako proč? Jako aspoň 1, 2, 3, 5, 8? Teď je tam nárok, já nevím, v zaměstnání normálně 3 neděle a já jsem OSVČ, takže vím, že si na to musím vydělat nejdřív, jo. No nějak, Petro, tak nějak s tím hni, ale čoveče, ať příště nemusím hrát Makarenu. Ne, já jí zahraju rád, jasně.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: No a jdeme na poslední telefonát dneska. Jindru mám na telefonu, viď? Je to tak?
1: Jasný.
0: Jindřichu. Čoveče, odkud volá? No povídej, to už mi říkáš po druhý, já vám něco musím říct, kysáci, jo. Jindra tady vytočil číslo, já jsem to zvedl, říkám, tady je Martin Radio Kiss, kdo je na druhém konci, říká, nazdar Jindra, já říkám, Jindro, tak co, a on povídej. No já jako tady jsem sice v odpovídání, to je pravda, jako já tady povídám, ale tohle je o tobě chvilka, víš? Takže ty povídej, Jindro, odkud voláš? Co chceš zahrát? Proč to budeme hrát? Komu to budeme hrát? Komu to nebudeme hrát? Co budeš dělat, až zavěsíš telefon? Co budeš dělat zítra ráno? Říkej něco, říkej.
1: No tak samozřejmě, chtěl bych zahrát Kiss Message.
0: No.
1: Pro mě, protože za 3 dní mám narozky, tak
0: všechno
1: aby
0: nejlepší.
1: To bylo nějaký veselý. Děkuji.
0: Všechno nejlepší, ano.
1: A samozřejmě pro všechny kysáky, ať mají hezký večer. A samozřejmě i pro sebe.
0: No to si se moc nerozhovořil teda. To si jako tomu moc nedal teda. Jsem si říkal, tak ten kluk jako asi možná právě z toho důvodu, ale teď mi dochází, že tam bylo na místě, když jsem ti to zve, tak jsi mi říkal povídej. No tak dobrý, tak teď už to vlastně chápu, proč mám povídat já. Děkuju, že jsi zavolal, Jindro, ty dneska uzavíráš pondělní jukeboxy. Tak díky za to, že jsi brnknul. My jsme se ještě povídali chvilku před vysíláním, teda než jsme šli spolu do vstupu. Tak klidně ještě počkej a můžem si jako pokecnout jenom trochu. No.
1: Jasně, okay. No.
0: Dobrý, tak děkuju, že jsi zavolal a hrajeme Radio Kiss Message. Je to tvoje, Jindro, a měj se. Čauky, ahoj. Čau.
1: Děkuji, ahoj. Čau.
0: Jukebox Radio Kiss.

0: Kiss message, love message. A to je všechno, co jsem vám v dnešních juboxech pondělních mohl nabídnout. Ještě jednou, tohle byla taková opravdu hezká tečka, aspoň pro mě samozřejmě vzpomínka i na moje kolegy a tak dále, kdy jsme pro vás tuhle pecku připravovali. A byl to teda někdy boj, hlavně když jsem tam psal ty repy do toho, tak jsem jako musel, jako všem říkat, musíte rychlejc, to musí prostě odsypat rychle. No ale my takhle rychle to neumíme, já říkám, tak se to naučíte, hotovo. Takže se mějte moc hezky, děkuju, že jste byli se mnou dneska. Za Vojtu byl s váma Martin Hájek a zítra se zase já, teda Martin Hájek, se budu těšit opět úderem 18. hodiny, protože zítra si úterní juboxy dáme taky spolu. A co jsem nestih vám všem, se moc omlouvám, snad to vyjde zítra, tak nezoufejte, když napíšete a zkusíte zavolat, snad se to povede. Tak ještě jednou, mějte hezký večer, ahoj, pá, zítra.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Za víkend se to odehrálo hodně. Co vás nejvíce zaujalo na internetu?
2: Já jsem se jenom na začátek chtěla zeptat, jestli Michal Kavalčík má dceru.
3: To nevím, asi ne, nemá.
0: Spíš syny teda, co víme my.
2: Protože 3letá dívka rozstříhala otci 100 dolarovky na konfety.
0: Ty jo.
2: Jsem si říkala, jestli náhodou Michal Kavalčík.
0: Že by zrovna Michal stříhal konfety. Dost možná ano, protože měl narozeniny o víkendu.
2: To je pravda.
0: Dneska v 10 tady budeme mít.
4: Mě zaujala zpráva. Elon Musk udělal přes noc milionáře i z řadových zaměstnanců. V pátek totiž vesmírná společnost SpaceX vstoupila na burzu a jejich hodnota hned doslova raketově vyrostla. A proč ze zaměstnanců se stali milionáři? Protože někteří při nástupu dostali i pár akcí, jakožto k výplatě, ale nikdo nevěděl, jak to s těma akciema bude. No a teď, po pár letech, hele, a jsem milionář.
0: Pěkně. Nadpis. Čekal na Loch Nessku, na příšeru, našel přitom manželku.
3: Cože?
0: Chlapík se rozhodl, že tu Loch Nessku opravdu vyfotí, natočí. Jo, protože věří v to, že tam někde je. A jak musel dát výpověď, dokonce skončil v práci. Několik let tam byl připravený s tím foťákem, s tou kamerou Loch Nesska nikde. No ale seznámil se tam s nějakou hezkou holkou a teď jsou manžele, to je všechno, celý příběh. Tak jsem koukal do diskuze, jestli tam nebude nějaký hezký romantický koment k tomu. A první nejlajkovanější je tu napsáno, bestie jako bestie.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: poslouchejte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. Protože je dneska pondělí, tak by měla být kolem 8:30 rubrika Hej Šašo. A mám dotaz. Mm-hmm. Může se rubrika Hej Šašo propsat i do zpráv?
2: No tam se nespívá, ale...
1: No to ne, ale píše nám Radek. Pochvalte paní zprávařku, hezky zakončila zprávy ze sportu. Dost mě to rozesmálo, jestli jsem dobře rozuměl. Říkala, přihrála hono či výhra.
2: No, jako myslíš to...
1: Jo, tohle.
2: V 7:30?
1: Ano.
3: Dokážem to najít ještě?
2: No, že jo, no. Jestli to tu ještě je, no jasně, jak si dáme záznamy, jo?
4: Na 7. zápas už nedojde. Finálovou sérii play-off NHL ovládli hokejisté Caroliny, kteří poprvé od roku 2006 slaví Stanley Cup. Přihrála jim ho v noci výhra.
3: Ale říkala ho v noci. Ježiši.
2: No ne.
3: To je geniální.
2: Terka dělá Hej Šašo normálně,
1: ale
2: jo.
1: Ale teda jaký?
3: A má do Silvestra krásnou
2: věc. To si dám ještě jednou.
4: Na 7. zápas už nedojde. Finálovou sérii play-off NHL ovládli hokejisté Caroliny, kteří poprvé od roku 2006 slaví Stanley Cup. Přihrála jim ho v noci výhra 3:0.
2: Terko, bavíš nás?
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Radio Kiss uvádí.
2: Šašo, nemáš džus, Face EDC. Podle toho se jmenuje tadle už několikaletá rubrika, tentokrát ji propojíme se Slovenskem.
3: Ale, kdo pak volá ze Slovenska?
2: Marek se ozývá. Ahoj Marku, dobré ráno.
4: Dobré ráno, zdravím Radio Kiss.
2: Hezky.
3: Ahoj. Ahoj.
2: Marie, je to teda opravdu tak, že ty seš teď na Slovensku, nebo jsme se ti dovolali někam do České republiky?
4: Do České republiky, já pracujem v České republice.
2: Tak to jo. Aha. Kde přesně, kde makáš?
4: V rámci z Nádorovice rehabilitační ústav.
2: Tak to tě moc zdravíme. A Marku, jsme připravení s tou písničkou, kterou si chtěl pustit Míše Patrikovi a Kysákům. Co to je za píseň? Od koho to je?
4: Je to od zpěvačky Kaoma a je to písnička známa Lambada.
3: Letní hit, to se hodí.
2: Tak co jdete hledat?
5: Pome.
2: Poslouchejte, Kysáci, schválně, co tam je.
5: Přihraj mi staráč?
2: Dobře.
3: No, něco stará. Taky jsem tam slyšela stará.
2: Staráč myšleno jako pivo?
5: Jako no, no, no.
2: Jako,
5: no.
2: Dobře. Tak konkrétní pasáž, kde to je?
5: Tyjo, tak teď stará. Teď už jsem tam to čeho neslyšel.
3: Jo. Šora mi stará.
2: Šora mi stará.
3: To asi nezní dobře.
2: Hele, a prosím tě, Marku, jestli to není tajné, že tak jako nemusíš o tom mluvit, ale ty teď seš sám nebo máš přítelkyni?
4: Jsem sám.
2: Teď jsi sám, tak to jo. Víš, jsem si říkal, že jsi jako ostrej na svoji holku, že ji pojmenováváš trošku jinak, protože by to byla nápověda, jo? Chcete ještě jednou?
3: Jo.
5: Čurá mi stará. Čurá mi stará.
2: Marku,
5: ne?
2: Marku?
4: Patrik to trafil.
2: Jo, jo.
3: Čurá mi stará.
2: No jasně, ne. Čurá mi stará. Čůrá mi stará, normálně. A tak dodržuje pitný režim, že jo, tak jako často zastavuje.
3: Každej to děláme.
5: To je dobrý, Marku.
2: Ty jsi na to přišel.
4: Yes.
2: Marku, my taky děkujeme. A ti to dneska v práci uteče a zas někdy. Ahoj.
4: Jo, jo, děkuji, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
6: od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Dovolené se blíží, možná někam poletíte, nechceme vás strašit. Ale věřte mi, že si na nás vzpomenete. Na ranní trojku, až sedete do letadla, jak si uvědomíte, že vlastně Roman s Míšou s Patrikem vyprávěli o tom pilotovi, co 16 let neměl řidičák. Teď to říkám jako v uvozovkách řidičák. Je to nějaké osvědčení, že jo?
2: Ano.
1: Díky kterému můžeš pilotovat letadlo. On měl falešný.
2: Ne.
1: Po 16 letech na to přišli. Jako pravdou je dneska ty simulátory, možná je to tak dobrý, že se to nějak přes YouTube a ty hry dá naučit, ale já hraju taky Eurotruck a nemyslím si, že s kamionem dokážu zaparkovat.
3: Myslíš, že tam měl ovladač od Xboxu, jako by na to letadlo připojit?
1: No je to mazec, ale na druhou stranu nic se nestalo, jo? Vždycky všechny v pořádku dostal tam, kam měl.
2: Jako to jo, a v dnešní době se říká, že nepotřebuješ papír ke všemu, prostě ukázaná platí, ale jsou profese, u kterých si to nechceš risknout.
1: Jako evidentně měl talent, takže teď ho čekají velký soudy. A říkám si, co když tady ve studiu máme taky nějakýho takovýho podvodníka, lháře, který nám mazal met kolem pusy, jak něco umí a přitom to tak není.
3: Co koukáš na mě?
1: No jenom jestli náhodou se nechceš něčemu doznat.
3: Já jsem naprosto čestný a pravdomluvný muž.
1: Vem si to Kiss Shop, jak úspěšně vedeš, ale máš vystudovaný nějaký střední školu obchodu služeb, podnikání, řemesel?
3: Ne, ale jsem v tom skvělý.
2: Já jsem se chtěla přiznat.
1: K čemu, Míšo? Ty nejsi, že nejsi motorka, nejseš motorkářka už.
2: Papíry mám na
1: Máš
2: motorku,
1: papíry.
2: To mám, mám platný.
1: Tak buď v pohodě.
2: Ale já nejsem vystudovaná moderátorka.
1: Míšo, a buď v pohodě.
2: Jo.
1: To dávno víme.
2: Jo.
1: Čkej. Tady si něco takhle jenom otevřu, jo? To bude hned, kysáci.
3: A to je ta složka.
1: Tak, tady máš. Promiň, jako takovou ukázku toho, že vlastně úplně nelžeš.
2: Nelžu. A ještě se bouralo ve Vsetíně v Jasenické ulici.
1: Nebo?
2: Zazněla dneska ráno v raním Kisu nějaká kachna.
1: Nebo?
2: A dál se bouralo na silnici 14 u Jablonce nad Nisou.
1: A nebo?
2: Ve směru na Moravskou Třeborovou.
1: Nebo?
2: Pokračuje mám.
1: A nebo?
2: Na D11 je Petr?
3: Ale nevadí, Míšo, i tak tě máme rádi.
1: Taky nejsme studovaný moderátoři.
2: Že nejste Benespato.
0: Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Šílené věci v letadle, co vás fakt jako překvapily, pán si sundal ponožky, že se 14 dní nemyl, čeho schopni jsou lidé v letadle udělat. A je jim úplně jedno, že tam je dalších 180 cestujících.
2: My jsme se vraceli z Egypta, tak na letišti nám oznámili, že let bude mít zpoždění, tak ve finále to bylo 30 hodin. Ubytovali nás mezi tím na jiném hotelu a když jsme odlítali po 30 hodinách, tak jsme našli pár šroubků na sedačce, jo? Takže to bylo takový divný pocit.
3: No tak já, když jsme poprvé letěli letadlem, tak jsem zažila vedle na sedadle seděl pán. Vytáhl si takový ten malý přenosný kartáček se zubní pastou. 15 minut si tam čistil zuby. Pak se zvedl, šel na záchod a strávil tam cca půl hodiny.
1: Následující hlasovka vám může udělat trošku špatně.
4: Hele, z letadla na borec na vedlejší sedačce si vzhledem k tomu, že tam bylo asi drahé občerstvení, tak si začal dlubat v nose a labužnicky to strkalo patro níž. Ale to, jako, to jsem se radši otočil, ale jakmile si to, jak to z té huby začal vytahovat, a začal to utírat do sedačky, tak už ho musela usměrnit i letuška a dala mu balíček kapesníku.
1: Furt jenom holuby, ani pindě už to nechce žrát.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
5: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Máme tady moudro dne, dneska budeme pálit do řad nás mužů. Protože chlapi, přiznejme si,

0: pamatujeme si vůbec něco? Fakt? To už jsme na tom tak špatně? I když nám to někdo jako připomíná? Bohužel.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Povzdech ženy. Tři týdny mu říkám, že k narozeninám nic nechci. 3 týdny. Stejně na to zapomněl.
1: Michal Kavalčík.
2: Každý všední den
3: od 10 do 2.
1: Na Rádiu KISS.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Žádnou reklamu samozřejmě dělat nechceme, spíš jenom, abyste si to tak nějak dotvořili ve svých hlavách, jinak vám přejeme moc hezké odpoledne, tady je Odpolední Jump, Radek Hrdina a Magda Vronková. Půjdeme spolu do Itálie, kde se koukneme na jeden a možná i tipy na léto, kdybyste chtěli, jo, si ten obídek jako a turista jo. udělat trošičku jinak, protože my se vydáme na místo takového bizáru k McDonaldu.
2: Přesně tak, nepozveme vás teďka na nějaký italský špagety nebo něco takového, ne, jo?
1: Kdybyste toho byli přejedený, můžete sem.
2: Přesně, mekáč je prostě fajn, co si budeme povídat, já tam taky občas zavítáme, ale tady prostě vyjdete do jednoho italského McDonaldu, že takhle se normálně procházíte, všechno na první pohled vypadá tak, jak má. No a před kasama najednou z ničeho nic jdete po prosklený podlaze. Říkáš, dobrý, tak nějaká vychytávka nebo něco. No a teďka ukážeš dolů přes to sklo a teď jsou tam takový jako kopky, katakomby, no a je tam člověče i pár kostlivců, jakože opravdových. Je tam takový prostě pohřebiště tam našli, no.
1: Úplně hned dostaneš prostě na takový ty sezónní věci, jako jsou stehínka, křídílka. Na obíračku na kosti něco prostě.
2: Ty tam paštíš toho číze, víš co, máš to v té ruce a koukáš prostě dolů, říkáš, ty je chudák, tam leží.
1: No a dobře, ale teď on kouká nahoru.
2: No jasně.
1: On říká, no, tak to je fakt hrůza, už tady ležím 315 let, ty jo, a nikdo mi nehodí ani sousto.
2: Ani no. Nugetku ne.
1: A kde se to máme?
2: Prosím tě, je to v Itálii.
1: Itálie.
2: Je, prosím tě, a je to Fratočie.
1: Zní to jak kafe, takže...
2: Takže do mekáče, do Itošky, bude to stát za to.
0: Odpolední Jump. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Teď přijde na Radio Kiss něco, co by vám možná mohlo pomoci v rozhodování, jestli toho potomka prvního, bavíme se o prvním samozřejmě, ty, co ještě děti nemají, jestli už je právě ta vhodná doba na to si ho pořídit. Já si myslím, že to je teda úplně jedno vždycky, ale možná váháte z nějakých třeba možná i ekonomických důvodů nebo nějakých jiných, to je vaše věc, ale my vám teďko dáme to vahadílko opravdu dokladu, to znamená opravdu to miminko je nejvyšší čas si pořídit, abyste měli takovouhle radost.
2: Protože se vám může stát, co se stalo jednou pánovi v Londýně, že potom bude mít to vaše batolátko už 3 ročky a přijde a říká, tatínku, já jsem tě střílel konfety, nevím, jestli ve 3 letech už takhle mluví.
1: Takhle?
2: Asi ne.
1: Takhle moc neartikulujou, možná některý zdatnější, ale...
2: Nicméně, jako tatínku, já jsem tě střílel konfety. Jí a miláčko, to se žodnáště...
1: Budu simultárně překládat, tatínku, nastříhala jsem ti konfety.
2: A miláčko, s tím, jak to nastříhala. No já jsem vzala tady ty penízky. Prosím vás, 3letá holčička takhle rozstříhala tatínkovi 37 tisíc korun.
1: 37 tisíc, já si myslím, že přátelé, ano, to vahadílko teďkon je prostě na té kladné straně.
2: Jak jsi říkal, víš, jako hlavně z těch ekonomických důvodů si dítě třeba pořídit, tak ne, myslím si, že jasná trh.
1: Ale je to nádherná vzpomínka k nezaplacení.
2: Pán byl samozřejmě trošičku smutný z toho, ale dokonce mu AI poradila, ať tyhle rozstřihaný peníze odnese do banky, on ukázal i to video a oni mu to normálně proplatili.
1: Přátelé, něco podobného se stalo mně, a ne teda tohle s konfetama, ale můj 2letý syn Eliáš tenkrát přišel k autu, já jsem na něj koukal zpozdálí, to auto bylo moje, po případě teda naše ještě v té době.
2: Ano.
1: A krásný obrázek mi pod víkem na nádrže namaloval, že bych to šel zamazat nebo něco? Ne. Zlobil jsem se? Ne. Prostě jo. To k tomu patří.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss. Wonderland. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Je tady půlnoc, což značí jediné, Kiss zase začíná hrát podle vás a Lukáš vám přeje krásné už úterý.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Vánoční Jukebox.
1: Posloucháte Kiss, zdraví vás Lukáš Blaha od mikrofonu a považte, jak to strašně zase letí, protože v kalendáři už je několik málo minut 16. červen, to znamená, že jsme ve druhé polovině tohoto měsíce. Ale žádná změna, stále i v noci hrajeme podle vás vždycky mezi půlnocí a šestou. Stejně tak tomu budou i dnes. Dvě varianty, pokud čistě náhodou posíláte to taky, ale posloucháte úplně poprvé, tak posílejte právě hlasovky do mobilní aplikace pro vaši oblíbenou muziku a nebo vytáčejte číslo 210 323 323. Ale to je momentálně už v tuto chvíli poprvé obsazené, jelikož na druhé straně já už moc zdravím Marka. Ahoj!
2: Ahoj, ahoj, Lukáši, já tě zdravím, tady Marek Čiko z Brna.
1: Já tebe
2: já
1: taky.
2: Já jsem rád, že jsem se dovolil jako první zase.
1: Paráda, je to tam, při úterku takhle. Jakou ty máš noc?
2: No hele, zase jako obvykle pracovní, takže zase noční. A tímto bych chtěl ti poděkovat, protože včera jsem to zkoušel, 111. pokus a nic, takže jsem musel nahrát hlasovku.
1: No prosím tebe, tak dneska to vyšlo opravdu takhle hned na první dobrou. Ty jsi říkal, že by si rád slyšel velkou klasiku od Bonnie M, Daddy Cool, to znamená jako i pohodovej táta. Ty už jsi taky táta, nebo...
2: Jo, já jsem táta i dědeček.
1: Dokonce, no a takže jsi takový pohodový dědeček tím pádem.
2: Jo, dvojnásobnej, jasně.
1: Paráda. Komu to pošlem, tuhle muziku?
2: Ale, protože si to zasloužíš, hlavně ty, protože jsi mě to vzal jako první.
1: Děkuju.
2: Takže tobě do studia, všem kizákům, pro noční letku, a všem, co musou taky pracovat. A taky kolegům z dopravních staveb, ať ty vyhybky jsou fakt perfektně čistý.
1: Dobře, tak jo. Tak snad se to dostane tohle přání kama. Já ti, Marku, samozřejmě přeju, ať ti noční rychle uteče. Měj se nádherně a zase brzo v éteru.
2: Zatím. Ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss. She's crazy like fool.

0: Velké díky, že i v úterý 16. června ladíte KISS. Vy objednáváte muziku, a to i skrze mobilní aplikaci, kam se dneska poprvé jdeme podívat. Píše Verča, ahoj KISS, hraj něco moc rychlého na noční, ať nám to utíká, a tobě tež. Já myslím, že to nám přesně vystihne a splní muzika, kterou si přeje Tom.
1: Ahoj Luky, prosím tě, zahraj mi Chemilka Brothers, here we go. Pro všechny, co jsou vzhůru, hlavně pro moji sestru Lucinku Štafanovou, ať jde opatrně. Díky moc, čau.
2: Radio KISS, to nejlepší od 90. let. Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

Přesně v půl jedné stezky jsem, no a ještě než se vrhneme na další várku vašich přání, tak se vrhneme taky na trávníky fotbalové, protože jde o jeden z největších šoků historie mistrovství světa. Ano, včerejší remíza Kapverd se Španělskem 0-0. Úřadující mistři Evropy a olympijští vítězové patří sice mezi největší favority turnaje, přesto si Jamal a spol. Nepřišli na neuvěřitelného 40-letého brankáře svých soupeřů Vozíňu. Ten mimochodem do svých 25 nebyl vůbec profesionálem. No i takové příběhy píše Mundial. Zvítězit nedokázal ani další evropský celek Belgie. Ta si připsala taky nerozhodný výsledek, a to 1-1 s Egyptem. No a když jsme u fotbalu, tak zůstáváme ještě přímo doma, protože to je taky hodně překvapivá informace, nebo překvapivá. Ono se to trochu předpokládat dalo, ale možná, že se nečekalo, že to bude až tak drastické. Etická komise fotbalové asociace České republiky FAČR včera vyloučila Karvinou kvůli ovlivnění 3 utkání z naší nejvyšší fotbalové soutěže. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Tak jestli nás zrovna teď posloucháte v Karviné, tam asi příliš veselo není. Moc tam zdravíme. No a já se těším na další vaše přání. 210 323 323 nebo apka. Hezkou noc, tohle Mr. Polovandik.

0: nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jubox
1: Rádia Kiss.
2: Nejinak tomu bude i tohle úterý, protože já mám teď na drátě na čísle 210-323-323 Frantu, ahoj!
3: Ahoj, ahoj, zdravím.
2: Františku, děkujeme. Františku, kde pak nás ladíš?
3: Ladím vás v Přešticích.
2: A pracovně, nebo jak jsi na tom?
3: Teď už mám po šichtě naštěstí.
2: Tak to jsem rád. Takže už jako směřuješ do Hajan.
3: No, jo. Tak nějak to. Jo, tak nějak. Poslouchám vás, takže zdravím všechny kysáky, klasika. A prosím tě, pusť tam nějakou pecku od Brooklynu, něco svěžnějšího,
2: no,
3: prosím
2: určitě,
3: tě.
2: Určitě, neboj se, oni Brooklyni moc jako nedělali pomalý kousky, co si budeme povídat. Vybral jsem tady jeden z roku 1999, je to takový jako temnej kousek, jmenuje se Kanda a druhou jsem ho neslyšel, tak doufám,
3: jo,
2: že to
3: jo,
2: dělá
3: jo.
2: Radost.
3: Super,
2: jo?
3: Tak jo.
2: Paráda.
3: Já jdu. A taky všem cestářům, jo, a těm to odjíždí od kol, od gum, od cesty.
2: Paráda. Franto, tak ti přeju krásnou úterní noc, vlastně noc z pondělí na úterý, abych byl přesný. Měj se nádherně, díky, že jsi se ozval.
3: A jo, děkuju moc.
2: Měj se.
3: A mějte se tam krásně, pozdravuj celý kolektiv o Franti z Přeštic.
2: Dobře, vyřídím, měj se krásně. Ahoj.
3: Ty taky, ahoj.
2: No a ještě tenhle kousek poletí speciálně pro Jiryho z Písnice, který nás teď ladí a určitě na tuhle zlatou dobu Dancu rád vzpomíná.
0: Yo. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Tantir Mandel, Mansi Zon Hazan Sun.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: pouštíme si to na Kissu úterními nočními jukeboxy, to znamená muzikou podle vás. A teď je ta správná chvíle zase dát příležitost někomu z naší mobilní aplikace hlasovku, tam totiž nahrál Roman.
1: Ahoj Luky, zahraj mi tam prosím tě písničku Žijem pre moment. Bylo by to pro všechny řidiče a pro tebe do studia. Díky, měj se, ahoj.
0: Já moc děkuju a přeju parádní noc.
2: Radio Kiss. Be happy.

0: jednu hodinu patří éter dál vám, ať už přes číslo 210-323-323 nebo apku. Ze všeho nejdřív, ovšem Alice DJ, hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: I'm a fireball. Noční jukebox.
1: Jukebox. Ano, na Kissu pokračujeme s muzikou, kterou si přejete vy, buď přes mobilní aplikaci, anebo telefonní linku 210 323 323. A já se proto ptám, kdo je tam?
2: Moje Petra, ahoj.
1: Já tebe taky, Petře, co si objednáš z našeho hudebního baru?
2: Jak mu se baví Kyle, a nějaký ten Angels.
1: Určitě.
2: Je to fajn.
1: Přesně tak. Dáme, zaspomínáme na tuhletu kdysi velmi slavnou dvojici, která dokonce, jestli se nepletu, pálila nějaký peníze v Londýně. Trošku jim to asi stouplo do hlavy, no, ale tak to se stává. Petře, komu to zahráme?
2: A ty všem, co jsou vzhůru, co musí dělat v noci, tobě a všem.
1: Jasně.
2: Bez nějakých těch,
1: ano,
2: výběrů.
1: Ano, do kolika ty to dneska máš v noci?
2: Do 10. do 11. do odpoledne. Začínal jsem ve 8 večer a no, 15 hodin pojedu, takže...
1: No, pěkný, pěkný. No tak ti přeju hlavně šťastné kilometry, samozřejmě bez nějakých potíží. Díky, že jsi se ozval a zase dej o sobě brzo vědět.
2: Jo, dám. A akorát, jestli můžu jednu dopravní...
1: No
2: tak,
1: samozřejmě, povídej, předáně.
2: Tak já jsem to už tam diktoval do zprávy, ale zatím neproběhlo. Od Rozvadova, směr na Rozvadov na dálnici D5, od Rudný vjel nadrozměr tubus a nedá se to předjet. Je to široký a má to asi 4 doprovodné vozidla.
1: Tak ještě jednou D5, takže, si říkal, D5 a...
2: D5 od Rudný směr na Rozvadov.
1: Na Rozvadov, to znamená na Plzeň a dál, no. Jasně.
2: Na Plzeň a dál, a teďka může být někde, počítám, někde na žebráku, ale jede pomalu, takže kluci kolečkama trpělivost,
1: tak,
2: hlavně,
1: tak,
2: no.
1: Přesně tak, hlavně je pevné nervy.
2: Tak jo. Tak.
1: Petře, dobrý, držím palce, měj se krásně. Ahoj, děkuju.
2: Ahoj, ahoj. Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Kiss vlnu, kdy 16. června je právě teď v kalendáři. Za chvilku se podíváme na oslavence, kteří se pojí k tomuto datu a taky zajímavosti vztahující se právě k 16. červnu. Ale ještě předtím je tu pochopitelně další muzika, kterou vybíráte vy. A konkrétně to teď bude Pavel. No a vzhledem k tomu, že venku, to už asi jste zaznamenali, se nám dělá čím dál tím tepleji. Teď tady je ještě 12 stupňů, jasno. No, ale někdy o víkendu, myslím, že i nějaká ta tropická noc je před námi. To znamená, že tenhle hit letní, ten se nám hodně hodí.
1: Ahoj, tady Pavel, já bych si chtěl nechat zahrát Coco Jumbo a bylo by to k tobě do studia a pro všechny, co jsou na noční, ať nám to uteče a... Ať máme tu noc klidnou jako řidiči. Tak jo, díky moc a ahoj.

Krátce před půl druhou je s vámi Kiss. Slíbil jsem, že se podíváme do kalendáře. Tento den roku 1884 byla v newyorském zábavním parku Coney Island v New Yorku otevřena první horská dráha. Ano, tak já věřím, že pro vás tedy 16. červen nebude právě jako na horské dráze. No a taky tady vidím jméno, které mě vrací do dětství, jelikož to byl můj velký kamarád právě v době, když jsem byl malý capart, jmenuje se Zbyněk, asi teďka v tuhle chvíli neposlouchá, protože v současnosti dělá učitele na gymnáziu, ale zdravím ho touto cestou a i samozřejmě všechny Zbyňky, kteří teď jsou s námi. No a co se týče narozenin, tak kulaté 60. má dneska atlet, trojnásobný olympijský šampion vodu oštěpem a stále držitel světového rekordu Jan Železný. No a taky 36, to bych mu ubíral, anglický zpěvák, který se proslavil debutovým singlem z roku 2013, Love Me Again, který tenkrát dokonce dobil ostrovní žebříček. Tak než si dáme další muziku podle vás, tak je tady John Newman k dnešním narozeninám, pochopitelně i vám všem, kteří je právě dnes 16. června v úterý. Máte hezkou noc. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. A to nám teď potvrdí i z linky 210-323-323 Dan. Ahoj, Dané.
2: Ahoj.
1: Zdravím
2: všechny kysáky a zdravím hlavně sebe.
1: Já moc děkuju, Dané, ty mi taky dáš za pravdu v tom, o čem už já jsem tady dneska hovořil, že ten čas strašně letí, protože jsme vlastně načutli druhou polovinu měsíce června a ano. Ty si říkal, že jste mi volali s maminkou, než jste jeli na dovolenou a jakoby to bylo včera, viď?
2: Ano, to bylo to před 10 dama, to maminku jsem vezl ještě to na letiště, odlítala do Tuniska a dneska se vrátila zpátky, uteklo to se strašně rychle jako voda, to je mi to líto, protože ta dovolená byla strašně krátká, ale prý strašně krásná, no.
1: To je dobře, to je dobře.
2: Maminka a poslouchala Kiss jako furt.
1: To je skvělý. Mimochodem v Tunisku se teďka nám jaksi sluní Vojta Sklenář, moderátor večerních Jukeboxů. No jo, je to tak. Tak já z něj potom taky vyzvím, jak se mu tam líbí, ale myslím, že říkal, že je to náročný, no, to nic nedělání. Tak...
2: ano, je. To maminka říká to, že prý úplně jako.
1: Že... Jo, ale je potřeba si to samozřejmě občas dopřát. No tak jo, co si dáme za muziku?
2: Prosím vás, my si dáme Magic in the Air.
1: Dobře. A poletí to někomu extra?
2: Poletí to přímo pro tebe a poletí to pro všechny kysáky, prostě pro všechny lidi, co poslouchají Radio Kiss a určitě se nebojte volat to na vaši linku, bo jako my máme náhodu prostě, to je krásný a máme rádi prostě to vaše rádio.
1: Tak moc děkujeme.
2: To je super prostě rádio a...
1: Skvělý. Pozdravuj, Dané, pozdravuj maminku určitě a užijte si léto, i přesto, že už nebudete v Tunisku. Já myslím, že bude krásný i tady. Hele, tropy se blíží.
2: Hele, to já za 2 týdny odlítám do Ameriky, no. Tak mě to asi nevadí moc.
1: Tak nádhera. Hele, a za fotbalem ne.
2: Ne, právě že ne, ale ne. Kvůli práci.
1: Jasně. No tak jo, tak jo. Ať to tam jde od ruky, ať to vyjde všecko. Dané, držím palce, měj se krásně a hezkou noc.
2: Děkuji, ahoj.

0: najdete na webu kiss.cz.
1: Puella, značka prémiových vůní do praní a pro domácnost, která si získala srdce žen napříč Evropou. Puella tvoří okamžiky, na které se nezapomíná. Puella vůně.cz. Puella.

0: Real Gigolo s nám v úterních nočních juboxech pěli o tom, že dneska už žádné mlíko, tak proti gustu žádný disputát, ale dejte si klidně, když ne tedy to mlíko, tak čerstvou zeleninu, protože právě té je 16. červen, Mezinárodní den. No ale my jdeme pochopitelně zase do mobilní aplikace, kam mi přistálo jedno speciální přání. Nechte něco zahrát pro mého Kubíka, už se těším, až tě zas obejmu, Péťa. Tak to by chtělo nějakou romantiku a to nám dosyta vyplní Pedro. A dokonce pozor, bude to i taková lehká seznamka. Tak milé dámy, pokud jste sami, tak neváhejte se Pedrovi ozvat.
1: Ahoj Lukáši, zdraví tě Pedro z Český Budějovic. Prosím tě o zahrání písničky z Armagedonu, z filmu, a bylo by to pro všechny volný a nezadaný slečny z Český Budějovic, který mají rádi romantiku stejně jako já, buď nemůžou spát, anebo jsou na noční směně jako já. Tak zdraví Pedro a buďte všichni be happy.
2: Radio Kiss. I could stay awake just to hear.

0: Odbyla druhá a to vy jste tvůrci našeho playlistu, pojďte objednávat na rozjezd další 60-minutovky Vanessa Amarouny.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.